0: Druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V úterý v Čechách čekáme polojasná až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě tepleji až k 26. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Veřejnoprávní média mohou propouštět podání drog bez vědomí, bude trestné a basketbalisté Nymburka přeci jen získali titul. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa televize Hynka Chudárka a generálního ředitele rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních ANO, SPD a motoristů, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký glosoval v presklubu koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj. Zmínil také, že začátek roku 2027 pro jejich zrušení je šibeničním termínem a tvrdí, že pokud prezident nepojede do Ankary, žalobu posléze už podat musí.
2: Je to už poměrně šibeniční termín, tím, že se zadrhl ten původní návrh pana Klempíře a vlastně to pár týdnů trvalo, než se objevil tento, tak je to už hodně na vážkách, protože ty termíny skutečně jsou velmi, velmi napjaté, ale předpokládám, pokud vláda na to má obrovský zájem, tak bude schopna to třeba i přes nějaké mimořádné schůze sněmovny, které by zasedaly klidně den před Vánocemi nebo někdy podobně.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Stavbaři na dálnici D1 z Trutnova k hranici s Polskem zatím vyrubali zhruba 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začali je v lednu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. Postup ražby popisuje stavbyvedoucí Jan Faltýnek.
3: Takže ten proces je takový, že vlastně po navrtání čelby dojde k jejím naládování, odpalu trhavinami a poté vlastně ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále dochází k tomu, že je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází vlastně k instalaci toho primárního ostění a vlastně takhle postupujeme krok po kroku.
1: V současnosti se jedná o největší dálniční stavbu v Česku. Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok, vedli chorvačtí činitelé, přičemž odmítli spekulovat, co bylo příčinou nehody. Z nemocnice propustili 3 české občany, kteří srážku plachetnice s katamaránem přežili. Jedna žena zůstává hospitalizována kvůli zlomenině. Basketbalisté Nymburka slaví 3. ligový titul za sebou a celkově 21. v klubové historii. V rozhodujícím 7. finále zvítězili v Praze na Královci jako domácí tým nad Pardubicemi 91-74 a vyhráli sérii 4-3 na zápasy.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě k 26. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: V Chorvatsku zemřela další Češka. Vláda schválila změnu poplatku a další zápas Čechů na šampionátu odřídí žena. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V chorvatském městě Crikvenica zemřela minulý týden Češka. Novinkám to bez dalších podrobností sdělil mluvčí Českého ministerstva zahraničních věcí Adam Čerge. Jde tak o další úmrtí Čechů v této turisticky vyhledávané zemi. V neděli u Splitu po srážce dvou lodí zemřeli 4 Češi. Právo cestujících v Evropské unii na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letu zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Evropského parlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Vláda schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu o 400 milionů méně proti letošku. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Kurecký glosoval v presklubu právě koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj. A tvrdí, že pokud prezident nepojede do Ankary, žalobu posléze už podat musí.
2: Pokud se tak stane, tak už asi prezident nebude moci udělat nic jiného, než jí podat, protože v tom případě už by byl trošku směšný, kdyby on už nejdřív hrozil, že tam pojede na vlastní triko klidně do Ankary, pak zase to stáhnul, tuhle tu variantu, ale tu žalobu říká, že má po ruce a pravděpodobně ji podá.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Spojené státy a Irán už v neděli digitálně podepsali memorandum o porozumění, řekl televizi ABC americký viceprezident Vance. Americký prezident Trump to krátce poté potvrdil. Dosud se mluvilo o tom, že obě strany dohodu formálně podepíší v pátek ve Švýcarsku. Memorandum počítá s okamžitým otevřením Hormuzského průlivu a ukončením americké blokády iránských přístavů. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Pensová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý v Čechách čekáme polojasná až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě tepleji až k 26. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Veřejnoprávní média mohou propouštět podání drog bez vědomí, bude trestné a basketbalisté Nymburka přeci jen získali titul. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česká televize a Český rozhlas se v případě přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu nevyhnou propouštění. Vyplývá to z vyjádření šéfa televize Hynka Chudárka a generálního ředitele rozhlasu Reného Zavorala. Celkem by obě média mohlo podle prvních odhadů opustit 450 až 700 zaměstnanců. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních ANO, SPD a motoristů, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký glosoval v presklubu koncesionářské poplatky a odhadoval další vývoj. Zmínil také, že začátek roku 2027 pro jejich zrušení je šibeničním termínem a tvrdí, že pokud prezident nepojede do Ankary, žalobu posléze už podat musí.
2: Je to už poměrně šibeniční termín, tím, že se zadrhl ten původní návrh pana Klempíře a vlastně to pár týdnů trvalo, než se objevil tento, tak je to už hodně na vážkách, protože ty termíny skutečně jsou velmi, velmi napjaté, ale předpokládám, pokud vláda na to má obrovský zájem, tak bude schopna to třeba i přes nějaké mimořádné schůze sněmovny, které by zasedaly klidně den před Vánocemi nebo někdy podobně.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem zatím vyrubali zhruba 3/4 tunelu opevnění. S ražbou začaly v lednu. V létě by se s technikou měli přesunout na ražbu tunelu Poříčí. Postup ražby popisuje stavbyvedoucí Jan Faltýnek.
3: Takže ten proces je takový, že vlastně po navrtání čelby dojde k jejím naládování, odpalu trhavinami a poté vlastně ta rubanina rozpojená je vyvežena ven. Dále dochází k tomu, že je potřeba, říká se tomu scaling, ale vyprofilovat do finálního tvaru ten výrub, protože není úplně dokonalý, tak je potřeba tunel bagrem ho začistit. Poté dochází vlastně k instalaci toho primárního ostění a vlastně takhle postupujeme krok po kroku.
1: V současnosti se jedná o největší dálniční stavbu v Česku. Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok, uvedli chorvačtí činitelé, přičemž odmítli spekulovat, co bylo příčinou nehody. Z nemocnice propustili 3 české občany, kteří srážku plachetnice s katamaránem přežili. Jedna žena zůstává hospitalizována kvůli zlomenině. Basketbalisté Nymburka slaví 3. ligový titul za sebou a celkově 21. v klubové historii. V rozhodujícím 7. finále zvítězili v Praze na Královci jako domácí tým nad Pardubicemi 91-74 a vyhráli sérii 4-3 na zápasy.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V úterý v Čechách čekáme polojasno až oblačno, postupně zataženo od západu místy déšťa nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě k 26. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: S Ruskou Černou.
3: Krásné ráno.
4: Dobré ráno. Ovocnáři mohou do dneška žádat o kompenzaci za škody po jarních mrazech. Po změně financování veřejnoprávních médií by mohlo o práci přijít až 700 lidí. D6 na Vary je po nehodě neprůjezdná.
5: Předpokládáme, že ta letošní úroda bude zhruba poloviční. Určitě výraznější škody jsme zaznamenali i zejména u broskvoní, u třešní, ale bohužel také u jablek jako našeho hlavního ovocného druhu. O něco lepší situace se zdá být třeba u višní nebo u švestek či rybízu. Oni nás zasáhli dvě vlny mrazu, ta první byla kolem 10. dubna, ta ve větší míře zasáhla střední východní Čechy, ale také jižní Moravu. Ta druhá vlna na konci dubna byla podstatně silnější v Čechách a řekněme na střední Moravě.
4: Tak to byly slova předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka, který Frekvenci 1 řekl, jakou škodu a kde mají naši ovocnáři letos. Pokud dojde k přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, bude muset Česká televize propustit až 500 lidí a Český rozhlas až 200. Ve veřejnoprávní televizi to oznámil její šéf Hynek Chudárek. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas o 400 milionů míň. Vládní návrh Chudárek označil za nepřijatelný a považuje ho za téměř likvidační. Vidí ale ještě prostor pro jednání. Zmínil také, že odbory a iniciativa zaměstnanců veřejnoprávně chystají na 22. června výstražnou stávku. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními, anebo setkání se starosty, se kterými chce hovořit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a zítřejší program zahrnuje také návštěvu Jihlavské a Třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po 2 letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Později Rada Evropské unie informovala také o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Bývalý reprezentační útočník Václav Prospal míří do NHL. Nově se stal asistentem trenéra v týmu St. Louis Blues. K angažmá v elitní zámořské soutěži se dostal po 3 úspěšných sezónách v nižší AHL, kde zastával stejnou pozici u farmářského týmu Rochester Americans.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
4: Dnešní ráno je jasné až polojasné, zvýšená oblačnost se objevuje jen na severovýchodě země. Teploty se nám venku drží lehce pod 10 stupni. V Čechách bude v průběhu dne mraků na obloze postupně přibývat a na západě Čech se pak večer mohou objevovat i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku dnes přes den bude slunečno, zatáhne se tam až k večeru. Teploty nám vystoupí na 18 až 23 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být až 25.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: A nehoda zneprůjezdnila D6.
6: Kvůli nehodě osobního auta s kamionem je stále neprůjezdná dálnice D6 za sjezdem do Tuchlovic na 26,5 km z Prahy do Karlových Varů. A s opatrností projíždíte po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Na 7. kilometru stojí na krajnici kamion s defektem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
4: A po zprávách všech už na Frekvenci 1 startuje ráno a máte tu samozřejmě Máru s Lubkou, jak jinak.
7: Je ale dobré jítro.
8: Krásné dobré ráno. Tak bude to dobrý, zkazila jsem to hned na začátek.
7: Ale co zkazila?
8: No tak zkazila.
7: A čím?
8: No tím, že jsem pustila jiný zvuk ve zprávách, než jsem měla pustit.
7: Svačinu jsem přinesla.
8: To jsem zkazila.
7: To je horší.
8: Tak jo, no, tak.
7: Tak příště, nevadí.
8: Tak já jdu pro svačinu.

0: Horoskop Frekvence 1.
1: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné úterní ráno, milí posluchači, vítejte u horoskopu. Dnes je den afrického dítěte. Svátek slaví Zbyněk, gratulujeme. Se sluncem v blížencích a lunou v raku zřejmě budete podléhat více citům než rozumné argumentaci. Jste-li zadaní, zvažte, zda doopravdy stojí za to riskovat. Co čeká blížence? Máte zelenou v oblasti komunikace. Na zajímavé milostné události bude nejbohatší večer. Radci, luna je ve vašem znamení. Flirtování vám jde s naprostou lehkostí. Trochu uberte. Nový přítel by se mohl zaleknout jisker vaší energie. Lvi, hvězdy vás varují před lehkomyslností, dělejte vše s mírou, nenechte se zatáhnout do nějakého dobrodružství. Pany, cesta k úspěchu je klikatá, proto se nerozčulujte, když se vám tentokrát vše nepodaří podle vašich představ. Váhy, váš vzdušný element přitahuje každá akce. O zvláštní náhody a překvapení nebude nouze. Štíři, pozor si dejte na svůj pocit, že můžete bez obav riskovat. Chuť zakázaného ovoce je pro vás eroticky laděné štíry velmi vábivá. Střelci, váš životní elán narůstá. Rýsuje se před vámi spektrum možností. Jisté je, že obratně proklouznete vším, co vás dnes potká. Kozorozi, zálusk si na vás dělá člověk, který je příliš horlivý a vás svými sympatiemi spíše vystraší. Vy ale poznáte, že není vůbec špatný, jen jeho způsob seznámení je poněkud nešikovný. Vodnáři, díky bystrosti ducha se budete cítit jistěji kamkoliv vstoupíte. Drobné spory s partnerem přejdete s humorem. Ryby, většina z vás se bude chtít trochu blízknout. Pozor na úrazy při rekreačním sportu. Berani, dnešek přináší nespočet nápadů a nejrůznějších činností. Všechno nasvědčuje tomu, že vaše plány by se mohly vyplnit. Víci, v milostných vztazích máte příliš mnoho želízek v ohni. Buďte opatrní, jinak se vám to vymstí. Jinými slovy, držte se toho svého. Milí přátelé, dnešní dojmy budou mít rozhodující vliv na vaši náladu a výkonnost. Přízeň hvězd využijte v mezilidských vztazích. Rozjasněte svou tvář, tipkujte, posilujte důvěru v sebe i své blízké. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Minuta po čtvrt na sedm na frekvenci jedna taky Coolio a nebezpečné myšlenky. A já mám připravený fantastický vtipek.
1: Jo? A řekneš mi ho? Prosím, prosím, prosím.
0: Jsem chtěl chvilku dělat drahoty, ale teda... No dobře, tak když jinak nedáte. Pohádá se zeď s tchyní a zeď ti povídá. Aby jsi věděla, ani na pohřeb ti nepůjdu. I když jsem se na něho tak těšil.
1: Tohle to jsou super fóry. Klidně posílejte i vy forky, jestli máte 736 300 444, nebo vezmeme nějaký ze zásob, protože samozřejmě posíláte, i když nejsme takhle ve vysílání. Za chvilečku druhej for od vás.
2: A za ty jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl

jeden fórek od vás. Máme tu ten druhej, tak pojďme na něj. Šéf si zavolá zaměstnance a ptá se, kdo včera z vás chlastal? Nikdo se neozývá, že jo? Ptám se naposled. Kdo z vás včera chlastal? Tak se takový jako jeden nesmělej přihlásí a šéf říká, fajn. Takže Novák, vy se běžte domů vyspat a ostatní.

0: Frekvenci 1. Dorazila SMS-ka na 736 304 44. Asi si sedně, Máro, protože poslouchej, jo. Zdravím, Lubko a Máro, tak dneska na outěná mraza. Píše Hedvika. Píše Hedvika ze Šumavy, takže fakt asi jako hodně, hodně chladné ráno. No aby ne, nejchladnější ráno z celého týdne, podle předpovědi. Odpoledne ale už se začne oteplovat. Na jižní Moravě až 25, jinde teploty mezi 18 a 23. Od západu první mraky, na západě Čech i přeháňky a nebo bouřky.
1: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Půl sedmé a zprávy s Lucí Černou.
4: Dobré ráno, prezident Petr Pavel s manželkou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními. Městský soud v Brně dnes začne řešit případ vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. O Hyťově napadení tehdy informoval server Aktuálně.cz. Muži hrozí až 10 let vězení. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štěky, candáty, sumce, boleny a nebo okouny. Začíná totiž sezona lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Karviná dostala od etické komise Fatscher trest za ovlivnění 3 zápasů a je tvrdý. Slezský klub byl vyloučen z nejvyšší soutěže a navrch dostal pokutu 10 milionů korun. Trest je zatím nepravomocný, klub se může odvolat. Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf pak nesmí kvůli ovlivnění zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal 3 milionovou pokutu.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě míříme na silnice.
6: Kvůli nehodě osobního auta s kamionem je stále neprůjezdná dálnice D6 za sjezdem do Tuchlovic na 26. a 5. kilometru z Prahy do Karlových Varů. A s opatrností projíždíte po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Na 7. kilometru stojí na krajnici kamion s defektem. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Markéta.
0: Tak krásné úterý ráno, 3 minuty po 6:30, jak tady Lucka mluvila o těch rybách, tak musím říct, jak jsem se tady na to koukala před zprávama, tak ona tam má napsáno, začíná sezóna lovu dravých ryb a já jsem četla, začíná sezóna lovu drahých ryb.
7: No,
0: ale
7: podstatě,
0: je pravda, víš, že to budou asi dražší kousky, štíky, candáti, sumci, boleni a okouni.
7: Taková štika, to je.
0: Taková štika, to se někdy pěkně prodraží.
7: To jo, když ji potkáš v baru, no, tak to je jenom cíka.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Maledivy, Seychely i Srí Lanka ztrácejí evropské turisty, nepomáhají ani slevy. Co vy na to?
2: A čím to je, se ví?
1: Ono se vám nechce letět takhle jako kolem celého světa.
2: Já vím, no tak.
1: Protože to... přece jenom jako letenky šly nahoru.
2: A to dražší.
1: A nevíš, jak dlouho tam budeš taky třeba, že jo?
2: No jo. Ne, tak tohle samozřejmě jsou takový, ale mě vždycky překvapovalo, že i přes studiíku, i přes ceny letenek tam lítalo pořád hodně lidí a tak asi se tam změnila ta váha mezi tou cenou, dostupností a pak tou reálnou rekreací.
1: No jo, tak ten konflikt na Blízkém východě prostě není úplně jako, že
2: to taky, no.
1: Se ti tam chce.
2: Jako. No nechce se tam tudy lítat, no. Seychely jsou dost daleko od toho.
1: To jo, ale musíš jako letět přes...
2: Já vím, no, tak to oni lítají různýma bublunkama,
1: no, právě.
2: Aby neriskovali a tak dále, ale já se divím, že vůbec někdo na ty dovolený lítá, já teda pak o Vánocích vždycky taky, ale to se úplně zvrhlo. To z toho se stalo vlastně jako vojenský cvičení, neplánovaný. A já teda v létě bych nikam takhle neletěl, pokud možno, nebo ne na dovolenou. Na 3 dny to chápu něco to, ale na dovolenou ne, protože je to nejhezčí čas v Čechách.
1: No, to já zase začínám jít chápat takový to krátkodobý cestování, že letíš někam na 2 dny. Mně přijde, že už to je jako přeci jenom, už to je jako velká rozežranost.
2: Je, no je to pravda, samozřejmě, to s váma souhlasím, ale někdy to vznikne jako, že se dohodnou přátelé, no tak je to víc jako tahle ta
1: společná Jo, ale jako když to je jako pravidlo...
2: Ne, je to hnusný, ty letiště a ty odbavovačky, to všechno je hnusný.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci.

0: Frekvenci 1. Máro, připraven?
1: No, ano.
0: Je tady ta chvíle, kdy chceme prověřit, kdo je tady chytrej. Jak rádio.
1: No, to je tak, když se odděluje zrno od plev, no tak pojďme.
0: Hele, tohle nemusíš vědět, ani to nebude ostuda, když to nebudeš vědět.
1: Aha,
0: jo.
1: Aha.
0: Ale dneska slaví parkovací hodiny.
1: Prosím tě.
0: Parkovací hodiny dneska slaví, svůj den mají a já se tě ptám, jak staré jsou nejstarší parkovací hodiny.
1: Jednodušší otázku, prosím.
0: Byly v Oklahomě úplně poprvé použity parkovací hodiny a bylo to právě 16. června.
1: Tak já bych typl tak 120 let.
0: Říkáš 120 let? Co typujete vy? Dejte vědět na 736 300 444 a za chvilku správná odpověď.

0: očkovací hodiny.
1: Tak kolik?
0: Za kolik? Tak za kolik? Přišla jedna správná odpověď, takže tě budu ještě chvilečku napínat. Já jsem se tě ptala, jak staré jsou nejstarší parkovací hodiny na světě.
1: Já jsem řekl 120.
0: Ty jsi řekla 120 a je to míň.
1: Tak 119, no.
0: Ještě míň je to. Je to pod stovku. Což mě vlastně taky docela překvapilo, ale je pravda, že tenkrát se asi prostě tak nějak jako parkovalo na divoko, a nebo...
1: Divoko. Jako můžu jak v Praze, jo?
0: Počkej. Včera jsem se byla projet na kole, jela jsem přes Říčany, je tam značka, normálně parkoviště Šipka, a je tam napsáno parkoviště a pod tím na divoko.
1: No.
0: Jo, tam nejsou žádný vyznačený čáry, nic. Tam prostě sjedeš dolů vedle rybníka, je tam taková štěrková plocha a tam prostě parkuješ zadarmo na divoko a normálně je to označený dopravní značkou, což mě fakt docela překvapilo.
1: A pod tím kasička.
0: No a tak to možná bývalo. Víš, že bývaly kasičky, ale prostě nebývaly parkovací hodiny. Tak, ať teda nenapínáme, no,
1: hlavně,
0: přátelé.
1: Hlavně, že je kasička.
0: Nejstarší parkovací hodiny na světě. Ty úplně první byly otevřené nebo zprovozněné v Oklahomě v roce 1935. Mm-hmm. A je to i správná odpověď, která k nám dorazila. Někdo píše, tipnul bych si 1935. Jo, tak takhle bych, kamaráde, chtěla umět typovat.
1: No to jsou typy, čověče, fotbal netrefí.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
3: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: Mobily ve školách ano či ne? Zásadní otázka, která se teďka hodně řeší a řeč o tom bude i ve zprávách za malou chvíli na Frekvenci 1. A vybíráme také to nejlepší z muziky.
1: To jsou Hradečci a ty budou s náma v Rožnově.
0: No přesně tak. Přidají se i aha. Tam teda pravda ten termín ještě ladíme.
1: Jo, safra, tak to bych si vzal volno. No a Krištof z Krasavicí.
0: Novinka, kterou slycháte vlastně od minulého týdne na Frekvenci 1. To nejlepší z muziky a za chvilku zprávy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
10: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
11: Ahoj, tady je Miloš Pokorný. Ve čtvrtek ráno hrajeme můj kvíz Sestřelte Miloše. Ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. A k fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle.
12: Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci.
13: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
12: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
14: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
15: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
16: Srdcí černou.
17: Dobré ráno, ovocnáři mohou do dneška žádat o kompenzaci za škody po jarních mrazech. Vláda chce zavést plošný zákaz mobilů ve školách. D6 na Vary uzavřela vážná nehoda, bouralo se i na D2. Do dneška můžou ještě pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu škody po letošních jarních mrazech. Udělat to můžou na portálu intervenčního fondu. Předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha Frekvenci 1 řekl, že letos bude menší úroda ovoce i v sousedních zemích, například v Polsku. A to je problém i pro Česko.
18: Probíhají kontroly škodních komisí, my ty výsledky budeme mít až na začátku července. Ty přesnější odhady, ty prvotní odhady, které dělala ovocnářská unie, tak ty prvotní odhady hovoří o tom, že ty škody by měly přesáhnout zhruba 1 miliardu korun. Víme zhruba u jahod, že to je asi polovina ploch, ta polovina ploch, kterou obhospodařují profesionální pěstitelé, jo? Nejsou to ty zahrádkáři.
17: A vláda chce zavést plošný zákaz mobilu ve školách. Návrh plošného zákazu má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. V pondělí o tom premiér Babiš jednal s ministrem školství Plagou. Ten tvrdí, že aktivní pohyb a nepoužívání mobilů ani během přestávek má podle dat z května na děti pozitivní vliv. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadu v platnost od září roku 2027. Pokud dojde k přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu, bude muset Česká televize propustit až 500 lidí a Český rozhlas až 200. Ve veřejnoprávní televizi to řekl její šéf Hynek Chudárek. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu o 1 miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas o 400 milionů méně. Vládní návrh Chudárek označil za nepřijatelný a považuje ho za téměř likvidační. Vidí ale ještě prostor pro jednání. Zmínil také, že odbory a iniciativa zaměstnanců veřejnoprávní chystají na 22. června výstražnou stávku. Návrat vlků do Krkonoš už je realitou. Aktuálně žije na území Krkonošského národního parku minimálně 11 vlků. Žijí na 2 až 3 vlčích teritoriích a odchovávají mláďata. Oznámila to zpráva KRNAPu, která společně s Mendelovou univerzitou v Brně provádí celoroční monitoring vlčí populace, a to pomocí fotopasti nebo sběru genetických vzorků. Do Evropy míří vlna spalujících veder. Od jihu už k nám proudí teplý vzduch, který do konce tohoto týdne pocítí téměř celý kontinent. Asi nejvýrazněji se vlna veder projeví ve Francii, kde mohou teploty vystoupat nad 40 stupňů Celsia. V Česku teploty výrazně poskočí od čtvrtka. Od pátku pak budou v maximech stoupat i výrazně nad tropickou třicítku. Basketbalisté Nymburka slaví 3. ligový titul za sebou a celkově už 21. triumf klubové historii. V rozhodujícím 7. finále zvítězili v Praze na Královce nad Pardubicemi 91-74 a vyhráli sérii 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
15: Frekvence 1.
17: Počasí. Dnešní ráno je jasné až polojasné. Zvýšená oblačnost se objevuje jen na severovýchodě země. Teploty se drží u 10 stupňů. V Čechách pak bude v průběhu dne mraků na obloze přibývat a na západě Čech se večer mohou objevovat i bouřky. Na Moravě ve Slezsku bude přes den slunečno, zatáhne se tam až k večeru. Teploty nám vystoupí na 18 až 23 stupňů, na Moravě a ve Slezsku může být až 25.
15: Frekvence 1. Doprava.
17: A D6 zůstává zavřena.
16: Dálnice D6 je uzavřena na 26. kilometru směrem na Karlovy Vary. Důvodem je vážná dopravní nehoda. Poslední volný sjezd je exitem Tuchlovice na kilometru 25. A dvě osobní auta havarovala 500 metrů před Brnem na D2. Počítejte s menším zdržením, buďte pozorní. A 10-minutové zdržení čeká řidiče na D1 u opravy mostu Šmejkalka směrem do Prahy. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
17: A je po zprávách 7, to znamená jediné na frekvenci 1 už zase pokračují Mára s Lubkou.
0: Krásné ráno, děkujeme moc. Přátelé, dneska je světový den hadů.
1: No. A hadic. Tak, aby to bylo vyvážený, ne? Tak to, byla nějaká, to by mohlo být někomu líto?
0: To byla nějaká říkanka, ne? Něco, že hadic za ním... Jo, had leze z díry, vystrkuje kníry, za ním leze hadice, má červený střevíce.
1: Nemá nohy had.
0: A tak proč má střevíce?
1: No.
0: Vidíš, to hned jako...
1: Ale věřím tomu, že jako tak je to ženská, prostě chci střevíce. Zlato, nemáš nohy, prostě chci.

0: Michael Jackson na frekvenci 1. Měla jsem na Gimplu spolužačku a ta ho fakt milovala.
1: Ty už jsem řekl, že mu byla podobná.
0: Ne, ale opravdu ho milovala a prostě já myslím, že ona věřila, že se možná i jednou...
1: Vrátí?
0: Vezmou.
1: Jo, takhle.
0: My jsme byli na Gimplu, on ještě žil, víš. Já na to nevypadám, ale...
1: Všechny nás to hodně zasáhlo, celou třídu, no.
0: Ale hele, prosím tě, přišla tady zpráva. Jak jsem říkala, že někdo typuje ten rok u těch parkovacích hodin, přesně. Tak to byl Petr, který psal teda na naši otázku. Dobré ráno, tak já zkusím tipnout třeba 19.35. A ty si na to říkal, no, ale jako fotbal netrefí, jo? A teďka píše teda Petr a píše, jako fakt jsem se trefil, tak si jdu vsadit.
1: No to mi neudělá radost, Petr, teda. To mě netěší.
0: Že si jde vsadit? Já od té doby, co vyhrál ten člověk ty skoro 3 miliardy, tak vždycky chodím v obchoďáku kolem toho stánku, kde se prodávají ty tikety a říkám si, tyjo, neměla bych si taky vsadit, ale já jsem jako Sasku nebo Sportku nebo takovýhle tyhle ty prostě, že nikdy, já jsem to nikdy nevsadila, nikdy, jo. Stírací losy občas přinese Ježíšek, já vždycky tak si řeknu, tak fajn, aspoň mám štěstí v lásce, že jo, nikdy jsem nic nevyhrála. No ale když takhle se ti daří od samého rána, Petře, jděte do toho a jestli vyhrajete, tak chceme půlku.
1: No to víš, jo, to on se tak ozve.

0: 7500, to je aktuální výše banku posledního slova, které nám tady nechala Jana Kiršner.
1: Pojďme na to, pojďme hrát.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: 7,5 říká Mára. Samozřejmě máš pravdu.
0: Chceš přihodit?
1: No, to uvidíme, jestli přihodíme nebo nepřihodíme. Otázkou, jestli správně odpovíme. Kdo pak bude odpovídat? Hezké ráno, tady Lubka a Mára Frekvence.
0: Dobré ráno.
4: Líba z Prahy.
1: Líba?
4: Ano, ano.
1: Líbo, tak my pro vás máme tuhle větu.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplne všetko, ale chýba mi tam jedna vec.
1: Líbo, co myslíte?
4: Moruša.
1: Moruša. Poďme to prověřit.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplne všetko, ale chýba mi tam jedna vec.
0: Myslela ste, Líbo, jako ten ovocnej strom?
4: No ano, já myslela, ona má tu písničku taky Moruša.
1: Jo,
0: takhle jste na to šla od lesa, nebo teda od Moruše.
4: Ano, ano.
1: Každopádně, Líbo, moc děkujeme za tenhle ten tip, protože díky ano, tomu ano. Přihodíme 500. Vy se mějte krásně, zdravíme do Prahy.
4: Tak příště, nashledanou.
1: Přesně tak.
0: Nashledanou.
1: Krásně zvoní 500 korun, krásně. To znamená, že jsme přihodili
0: no, 8 000.
1: Na 8 000, o které hrajeme ještě jednou dneska ráno.
6: Alza, ty jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Frekvenci 1, kterého střídá paní Dagmar Honcová. Důvod je jasný, přesná předpověď počasí.
1: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
2: Krásné ráno, prožíváme nejchladnější ráno tohoto týdne. V mrazových kotlinách opět ojediněle teploty klesají pod bod mrazu. V odpoledních maximech už se ale na jižní Moravě rtuť teploměru zastaví až na 25 stupních Celsia, tedy na letní hodnotě. A zatímco nyní z počátku dne převládá jen malá oblačnost, tak odpoledne bude od západu docházet k přibývání oblačnosti a zejména v Čechách očekáváme místy déšť, přehánky a ojediněle také bouřky. V tom případě se zrá Bouřkové úhrny v bouřkách zastaví až na 10 litrech na metr čtvereční. A od středy už očekáváme výrazný nárůst teplot vzduchu. Přes naše území přejde teplá fronta a pak už teplému jihozápadnímu proudění nic bránit nebude.
1: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
3: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba, až na zraje čas, říká Alice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
4: Půl osmé a zprávy s Lucí Černou.
5: Dobré ráno, řidiči, kteří dnes pojedou po dálnici D35, budou svědky unikátního přesunu. Ve směru na Ostravu se tam bude z vojenské posádky v Přáslavicích přeměstňovat po vlastní ose 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo. Podle vojenské policie budou nacvičovat jízdu v koloně. 55-tunová vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9 hodinou ráno a 3 hodinou odpoledne, a to na zhruba 9-kilometrové trase z Kocourovce na Velký Újezd. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny a nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce roku. Český rybářský svaz před nahozením prutů rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. V různých revírech totiž může být stanovena jiná minimální délka nástražní rybičky, minimální míra lovených ryb a nebo třeba omezený počet úlovků. Poslanci Evropského parlamentu dnes budou hlasovat o opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást obchodní dohody z loňského léta. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezony se stane asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých 3 sezónách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, se s klubem dohodl na více leté smlouvě.
1: Frekvence 1. Doprava.
5: A ještě se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
6: Dálnice D6 je stále uzavřena na 26. kilometru směrem na Karlovy Vary. Důvodem je vážná dopravní nehoda. Poslední volný sjezd je exitem Tuchlovice na kilometru 25. Nárazově se tvoří kolona na D1 na Prahu mezi 29. a 23. kilometrem. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. A půl hodiny navíc naberete na D10 na Prahu mezi 9. a 3. kilometrem. Tady za to může dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Krásné úterní ráno na Frekvenci 1, tak jak říkala paní Dagmar Honcová, dneska nejchladnější ráno z celého týdne. Zároveň se ale na nás ženou tropy.
4: No, tak další, to už se všichni těšíme, že jo?
0: Přesně tak. Další z titulku dnešního rána, který mají noviny na svých titulních stranách, do Evropy přichází vlna spalujících veder. Tak jsem se začetla trošičku víc. Prosím tě, Francie.
4: Ano.
0: Teploty nad 40 stupňů. Ale jako nezívejme si, že my to máme na klídek a pohodu, jo?
4: No to nemáme, já už jsem letos stihl úžeh, takže teď to ještě čeká úpal, že abych si to svoje kolečko odbil.
0: A... Jasně, aby jsi řekl, tak a mám splněno.
4: No a můžu se pustit do dalšího.
0: Přesně tak, super tropický den nás čeká tento týden, tento víkend, takže přátelé, jestli někam vyrážíte, bude to chtít zavlažovat.
4: Hlavně k vodě vyrážejte.
0: No jasně, říkám zavlažovat.

0: Kraus a Blondýna.
1: Sluchátka z dráty zažívají comeback díky lepší kvalitě zvuku, retru i zacházení. Co vy na to?
2: No tak tam je souběh těch tří věcí, no. Tak ten zvuk na ty bluetoothové je dobrý, ale retro, tak to je drát. A zacházení taky, nemusíte to dobíjet a takový, no. No. I když oni vydržejí dlouho nabitý dneska.
1: Jak komu?
2: Ale je to pohodlí bez toho drátu zase, no.
1: No, jako je a není, no. Musíš mít furt tu nabíječku sebou. S tím já mám jako...
2: Furt nabíječku, jako, já nevím, jaký máte sluchátka, ale dneska vám vydržejí jako... Pokud neposloucháte 10 hodin denně, tak vám vydržejí dlouho.
1: No, ale já jsem je třeba zapomněla nabíjet, takže furt jedu drátový a jsem ráda, že už nejsem sama, už potkávám další lidi, kteří mají
2: ne, tak jakmile to je retro móda, tak bez drátu vůbec nemůžete vyjít, jako to si to ženský dají, když nemají sluchátka. To povede rovnou sucha drát. Hlavně, aby byl drát.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 8, no a my jdeme samozřejmě vyrážet do terénu, protože Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí opět za vámi. Ten, kdo miluje fotbal, taky kus dobrýho jídla a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak by měl dávat pozor.
1: Je to tak, v restauracích a barech označených samolepkou Foodmarks můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o skvělé ceny.
0: Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód a zadat ho do aplikace Coke App. A pozor, právě do celého Česka vyráží náš kamarád Tomášek, má auto plný cen, to už je taková pojízdná večerka. Tak Tome, co tam všecko máš?
1: Ahoj, krásné ráno, a hlavně kam jedeš, přesně tak.
2: Krásné dobré ráno vám přeji také dneska. Samozřejmě vezu to, co každý všední den. 500 korunový voucher do sítě restaurací Foodmart. Luxusní sluneční zrcadlové brýle, plážovou osušku, plážovou tašku a k tomu plato nápojů Coca-Cola. Ještě něco, nějaký dotazy?
1: Jo, kde to rozdáš?
2: tak, včerejším absolutním debaklu, kdy já si říkám, že muži, pokud jsou v oslabení, musí držet spolu,
1: ano.
2: Tak jsem si dneska připravil vlastně tu báseň, kterou vám řeknu, kam jedu.
1: Ano.
2: Jo. Ono v té básni název toho města zazní několikrát. Já už nevím, jak víc dát.

0: Márovi šanci, by, ale Máro, pokud to poznáš, hned to křič, jo?
1: To mi soustředí se.
0: Soustředí se, tak prosím vás. Dnivnici je krásný svět, člověk nechce nikam jet. Když mu dojde slivovice, běží rychle do Dnivnice. Kdo navštíví Dnivnici, ten má úsměv na líci.
1: A nebo zářící.
2: Ty jo, prosím tě, nemohl jsi mi to říct včera, že brzy kam jede, kam jede, kam jede?
1: Dnivnice, proč
2: jede
1: by ti to říkal včera?
2: No protože já bych poslala něco babičce, ne? Po Tomášovi.
1: Ale to už bych jako neuhát asi, ne?
0: Počkej,
1: to nározum.
0: Ještě, že jsme to nehádali klasicky, to by bylo, no jo, ty jedeš za babičkou.
1: Přesně.
0: I tvoje babička má šanci zachrastit postma na 10. hodinu, si vyjehnout se, co, no ne, může i ona, samozřejmě, pokud nás teda poslouchá, nejde jí bude volat.
2: Ne, určitě nás poslouchá, ale rozhodně za tebou nestihne doběhnout, protože ona je čerstvě po operaci kolena, takže v klidu, má no, rodina je z obliga.
1: No tak si dám na čas, však nemusí pospíchat, tak času dost, ne?
2: Tak a teď se zvědavá, kam jedeš.
0: Prosím tě, náměstí Míru, budeme tam na parkovišti před tamním nákupním centrem, takže náměstí Míru, Dnivnice, no a těšíme se úplně na všechny. První, kdo přijde a řekne, na slivce frčím, tak ten dostane do nápojí pokaku.
1: No, proč by ne?
2: Jinak prosím tě, Tomáš, je pro tebe zásadní informace. Dnivnice. Dnivnice je to pravé rodiště Jana Amose Komenského.
0: Dnivnice, jo. No tak ještě jsem to nevěděl včera, tamní obyvatelé mě přesvědčovali, že to bylo právě u nich.
2: Jasně.
0: Jo, a myslím si, že ono takových psí okolí ještě pár bude.
2: Už ti chybí jenom kolik.
3: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba, až na zraje čas, říká Arece Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji. Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: Borci jedna Karvinou vyloučili z nejvyšší soutěže. I o tom budou zprávy na Frekvenci 1. Do té doby ale také to nejlepší z muziky.
1: Třeba filku. To si myslím, že by takto máme dneska úterý. Jo,
0: mám.
1: Úterku nemělo chybět.
0: Rozhodně. Úterý to je den Phila Collinse. Přidají se i Reddy Kirken.
1: To je přesně tak, jak se říká, pokud vám ta středa přijde divná, je to proto, že je čtvrtek.
0: Přesně tak. A do třetice. Ty tu historku neznáš, tobě ještě řeknu. Nemám ráda davy na festivalech. No. Byli jsme s manželem na depešácích. Chtěla jsem se vyhnout těm davům, chtěla jsem odejít dřív než davy. A můj muž mi na to říká, teď ještě nehráli. Personal Jesus.
1: No tak jseš blázen?
0: Jsem. Máro, jsem.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vzi plus jedna. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Datart. Opravdový elektrospecialista.
12: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
13: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A vždy svědomitě připravená Lucie Černá.
14: Ano, hezké ráno. Ovocnáři mohou ještě dnes žádat o kompenzaci za škody po jarních mrazech. Prezident Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny, kde šestka na Vary zůstává po vážné nehodě na Kladensku zavřena. Do dneška můžou ještě pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin hlásit státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu škody po letošních jarních mrazech. Předseda zemědělského svazu Martin Pícha Frekvenci 1 řekl, že předběžné výsledky naznačují, že škody budou obrovské. Naštěstí ale ne tak, jako před 2 lety, kdy zemědělci přišli skoro o 70% úrody. Největší problémy hlásí pěstitelé jahod.
15: Probíhají kontroly škodních komisí. My ty výsledky budeme mít až na začátku července. Ty přesnější odhady, ty prvotní odhady, které dělala Ovocnářská unie, tak ty prvotní odhady hovoří o tom, že ty škody by měly přesáhnout zhruba 1 miliardu korun. Víme zhruba u jahod, že to je asi polovina ploch. Ta polovina ploch, kterou obhospodařují profesionální pěstitelé, jo? Nejsou to ty zahrádkáři.
14: Prezident Pavel s manželkou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Vysočiny. Čeká ho i oběd s hejtmanem a krajskými radními, anebo setkání se starosty, se kterými chce mluvit o stavbě jaderných bloků elektrárny v Dukovanech. Dnešní a zítřejší program prezidenta Pavla zahrnuje také návštěvu Jihlavské a Třebíčské radnice a první brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Při akci Predátor vypátrali východočeští kriminalisté muže, který lovil na internetu nezletilé dívky. Jeho nejmladší oběti je teprve 7 let.
16: Policie podezírá 50-letého muže ze sexuálních útoků na sociálních sítích. Ten podle kriminalistů oslovil především na Instagramu stovky nezletilých dívek z celé republiky. S těmi pak dál komunikoval. V desítkách případů přitom prý mohlo jít o trestné činy. V této chvíli už je obviněn a ve vazební věznici a hrozí mu až 12 let vězení. Na případu pracovali s krajskou kriminálkou policisté z Hradce Králové Jičína, ale i z Písku. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
14: Městský soud v Brně dnes začne řešit případ vojáka, který loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. Hrozí mu za to až 10 let vězení. Do konce roku 2029 by mohlo Rusko zaútočit na jednu z aliančních zemí. Shodují se na tom všechny členské státy NATO. Upozornil na to velitel německé pozemní armády Christian Freuding. Skupina severských médií mezitím informovala, že Moskva dál posiluje svou vojenskou přítomnost blízko hranic NATO, kde rozšiřuje stávající základny a buduje nové. Karviné dostala od etické komise FAČR trest za ovlivňování zápasů a je tvrdý. Slezský klub byl vyloučen z nejvyšší soutěže a navrch dostal pokutu 10 milionů korun. Trest je zatím nepravomocný, klub se může odvolat. Primátor Karviné a představitel klubu Jan Wolf pak nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal 3 milionovou pokutu.
13: Frekvence 1.
8: Počasí.
14: V Čechách bude v průběhu dne mraků na obloze postupně přibývat a na západě Čech se večer mohou objevit i bouřky. Na Moravě ve Slezsku dnes bude po celý den slunečno, zatáhne se tam až k večeru. Teploty odpoledne vystoupí na 18 až 23 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 25.
8: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na silnicích.
17: Dálnice D6 je stále uzavřena na 26. kilometru směrem na Karlovy Vary. Důvodem je vážná dopravní nehoda. Poslední volný sjezd je exitem Tuchlovice na kilometru 25. Půl hodiny navíc naberete na D10 na Prahu mezi 9. a 3. kilometrem. Tady za to může dopravní omezení a dopravní nehoda. Nárazově se tvoří kolona na D1 na Prahu mezi 29. a 6. kilometrem. Počítejte se zdržením okolo 30 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
14: A i po 8. hodině máte na Frekvenci 1 Máru s Lubkou.
1: Jakou to bylo krásné.
0: Děkuji, bylo to krásné, děkuji. Tak prosím tě, chtěla jsem ti říct, že máme nový kávovar. Teda ne.
1: Novou jako, mašinu, jo?
0: Ne, my doma, ale tady v rádiu, na recepci, máme nový kafe. Nový kafe. Kafe je tam asi starý, ale kávovar je novej. Tak jsem tam byla a potřebuju poradit, Máro.
1: Kafe starý. Smrdí za tuchlinou, jo?
0: Jsou tam dvě tlačítka jenom.
1: No.
0: A je tam espresso a káva.
1: Já myslím, že na tlačítko je ze spolku druhý očina.

0: Justin Timberlake. A to je vyloženě taková jako letní písnička, která se samozřejmě taky hodí do ranního vysílání, ale co? 100% já bych se klidně vsadil, že už má takový ten nádech prázdnin. A to pro nás znamená jedno jediné, že už se doma moc neohřejeme.
1: Přesně.
0: Ale ohřejeme se na radiokempech.
1: Ano, miláčkové si od nás odpočinou, vyrážíme na radiokempy, v podstatě vyráží celé rádio, vystřídáme se tam úplně všichni. Na ten první kemp za vámi vyráží Verča s Ondrou, to si ještě všechno připomeneme. Je to Rožnov pod Radhoštěm, opět a Radeček Trio tam budou hrát, ale samozřejmě není to jediný radiokemp, který vás o prázdninách čeká.
0: No, dáme si takovou tu klasiku, kemping Lipno Modřín, pak taky stihneme Stříbrný rybník, to je...
1: To je u Hradce.
0: Jo, přesně tak. Potom kemp Strážnice, to je novinka, tam jsme ještě nebyli.
1: Byli, ale to ty nepamatuješ.
2: Nevykládej, už si pamatoval.
1: No stejně, že podle mě nebyl. Ono už je to jako dávno.
0: A nebo to stalo za prd.
1: Běž se zeptat Martina Janského, on ti určitě...
0: Aha, to bych se divil, kdyby si to pamatoval.
1: Tak, potom je tam kemp Pohoda, to je kousek od Tábora, Vranovská pláž, Koupaliště a kemp Podbořany a kemp Kristýna, to je nahoře u Liberce. Teda, já se omlouvám, ale tak jako Liberec je asi to největší město, ono možná je něco blíž. Jako...
0: No ale, jaký hvězdy tam budou? Miraj, Adam Ďurica, Xindlix, Petr Bende, Marpo, no je to nabitý.
1: Ano, je tam taky pokáč na tom prvním kempu, který je tady v Rožnově pod Radhoštěm už 8. července. Přátelé, 8. července všechno vypukne, je to středa a potom každá středa až do konce prázdnin, tedy až do 26. srpna. A tam setkání s Frekvencí 1 s moderátory, čeká vás večer živý koncert, čeká vás opékání buštu, čekají vás soutěže. Je toho prostě hromada, takže jestli ještě úplně nemáte prázdniny naplánované, tak si vyznačte červeně všechny středy od 8. července až do 26. srpna.
0: Rádi jsme vám to naplánovali, není zač?

0: hazardy jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
3: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: pojďme, přátelé, taky zaplatit nějakou tu účtenku. To jsme tady dlouho neměli.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď. Komuže voláme?
0: Pojďme vytočit Marušku Bílkovou z Moravské Třebové.
2: Voláme Marušce.
0: Mám tady účtenku za 800.
2: Co nakupovala Maruška? Nebo možná nám to prozradí ona, jestli nám to vezme. 800, to není úplně malá částka. Co, bylo to něco do bříška, nebo hadříky, nebo
0: bylo
2: kytičky?
0: Na bříško.
2: Na bříško.
0: Hezká trička na hezkou postavu.
2: Hezká trička na hezkou postavu, tak my bychom to rádi zaplatili. Samozřejmě potřeba je, abyste nám to zvedli, aby nám to Maruška zvedla. Tak, vypadá to napínavě. Asi budeme muset dát poslední 3 zvonění.
0: Jedna. Maru, ale tak co je?
3: Prosím.
2: A teď už jsme ale nad vámi málem zlomili hůl. Které rádio platí za vás?
3: No, frekvence 1.
0: No jo,
2: je to tak? Maruško, kde lítáte?
3: No já ještě spala.
2: Vy ještě spala?
0: Kolik je hodin?
2: Za 9:30. Vy jste ponoční?
3: Ne.
2: Ne.
0: Lubi, už se dále ptej.
2: Dobře. Tak já se nebudu ptát. Máme tady účtenku. Jestli pak se vybavíte, co jste nám posílala?
3: Posílala jsem hezká trička na hezké tělo.
0: No.
2: Ejo.
0: A co pak jsme ještě koupili?
3: A pastelky a omalování.
2: Jo, a to je pro stejného... Jo, pro vnučku. Já jsem chtěla říct, jestli to je pro stejného majitele. Trička jsou pro vás?
3: Ne, ty byly pro dědu a on to kupoval pro pravnučku.
2: Jo, takhle.
3: Protože takže... děda má hezké, výrazné tělo.
2: Výrazné, jasně.
3: Trochu a... prostorově výrazné.
2: No, jasně, no, tak jako je
0: to... Je to jasný, ramenatej.
2: Prostě, jasně.
3: Ano.
2: Je to tak. No tak dědoušek dostane zpátky, nebo vy dostanete zpátky do peněženky 800?
0: 812, ano. Ať je to přesně teda.
2: Jo. Pozdravujte pravnučku, pozdravujte majitele hezkého těla a vy se mějte krásně, klidně běžte zase spinkat.
0: No nedělejte si z toho srandu, z toho
3: jo,
0: těla.
3: Jo, děkuji.
2: No jasně, naschle.
0: Naschledanou.

0: Weekend na frekvenci 1 za minutu půl deváté. Pojďme se podívat na počasí. Nejchladnější ráno týdne už máme za sebou. Odpoledne na jižní Moravě až 25, jinde ty teploty mezi 18 a 23 stupni. Odpoledne od západu první mraky, na západě Čech i přeháňky a nebo bouřky.
1: Zprávy na půl devítku s Lucí Černou.
2: Ano, hezké ráno. Státní zástupkyně Petra Křivnová se odvolala proti verdiktu obvodního soudu pro Prahu 3, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění tehdy 17-leté dívky. Věc tak přezkoumá odvolací senát. Serveru iRozhlas to dnes řekl soudce Marek Bodlák, který zprošťující verdikt vynesl. Česko-Lipsko má novou přírodní rezervaci. Zvláštní ochranu dostaly meandry řeky Ploučnice a dolní tok Svitávky v severní části chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Nová přírodní rezervace má rozlohu téměř 283 hektarů. Do mistrovství světa dnes vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí své působení na turnaji soubojem se Senegalem a úřadující mistři světa z Argentiny se pak představí proti Alžírsku. Hrají se ale i duely Iráku s Norskem a Rakouska s Jordánskem.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: D6 zůstává zavřená a velké problémy čekejte na D10.
4: Dálnice D6 je stále uzavřena na 26. kilometru směrem na Karlovy Vary. Důvodem je vážná dopravní nehoda. Poslední volný sjezd je exitem Tuchlovice na kilometru 25. Velké zdržení evidujeme na D10 na Prahu mezi 12. a 3. kilometrem. Tady za to může dopravní omezení a dopravní nehoda. 15 minut naberete před nehodou na 3. kilometru D2 na Brno. Nárazově se tvoří kolona na D1 na Prahu mezi 29. a 6. kilometrem. Počítejte se zdržením okolo 30 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Máme minutku po půl deváté. Už se nám to krátí.
0: No. Je tady ale jedna gratulace velikánská, kulatá. Ale... 60. slaví oštěpař Jan Železný.
1: Ne, ne.
0: Umíš zpívat?
1: Jakože by se mu...
0: No, jak ne, jakože ty, protože jestli to má být přání, nemůžu zpívat já.
1: Proč?
0: No, protože je to hrozný, když já zpívám.
1: A myslíš si, že ode mě to bude lepší?
0: Tak dáme duet?
1: No počkej, tak ale to musíme ale jako, nebo musím zaspívat písničku jako blahopřející?
0: No.
1: Je škoda.
0: Pojďme. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví.
1: Miliendo.
0: No nic, tak stále drží světový rekord. 98-48, samozřejmě velikánská gratulace.
1: No, musíš si to umět vyházet, ne vyhádat.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: V Řecku je na prodej opuštěný ostrov, je levnější než velký byt v Praze. Co vy na to?
2: To tady nějak hodně prodávají ostrovy, jsem si všiml.
1: Jo, ale teda nevím, kde vzali velký byt v Praze, protože ten ostrov stojí na naše 6 milionů. Velký byt v Praze za 6 mega prostě nesežená.
2: To je garsonka.
1: No, sotva, jde na kraji.
2: Třeba to je jako za přítěl, to psal nějaký Řek.
1: Asi.
2: Jsi nebyl v Praze, Zorbo, ale to za 6 milionů v Praze, to je tak jako nazdobená špajska.
1: No, tak to je super mít zase ostrov takový.
2: Je otázka, co mít, jestli ten ostrov, nebo tenhle minibit v Praze.
1: Takhle, na tom ostrově asi toho moc nebude. Součástí chráněné oblasti a nachází se na něm minimální infrastruktura. Ale...
2: No to asi tam nebude nic. Něco jako v tom bytě v Praze za 6 mega. Tam jsou stejný. Akorát, že na tom ostrově je půl roku hezky. V tomhle bytě na vás teda neprší a zase tam celý rok hnusně, ale neprší a je tam teplej. V zimě.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 8 tisíc korun. To je aktuální stav banku posledního slova a kdo ten bank rozbije, jestli teda vůbec za správný tip, no tak to uvidíme, Lubi,
1: kdo je na drátě. Pojďme to zjistit.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Krásné ráno, koho pak tam máme? Tady Lubka a Míra, Frekvence 1.
4: Dobrý den, dneska už po druhé.
1: Kdo pak se nám to dovolal?
4: Po druhé, Líba z Prahy.
1: Líbo, jak vy tohle to děláte? To mi vysvětlete.
4: Já nevím.
1: Vy nevíte.
4: No tak, ale pořád se netrefuju.
1: Pořád se netrefujete. No, no tak každopádně, no. Pojďme to zkusit i tentokrát. Tady máte větu.
4: Dobře.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna vec.
1: Co myslíte?
4: Ohniště.
1: Myslíte ohniště?
4: Jako, že si opékají bušty a tak.
1: Dobře, tak to pojďme prověřit. Tady je ta věta.
5: V mojej londýnskej záhrade mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna vec. Ohniště.
0: To snad není pravda! To je možný!
1: Líbo,
4: to není možné.
1: Není to možné, jak jste na to přišla?
4: No tak mi to napadlo, protože v tom Londýně je zakázaný ten oheň, že jo, aby nebyly tam požáry a tak, tak mi to přišlo vtipné.
0: Jste pěkně mazaná, to
1: tak
0: vám
1: to přišlo vtipné, no tak každopádně zůstaňte nám na telefonu.
4: Ano,
1: máte
4: děkuji.
1: Od nás velikánskou gratulaci.
4: Děkuji.
1: A 8 tisíc
4: k tomu. A štěstí hlavně, štěstí.
1: Štěstí obrovské. Tak jo, Líbo, nepokládejte nám telefon.
4: Ano, děkuji.
1: Mějte se zatím, naschle.

0: housle. V podstatě housle jsou za mě jeden z nejvíc sexy nástrojů u ženský a potom ještě saxofon. Ty to máš jak, Miloši? Ahoj, krásné ráno.
1: Saxofon určitě, kdo umí na housle, klobouk, no... A holky se balejí na kytaru v ohně, no, tak to asi...
0: Zkušenosti.
1: Jo, kdo hraje na jiný nástroj, přines, já nevím, k ohni tubu nebo něco.
0: Počkej, ale mám kamaráda, který nosí k ohni bicí.
1: Tak pozor, tak to jsem ještě neviděl.
0: Tak
1: to
0: já vás seznámím. Jmenuji se Martin. Dobře, čau, zdravím.
1: A balí, jo.
0: Jo.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Vstupte do světa, kde se luxus nepočítá v korunách, ale v milionech liber. Nejexkluzivnější britské rezidence, nejodvážnější makléři a klienti, kteří se nebojí snít ve velkém. Britské luxusní domy. Jen na vaši televizi Relax.
5: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Černá. Krásné ráno.
6: Rozsudek z Ferryho kauzy přezkoumá odvolací soud. D35 dnes zažije ojedinělý úkaz. Pojede po ní 9 tanků. Na Zlaté tratře dnes bude v akci 50 medailistů z velkých akcí. Státní zástupkyně se odvolala proti verdiktu, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Ferryho obžaloby z dalšího znásilnění. Věc tak přezkoumá odvolací senát. Informuje o tom i rozhlas.
7: Obvodní soud pro Prahu 3 zprostil ex-politika obžaloby z dalšího znásilnění tehdy 17-leté dívky v květnu. Věc tak přezkoumá odvolací senát. Do vězení nastoupil bývalý politik koncem května 2024 poté, co ho pražský soud uznal vinným za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Vyměřil mu 3-leté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem. Ferry od začátku vinu odmítal. Věznici opustil exposlanec letos v květnu, kdy byl podmíněně propuštěn. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
6: Řidiči, kteří dnes pojedou po dálnici D35, budou svědky unikátního přesunu. Ve směru na Ostravu se tam bude z vojenské posádky v Přáslavicích přemysťovat po vlastní ose 9 tanků Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo. Podle vojenské policie je čeká nacvičování jízdy v koloně. 55-tunová vozidla po dálnici budou jezdit opakovaně až do 15 hodin, a to na zhruba 9-kilometrové trase z Kocourovce na Velký Újezd. V Hradci Králové začala stavba nejmodernější infekční kliniky v Evropě. Ta má být součástí přípravy na budoucí pandemii.
8: Budova v areálu fakultní nemocnice, která přijde na více než miliardu korun, má být jedním z klíčových center připravených na boj s budoucími pandemiemi. Zařízení se postará ovšem také například o pacienty, kteří si z dovolené přivezou exotické nemoci. Hotovo by mělo být za 2 roky. Hradec pak bude součástí páteřní sítě 7 infekčních klinik v České republice. Mezi nimi jsou třeba Bulovka nebo fakultní nemocnice v Ostravě. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: 6,5 tisíce lidí se dnes muselo evakuovat z centra postupem u Berlína, a to kvůli nálezu bomby ze druhé světové války. Zónu, ve které je i hlavní nádraží nebo Braniborský zemský sněm, měli lidé opustit do 8:30. Teď začnou pyrotechnici se zneškodňováním americké letecké pumy o váze 250 kg. Na atletické Zlaté tretře v Ostravě dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou meetingu zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistrně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v Ostravě v 6 večer a hlediště má být vyprodané.
2: Frekvence 1.
4: Počasí.
6: Během dne nám bude oblačnosti od západu přibývat, zejména v Čechách se pak přidá občasný déšť a nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí déšť až večer. Na západě Čech se mohou ojediněle vyskytovat k večeru i bouřky. Teploty vystoupí odpoledne na 18 až 23 stupňů. Na jižní Moravě může být až 25.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: A D6 je po několika hodinách už průjezdná.
9: Dálnice D6 je už u nehody na 26. kilometru na Karlovy Vary průjezdná levým jízdním pruhem. Velké zdržení okolo 1 hodiny evidujeme na D10 na Prahu mezi 12. a 3. kilometrem. Tady za to může dopravní omezení a dopravní nehoda. 15 minut naberete před nehodou na 3. kilometru D2 na Brno. A 15 minut naberete také před nehodou na 368. kilometru D1 na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
6: A přesně 4 minuty po 9. hodině už se můžete, on se na vás teda těší, to je důležitější, na Frekvenci 1 těšit na Miloše Pokorného, je tady.
1: Hezké ráno, přátelé, všem Zbyňkům a mám kamarády Zbyňky, hezký svátek. Máme, přátelé, 16. června, utíká to. No a dnešní téma se jmenuje Eva Farná, má třetí dneska koncert.
6: Vyprodaný
1: v Edenu, klobouk dolů. Tak mě zajímá, jak vnímáte Evu Farnou a pokud jste byli na koncertu, jak se vám to líbilo, co byste nám tomu řekli, protože show prej skvělá, spoustu českých celebrit a telebrit, které musí být viděni na podobných akcích.
6: Takže jsi byl?
1: Ne. Vtipný.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Tak už jsem říkal, že Evu Farnou čeká dneska třetí a poslední koncert v Edenu. Ty dva předchozí byly vyprodané, mám pocit, že i dnešek je vyprodaný. No a mě zajímá, pokud jste na koncertu byli, nebo se dneska chystáte, jak se těšíte, a pokud jste byli, jak jste vnímali celou show, jak se vám to líbilo a vaše dojmy prostě. Tak já tady mám první vaše zprávy, telefonní číslo do studia je 257 400 999, SMSky 736 300 444, samozřejmě apka Frekvence jedna, kde můžete během 30 sekund cokoliv namluvit, no a nebo můj Instagram, ze kterého teď budu mít tady první informace a první zprávy od vás. Tak tady píše Honza, byli jsme s manželkou na prvním koncertu, byla to výborná show, na české poměry asi jedna z nejlepších, které jsem viděl, a celkově se nám koncert moc líbil, měl moc hezkou atmosféru. Tak píše Libor. Libor píše, chystám se dneska na koncert, moc se na to těším, už jsem slyšel od svých kamarádů, co byly samé superlativy, tak vzhledem tomu, že i hezké počasí, tak to bude určitě skvělý zážitek. Tak, pak tady máme od Marie. Marie psala, dostala jsem lístky jako dárek a byl to jeden z nejhezčích dárků, které jsem kdy dostala, protože jsem si koncert užila, její písničky jí mám ráda, takže jsem zpívala celý koncert. No tak přátelé, skvěle. Já se zkusím dovolat ještě někomu, kdo byl, řekněme, z hudební branže na tomto koncertu, pokud mi někdo vezme mezi 9 a 10 telefon, víte, jak to je, sumělci. Ale pro vás platí, že můžete volat, psát na Frekvenci 1, pokud jste již byli, anebo jak se chystáte, na co se nejvíc těšíte. Hezké ráno.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen

0: Jedním z těch, kdo byl na koncertu Evy Farné, co se týče koncertu, hudební publicista, moderátor Honza Dědek. Honzo, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Tak Honzo, je to jednoduchý. Jak se ti líbila show, jak se ti líbil koncert Evy Farné?
1: Kolik máme času, protože to je dlouhé vyprávění.
0: Já to nechám na tobě.
1: Shrnu to do jedné věty, prostě Eva je Queen of Pop. Mm-hmm. To sice máme co červen, ale já mám pocit, že minimálně český koncert roku jsme už prostě viděli. Mm-hmm. Tohle, nebudu první, kdo to říká, ale tohle mělo opravdu světové parametry od začátku do konce. A mě na tom strašně bavila ta spousta detailů, kdy to bylo propracované do posledního detailu, když to tam začínalo, tak tam byla Eva na jakési bedně a tam byly takové ty nápisy křehké, zranitelné a tak dále. Mm-hmm. Střídala se samozřejmě skvělá choreografie, taneční show k tomu, neuvěřitelná vizuální show, ohňostroj samozřejmě, ale vedle toho i velmi vtipné video, předtáčky, kdy se Eva převlíkala a tak dále, takže ten koncert tomu nepadal řemen ani na chvilku. Dvě a půl hodiny jako neuvěřitelné zábavy podívané a zážitku a tak, jak tam někde Eva říkala, pokud budete chtít plakat, plačte. No já si to dal asi 4x, když jsem si tam jako zaplakal.
0: Že
1: to
0: fakt?
1: I dojemný strašně a prostě obrovský klobouk dolů před touhletou holkou, co
0: no navíc, co si budeme povídat, i z toho komerčního hlediska, vyprodat 3x Eden není jako pro každýho. A jako klobouk dolů, to tak prostě je? To je jako respekt.
1: No je to neuvěřitelný, jako opravdu si udělat nějakou takovouhle akci, jak říkáš, že vyprodat 3x Eden. A opravdu skvěle. Fakt mi přišlo, že se tam na ničem nešetřilo a že základní jakýsi moto, nebo takový jsem z toho měl pocit, je, že ty lidi musí odcházet absolutně spokojený a nasycený a že musí dostat maximum. Takže to se myslím povedlo a já jsem vlastně neslyšel nikoho, kdo by řekl, hele, já jsem se nudil, nebo nebo takový to obligátní, víš, co jako na Čechy dobrý.
0: Jo, to jo, jasně.
1: To jsem nikoho neslyšel, jak se vždycky říká, hele, jako není to špatný, takhle je to český.
0: Hele, tak to jsem na nás neslyšel, dobrý, všichni. Na nás dobrý.
1: No, tak to si myslím, že na nás dobrý nebylo, že to bylo celé o tom, jakože wow, tady prostě přijela světová hvězda a je to srovnatelný s velkými koncerty zahraničních hvězd. Prostě neuvěřitelný.
0: Vzhledem tomu, že už si pár koncertů Honzo dělal ve svém životě, tak to srovnání tam máš. Mě by zajímal vlastně takový jako jeden nejsilnější pro tebe zážitek. Moment z toho koncertu, překvapení nebo něco, co jsi nečekal?
1: Těžko říct, pro mě to byla jedna velká show a bavili mě asi, nebo asi pro mě byly silné předtáčky, kdy Eva v různých věkových kategoriích jakoby mluvila sama se sebou a vlastně se bavili o té své cestě, kterou dokázala ujít od začátku kariéry do současnosti, to bylo velmi dojemné.
0: A hezký nápad, jo? Hezký nápad.
1: Je to hezký nápad, ale včetně toho, že to střídalo opravdu velmi vyváženě. Já sám jsem milovník tragikomedie, mám pocit, že nejlepší na světě je tragikomedie, když se chvilku směješ a chvilku brečíš. A tohle bylo něco podobného, chvilku si byl dojatý, ale střídal to humor. Velmi vtipné předtáčky Evy. A to myslím, že bylo přesně krásně vyvážený, že to nebyla jenom show, která tě oslní, když se díváš 2,5 hodiny na světla.
0: A říkáš, scénu, to muselo stát prachu, to muselo stát prachu.
1: To muselo stát prachu a co je na tom neuvěřitelný, my jsme se bavili o tom, že sem jezdí světové kapely a ono, když si vezmeš neuvěřitelný náklady na koncertní šňůru a rozpočítáš ji na celosvětovou tour, tak jsou to úplně jiný náklady, než když to máš jenom na 3x.
0: Tak jenom na 3x
1: a musel si to vrátit z pouhých 3 koncertů, což je neuvěřitelný, protože jak říká, když budeš mít 300 koncertů po celém světě,
0: tak se to,
1: no tak, tak se to
0: naředí, někdo
1: to naředí. Tak se to naředí. Ale tady to udělat 3x, wow, jako opravdu, nemyslím, že opravdu se ke každý písni se přistupovalo velmi detailně a velmi pečlivě a každá písnička byla jiná, jinak pojatá a vizuálně, tanečně, choreograficky, v závěr asi možná se vrátím k tomu, co jsi říkal, když se úplně tam Eva vrátila a zpívala sama v přídavku písničku, strašně dojemný. Prostě úžasný. Úžasný, je šance dneska jít, jestli se nemýlím.
0: Ano, dneska je poslední koncert.
1: Tak kdo z vás nebyl, tak běžte, protože to je ta věc, o který se bude říkat jednou, byl jsi na Farný, na Fedenu.
0: Tak já myslím, že Eva to ještě možná přehodnotí a bude ještě nějaká
1: věc. Jak kdybych dneska neměl představení, tak jdu znova.
0: Je mi to jasný. Honzo, díky za tvůj čas a děkuji za tvůj pohled na koncert. Přeju ti hezký léto. Ahoj, měj se.
1: Tobě taky, měj se krásně. Ahoj, ahoj.

0: samou chvíli na frekvenci 1 na telefonu Honza Dědek, na téma Eva Farná, tady mám Luci. Co, Lucie, ty a Eva Farná?
1: Nebyla jsem ani na jednom koncertu, mrzí mě to.
0: Mě to taky teď mrzí, musím říct.
1: Mě to mrzelo i předtím, ale prostě nevyšlo to časově, musí přidat ještě jich pár, třeba za rok, za dva, No je úchvatná.
0: Jako máš klubo, ráda.
1: Já ji úplně miluju. Mě ona baví jako ve všech směrech. Mm-hmm. Ona je vtipná, ona je chytrá, ona je úchvatná.
0: Nedělá za sebe zbytečnou VIP?
1: Ne, mně se zdá, že jako na co šáhne. Víš, jako by moderování, zpívání, že taky jako je a s takovou lehkostí prostě to dělá všechno. Super je.
0: Tak
1: skvělá. Smekám.
0: Bezva. Tak dnešní téma se jmenuje...
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
1: Krátce po 9:30 a krátké zprávy. Hezké dopoledne. Z plachetnice, která se v neděli potopila u Splitu s českou posádkou, bylo vytaženo tělo 4. oběti. Prokuratura nařídila toxikologický rozbor. Státní zástupkyně se odvolala proti verdiktu, který v květnu zprostil exposlance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Věc tak přezkoumá odvolací senát, píše i rozhlas. Souboj české reprezentace s Jihoafrickou republikou bude druhým v historii mistrovství světa fotbalistů, který odřídí ženská rozhodnutí. Po Francouze Stefanie Frappartové, která před 4 lety v Kataru pískala duel Kostarika-Německo, se dočká americká sudí Tori Pencová. Český tým se v Atlantě utká s JAR ve čtvrtek od 18 hodin.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě se podíváme na silnice.
4: Dálnice D6 je už u nehody na 26. kilometru na Karlovy Vary, průjezdná levým jízdním pruhem. Velké zdržení okolo 1 hodiny evidujeme na D10 na Prahu mezi 12. a 3. kilometrem. Tady za to může dopravní omezení a dopravní nehoda. 15 minut naberete před nehodou na 3. kilometru D2 na Brno. A 15 minut naberete také před nehodou na 368. kilometru D1 na Prahu. Nárazově se tvoří kolona na D1 na Prahu mezi 29. a 6. kilometrem. Počítejte se zdržením okolo 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: hvězdy a opravdu srovnatelná show s těmi světovými. Ještě jednou děkujeme. A pak tady máme od Jardy, Jarda říká, nebo Jarda říká, Jarda píše, byl jsem a kdyby byly další koncerty, půjdu klidně ještě jednou, protože to byla skvělá show, mělo to výbornou atmosféru a Eva Farná, kromě toho, že výborně zpívá, taky byla velmi vtipná a celý koncert skvěle zvládla. Takže přátelé, ještě máme chviličku, můžete stále volat na 25740099 nebo napsat na 736300444 můj Instagram nebo apka Frekvence 1, kdy můžete namluvit svůj vzkaz, pokud jste již byli na koncertě Vyfarné, anebo se dneska chystáte, protože dneska v půl osmé naposledy, třetí, poslední vyprodaný koncert. Tak pište, volejte, budu rád.
1: Ahoj, tady je Miloš Pokorný. Ve čtvrtek ráno hrajeme můj kvíz Sestřelte Miloše, ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. A k fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle. Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1. Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

0: Dva zkazená téma, Eva Farná, píše Zuzana. Na koncertu jsem byla i pár let předtím, ale tohle, co Eva předvedla v Edenu, bylo naprosto neuvěřitelný, skvělý, velký zážitek a určitě, až budou další koncerty, půjdu znovu. A pak je tady od Franty. Franta píše, dnes se těším, jelikož jdeme s manželkou i s dětmi a nelitu ani jediné koruny, protože už to, co jsem o tom slyšel, je něco, na co se strašně moc těším. Takže přátelé, dneska poslední koncert Evy Farné v Edenu, 7:30, třeba pokuste se, třeba tam ještě pár lístků, vždycky se stane, že někdo prostě nemůže nebo prodává, takže já bych to prostě vyzkoušel. V každém případě, mějte se fajn a já se budu těšit zítra mezi 9:00 a 10:00 hodinou na Frekvenci 1 a nezapomeňte, že tento týden máme kvízíček zcela výjimečně ve čtvrtek, protože hrajeme fotbal s Jihoafrickou republikou, je to s tím spojený, takže jenom, že trošku změna. Mějte se fajn a pokud chvilku budete s Frekvencí 1 ještě mimo 9:00 a 10:00, tak budeme rádi. Mějte se.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal

0: malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Poznejte skryté srdce evropských metropolí. Od Barcelony po Helsinky sledujeme, jak obrovské městské trhy každý den zásobují milovníky jídla. Cesta potravin, lidé v zákulisí a fascinující svět, který drží města při životě. Tržnice světa na obrazovkách televize Relax.
7: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
10: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
11: Je to tak, pojďme na ně. Hezké dopoledne, zprávy má Lucie Černá.
12: Hezké dopoledne, z potopené plachetnice u Splitu bylo vytaženo tělo čtvrté oběti. Prezident vyrazil na Vysočinu, zamířil za meteorology i na polygon pro drony. Hodinu teď budete popojíždět na D10 před Prahou. Plachetnici neřídil kapitán a velitel chyběl i na můstku katamaránu. Vyšetřování tragického střetu u chorvatského ostrova Brač, při které zahynuli 4 Češi, přineslo nová zjištění. Píše to i dnes.cz. Potapěči z potopené plachetnice dnes vytáhli tělo čtvrté oběti.
13: Prokuratura nařídila toxikologický rozbor a do vyšetřování se s největší pravděpodobností zapojí taky Češi. V jakém rozsahu a formě zatím není jasné. Podle chorvatských médií za kormidlem plachetnice v době nehody stál cestující a ne kapitán. Při srážce zemřel. Plachetnice se potopila po srážce s katamaránem v průlivu Splitská vrata. Spočívá na dně v hloubce asi 50 metrů. Chorvatské úřady dřív v pondělí uvedly, že mrtvého lokalizovali. Těla tří dalších členů české posádky záchranáři vyzdvihli z vody už bezprostředně po nehodě. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Prezident Petr Pavel dnes zahájil dvoudenní výjezd na Vysočinu. Během svého pobytu v kraji zavítá i s manželkou například do Jihlavy, Třebíče nebo Velké Bíteše a Moravských Budějovic. Dnes už vyrazil do meteorologické stanice. Čeká ho i testovací polygon pro drony anebo návštěva výrobce leteckých motorů. Olomouc čeká od zítřka rekordní pouliční festival. Centrum města se do soboty promění v jedno velké živé pódium. Zdejší ulice obsadí téměř 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Sjedou se sem na 6. ročník největšího pouličního festivalu v Česku s názvem Olomouc ožije. Organizátoři čekají letos rekordní ročník s návštěvností kolem 30 tisíc lidí. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny a nebo okouny. Začíná sezona lovu dravých ryb, která potrvá do konce roku. Český rybářský svaz před nahozením prutů rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. V různých revírech totiž může být stanovena jiná minimální délka nástražní rybičky, minimální míra lovených ryb, anebo třeba omezený počet úlovků. Do Evropy míří vlna spalujících veder. Od jihu už k nám proudí teplý vzduch, který do konce tohoto týdne pocítí téměř celý kontinent. Asi nejvýrazněji se vlna veder projeví ve Francii, kde mohou teploty vystoupat nad 40 stupňů. V Česku teploty výrazně poskočí od čtvrtka. Od pátku pak budou v maximech stoupat i výrazně nad tropickou třicítku. Do mistrovství světa dnes vstoupí další dva favorité na celkový triumf. Francie zahájí své působení na turnaji soubojem se Senegalem. Úřadující mistři světa z Argentiny se pak představí proti Alžírsku. Hrají se i duely Iráku s Norskem a Rakouska s Jordánskem.
10: Frekvence 1.
5: Počasí.
12: Během dne nám bude oblačnosti od západu přibývat, zejména v Čechách se pak přidá občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí déšť až večer. Na západě Čech se mohou ojediněle objevit i bouřky. Teploty odpoledne mezi 18 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25.
5: Frekvence 1.
10: Doprava.
12: A až hodinu budete popojíždět na D10.
14: Velké zdržení okolo 1 hodiny evidujeme na D10. Na Prahu mezi 12. a 3. kilometrem, tady za to může dopravní omezení a dopravní nehoda. Velké zdržení evidujeme také na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlatěcemi a exitem Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
12: A po zprávách 10 už máte na frekvenci 1 Robina Sobka.
11: Je to tak, hezké dopoledne, já jsem přeskočil jako laňka k tomu mikrofonu. 4 minuty po 10, já vám přeji dobrou chuť, pokud snídáte právě teď, v těchto, dá se říct, pozdních snídaňových hodinách, ano, anebo si dáváte prostě jenom brunch, že jo. No, ať vám chutná rozhodně i program, ten úterní dopolední tady u nás na frekvenci 1, protože máme co nabízet. Navíc už pomalu a jistě zveme na Rádio Kempy 2026, tak to si myslím, že nádherný předkrm před jakýmkoliv chodem. A servírovat tyto informace budeme i v průběhu toho dnešního vysílání tady u nás na frekvenci 1, stejně tak jako to nejlepší z muziky. Kao Malambada, Roxette nebo No Name, pojďme na to.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: pěkně vrtíme boky, kroutíme se v rytmu Lambády, Kauma na frekvenci 1:15. Já myslím, že lépe jsme to utrní dopoledne nemohli odstartovat a doufám, že bokama budete kroutit i na rádiokempu frekvence 1, protože i letos jedeme za vámi, ano, o prázdninách vyrážíme za našimi posluchači na tradiční roadshow po českých a moravských kempech a ten první kemp startuje ve středu 8. července. Už je to za bukem, jak se říká, a další budou následovat každou středu až do 26. srpna. Takže budete moct vybírat z jakýchkoliv termínů. Uvidíte sami, jak se vám to hodí a která lokace je pro vás samozřejmě tou nejbližší. Rádiokempy začínají vždycky ve 14:00 s tím, že mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. No a postupně letos vystoupí třeba opět Radeček, ukáže se Pokáč, Michal Hrůza, Miraj, Aram Ďurica, Xindel X, Petr Bende, taky Marpo. Po celou dobu budeme opět dění z těch kempů přenášet přímo do éteru, čili pokud by někdo nemohl vyrazit, můžete poslouchat u rádia, abyste o nic nepřišli, ale co si budeme na místě, to má úplně jinou atmosféru. No a vy zažijete takovou jedinečnou možnost, pokud teda dorazíte, nahlédnout do zákulisí toho živého vysílání a potkat se třeba s mými kolegy, těšit se můžete taky na táborák, opékání špekáčku, soutěže, oblíbené kelímky, štěstí, jak se říká. No a více najdete třeba i na našem webu frekvence1.cz, kdybyste chtěli vědět konkrétní zastávky, konkrétní termíny, tak se můžete podívat.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
4: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
1: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok

0: je pecka jako blázen. Ať si každý říká, co chce, Michael Jackson prostě byl frajer. Ani se mi to nechce stahovat. Necháme si pěkně tu písničku do konce, přátelé. Smooth Criminal, a to v 10.30. Jsou rytmy. To je hit. No nic, tak pojďme dál na frekvenci 1, protože sotva to jsem vlastně přišel do práce, tak jsem byl opět malinko v šoku. Opět padlo poslední slovo. Opět jste sestřelili poslední slovo, a tentokrát ve větě Jany Kirchner. Fakt to tady padá u nás jako švestky. Daří se vám teď teda poslední dobou? To si zaslouží potlesk. Pokud se nepletu, opravdu za poslední měsíce se střelili minimálně tři poslední slova. A to poslední ve větě Jany Kirchner, která vyprávěla o svém bytě v Londýně a prozradila, co jí na zahradě stále chybí. Ta věta zněla: v moje londýnské zahradě mám úplně všetko, ale chybá mi tam jedna věc. A ta jedna věc, přátelé, kdybyste neposlouchali dneska po ránu, byla ohniště. Ohniště, to je ta věc, která chybí na zahradě Janě Kirchner. Tak evidentně na to někdo přišel a vyhrál 8000 korun. Byla to konkrétně Libuše z Prahy, takže velká gratulace, ty peníze údajně použije na dovčů za dcerou. Pojede do Francie, nebo poletí. Takže velká gratulace. Naším hostem byl nedávno také Pepa Vrtal, alias Fotr na tripu, který se chystá na další cestu, tentokrát teda do Ameriky na Route 66. Mimo jiné nám prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde, anebo neobejdou, když je jich více. No, každopádně to bude nová věta a my si ji pustíme už za hodinu v 11.30 a budeme hrát o další penízky, tak hodně štěstí.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Velké zdržení stále okolo 40 minut evidujeme na D10 na Prahu mezi 12. a 3. kilometrem. Tady za to může dopravní omezení a dopravní nehoda. Dopravní omezení na D1 na Prahu způsobilo kolonu také u Bělotina na 15 minut. Popojíždět budete mezi 313. a 308. kilometrem. A zdržení je také na pražském okruhu u exitu Ořech obousměrně. Ztratíte tady okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: schválně. Jste Martina napřímu, abychom je mohli popřát takhle, takhle veřejně. Martina Ješková dneska slaví. A mám tady pro ní hezkou zprávu, no tak doufám, že nám zvedne telefon. Ale to se dozvíme. Možná na nás Martina nemá čas, možná připravuje narozeninovou oslavu. Je to škoda. Tak to vypadá, že to dneska neklapne. No nic, tak přečteme aspoň SMS-ku Martině.
1: Prosím.
0: A je tam Martina Ješková?
1: Ano.
0: Martino, víte, kdo vám volá, nebo netušíte vůbec?
1: No vím. Už se to provalilo.
0: Už se to, ale teď to trvalo asi 10 minut, než to někdo zve ten telefon, tak mezi tím se to provalilo, jo?
1: Jo, teďka akorát, když mě to začalo zvonit, tak mě říkali, že to musím zvednout.
0: No a proč to, Martino, a proč to trvalo tak dlouho? Já už jsem to chtěl položit normálně. Já už jsem pomalu tady stahoval šavly a říkal jsem posluchačům, že je to škoda, že to Martina nezvedá, že už asi připravuje chlebíčky a peče narozeninový dort. Martino, ale ještě, že to klaplo, protože já mám tady nádherné přání. Takhle, ono to jako nezačíná to úplně jako nejvíc optimisticky. Já vám to přečtu. Naše milá maminko už si stará malinko. Tak já nevím, jestli to je úplně nejlepší start teda, jo? Ale
1: ne, to je v pořádku.
0: Je to v pořádku? Dobře, tak jo. No tak je to nějaký interní rodinný humor, asi ne?
1: Ano.
0: No, tak v tom případě je to v pořádku. Takže
1: firemní humor.
0: Jo, firemní, pozor, tak aha, protože
1: no to už tady jeden telefon taky byl takovej.
0: Aha, dobře, no tak
1: to byl počkál.
0: Dobře. Naše milá Martinko už si stará malinko, nám to ale nevadí, aha, tak tady už se to snaží napravit, nám to ale nevadí, máme tě stále rádi. No tak tady bych řekl, že už se to i povedlo. 55 není žádný věk, jsi teprve v půlce, táta by řekl, krásný den je tady, přeji táta, máma a holka. Tak, takhle to tady je.
1: Naše rodina.
0: Jo, tak předpokládám, že ano, že to je rodinný humor teda víc než firemní. Proto jsem se udělal, že to je.
1: V příbuzenským vztahu sice nejsme, ale jsme rodina.
0: Dobře, no tak jo. No tak každopádně všechno nejlepší taky, Martino, od Frekvence 1.
1: Děkuji.
0: Jo, velká sláva, pěkně si užijte vaše narozeniny. No a třeba zase za rok, jo?
1: Jo, děkuji.
0: Tak jo, mějte se. Naschledanou.
1: Taky, naschledanou.
0: Co se týká těch známých osobností, tak dneska bych vypíchl Jana Železného. Jan Železný, ročník 1966, dneska má 60 let. Dneska má pan Železný kulatiny, bývalý český atlet, oštěpář. Býval vlastně považován za opravdu nejlepšího oštěpaře moderní éry, je držitelem 3 zlatých medailí, 1 stříbrné medaile z olympiády, trojnásobný mistr světa, dokonce několikanásobný rekordman, taky držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Takže opět velká sláva, přejeme všechno nejlepší. No a vy ostatní, vy, kteří jste nenapsali, tak si dejte třeba dobrý kafe od Lucky Bíla za chvilku.

0: Česný hoax, to nejlepší z muziky, tak za chviličku 11. hodina po zprávách Alex Varen. Fever Dream se jmenuje hit, který si dáme mezi 11. a 12. a taky Euro budou. Ale to je pecka, kterou nemusím představovat, a mnohem více muziky, lépe řečeno to nejlepší z muziky na frekvenci 1 zprávy za chvilku.
1: Miloš Pokorný, kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu a já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance a já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje a prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DTH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
11: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně, zprávy připravil Ondřej Albrecht.
12: Já přeju hezké dopoledne. U Dolního Dvořiště dnes uvízl pod viaduktem autobus, několik cestujících se zranilo. Všechny státní úřady přešly na jednotnou internetovou doménu gov.cz a se zdržením počítejte na dálnici D11 při příjezdu do Prahy i D2. U Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku dnes dopoledne uvízl pod viaduktem autobus. Několik cestujících bylo zraněno. 20 cestujících byly evakuovány, uvedl i dnes.cz. A ten také doplnil, že šlo o zájezd z rakouského Lince do Českého Krumlova. Všichni cestující tak byli cizinci. Železniční provoz na viaduktu byl po kontrole specialisty ze správy železnic rychle obnoven. Samotná silnice ale zůstává neprůjezdná. Plachetnici neřídil kapitán a velitel chyběl i na můstku katamaránu. Vyšetřování tragického střetu u chorvatského ostrova Brač, při které zahynuli 4 Češi, přineslo nová zjištění, jak napsali dnes. Potápěči z potopené plachetnice v úterý vytáhli tělo 4. oběti.
13: Prokuratura nařídila toxikologický rozbor. Podle chorvatských médií za kormidlem plachetnice v době nehody stál cestující a ne kapitán. Při srážce zemřel. Na katamaránu v osudný okamžik taky chyběl na velitelském můstku kapitán. Na místě podle dostupných informací sloužili pouze první důstojník a kormidelník. Vyšetřovatelé teď vyhodnocují záznamy z palubních systémů a komunikačních zařízení, které zachytily například rychlost a kurz obou plavidel. Současně vyslí Říkají členy posádky i cestující. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Všechny státní úřady už přešly na jednotnou internetovou doménu gov.cz. Digitální a informační agentura, která doménu od roku 2024 spravuje, eviduje 481 nových internetových adres úřadů. Cílem projektu bylo sjednocení internetových domén státních institucí pod jednotnou doménu gov kvůli zvýšení ochrany informačních systémů, zlepšení uživatelské přívětivosti nebo omezení rizika podvodů a zvýšení důvěryhodnosti webové i mailové komunikace státních úřadů s občany. Basketbalistka Eliška Hamzová po téměř měsíci nastoupila za Minnesota v WNBA a přispěla 4 body k drtivému vítězství nad Portlandem 107-74. Česká rozehrávačka dostala v klubu Lynx druhou šanci po podpisu takzvané rozvojové smlouvy na konci května.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
12: Dnes čekáme teploty kolem 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia. Zpočátku dne bude polojasno až jasno, později čekáme odpoledne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
12: S zadržením počítejte na dálnici D2 při příjezdu do Brna. Na posledních 5 kilometrech je tam kolona zhruba na 5 až 10 minut. Aktuálně je hlášen hustý provoz taky na D11 při příjezdu do Prahy od 6. kilometru. A kolona potom dál pokračuje i na pražském okruhu směrem do centra. Tam je to na dalších 10 minut. No a na pražském okruhu se držíte také od D1 k letišti, a to konkrétně hned několika úsecích. Celkem tam necháte přes 15 minut. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Robin Sobek.
0: Ještě jednou hezké dopoledne, 3,5 minuty po 11. Také v této hodině vyrazíme nejenom my, jakožto Frekvence 1, ale taky Coca-Cola opět za vámi, a v čele pojede náš kolega Tomáš Fíla, který má naložené auto výher. A kdo ho vlastně odchytí jako první, tak toho vyhraje poměrně dost. Co konkrétně, to si řekneme ve 11:45, protože se s Tomášem spojíme a tam nám prozradí vlastně v tom telefonátu, kde ho konkrétně máme, kde ho najdete a co obdržíte. Půl, poslední slovo, já už jsem to tady říkal vlastně asi před hodinou, že nám to poslední zase, to poslední slovo zase padlo. A vy jste vlastně přišli, odhalili jste ohniště Jany Kirchner, která vyprávěla o svém bytě v Londýně, prozradila, co jí na zahradě nejvíce chybí. No takže ohniště už je vlastně, nebo bylo lépe řečeno, a teď je tady nová věta Pepy Vrtala. To je fotr na tripu, kdyby nikdo netušil, on mimo jiné prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde, takže tentokrát už hádáte zase nové poslední slovo. V banku máme 500 korun a o ty budeme hrát v 11:30. Za chviličku rubrika, což je do té doby třeba Brian Adams, Rod Stewart, Sting, nebo taky hodiny, no je toho poměrně dost, a protože nám teď ukazují taky 5 minut po 11, je čas to odstartovat, pojďme na to.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

jak loňský sníh. A pak ve smíru mít víru, že vše bolavé zhasne a zbyde to krásné, pak uvěřím. Že mezi příliš a dost stojí vysoký most a popel hacnejde snad jenom

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynosou.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Mám nově chytrou žárovku a teď mi občas nejde rozsvítit, protože se musí aktualizovat. Nepředběhli jsme trochu dobu. Ondřej, 30 let, Brno. Když se můžu být teďka, tak myslím, že v Brně asi nepředběhli.
3: V Brně asi ne, no. Tak my už máme robotický žárovky tady v Praze, že jo, někteří.
2: Jo, jo, jo.
3: Jak mluvějí prostě vlastně.
2: No, jinak, prostě jsme to předběhli, no.
3: No takhle, žárovka, což je teda umí, ta žárovka sama se...
2: Rozsvítit, ale občas nejde. A čeho taky žárovka je k tomu, aby svítila, že jo, jako... Chytrá žárovka je, ona není úplně chytrá, de facto, jo.
3: Mně občas se stává, že nechám svítit světlo v baráku, když vlížíme do Prahy.
2: Ano.
3: A kdyby se uměla sama chytrá žárovka zasnout, by to bylo super.
2: No to jo,
3: tak... Víš, kdyby jako sama zasa by se rozlídla, věděla, že tam někdo není, tak zasnu, jo. Když se třeba kvůli tomuhle stalo to, že Aneta tam, zapomněli jsme prostě rozsvíceno, a Aneta nechala košily na ramínku viset před schody. A pak mi volal ožralý soused prostě, že je někdo u nás v baráku, protože si splet vlastně tu košili s postavou a vlastně všechno to začalo tím, že jsem měl blbou žárovku, která není natolik chytrá, aby se sama nezasla. No, no. A pak samozřejmě, když máš blbýho souseda, ožralýho, tak už se to pak jako veze. Ale žárovku to začíná.
2: Přitom by stačila normální žárovka a chytrej soused.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Europe. A my máme na chvíli přesně 11:30 a před námi je poslední slovo. Budeme hrát o pouhých 500 korun. Pětistovka je v banku posledního slova, protože už tady máme s Brusu novou větu. A tu větu má na starost Pepa Vrtal alias Potr na tripu. Tak pojďme na to, hodně štěstí. 257-400-999.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A já jsem zvědav, kdo se k nám dneska dovolal jako první, koho tam máme. Hezké dopoledne, kdo tam?
3: Stando z Náchoda, dobrý den.
0: Stando z Náchoda, vy jste si tu linku tady nějak, vy jste si to podle mě musel nějak podplatit, ne, Stando? Já jsem vás slyšel včera naposledy.
3: Nemůžu o tom mluvit.
0: Jo, jasně, je to tajný. To chápu. No nic, Stando, ale my tady máme z Brusu novou větu, to víš.
3: No toho se bojím.
0: Toho se bojíš. A víš, co padlo dneska po ránu?
3: Jo, ohniště.
0: Ohniště padlo, Jana Kerschner nemá na zahradě ohniště. Dobře, tak jo, tak se popusuneme dál, máme tady fotra na tripu, věta zní, tak to...
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Rezerva.
0: Rezerva? Dobře. Pojďme zkusit tam, do co udělá rezerva.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: A tak rezerva to nebude. Mm-mm. Ne, ne.
3: No, trochu jsem to tušil.
0: Jo, tušil. Ale ona by to byla stejně nudá, jako dostal by si pětistovku, no tak co, no tak by si šel na dvě píva dneska, no. A bylo by to fuč, no. Teď to už ani není na nakládaný hermelín těm dvěma pětečkům, ach jo. No nic, Stando, měj se krásně a zase někdy, jo? Ahoj.
3: Taky se mějte, čau.
0: Tak, ten zvuk dobře znáte, my jsme přidali další pětistovku, aby si mohl třeba Standa nebo kdokoliv jiný dát i ten nakládaný hermelín těm pivečkům. No tak tam máme 1000 korun, je to lepší, že jo, tisícovka je v banku a hrát se bude zase v 16:30 odpoledne u Vojty s Janou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Je to tak, 2:40 aktuální doprava.
5: Pražský okruh je celý v koloně u Černého mostu směrem k D8 kvůli dopravní nehodě na Kbelské ulici. Kvůli tomu brzdí také příjezd do Prahy po D11 od 3. kilometru. A 10 minut ztratíte na D1 z Prahy na Brno před Hořicemi. Popojíždět budete mezi 70. a 72. kilometrem. Na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Jinak rezervu doufám si vzal kolega Tomáš Fíla dneska, kdyby se něco podělalo na jeho cestách. Za chviličku mu budeme volat. Tohle je Alex Varen.

0: Blondie, to nejlepší z muziky, máme 11:45. Frekvence 1, Coca-Cola vyráží opět za vámi. Také dneska v úterý 16. června. A vůbec celý týden za vámi jezdíme s naloženým autákem výher. Kdo odchytí našeho kolegu Tomáše Fílu jako první, tak vyhrává nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou, sluneční brýle, Coca-Cola, k tomu voucher do restaurace Food Marks v hodnotě 500 korun a taky přidáváme zásobu nápojů Coca-Cola. Tak držíme palce, abyste třeba vy byli mezi prvníma tento týden, ale jak to vypadá dnes, tak to už nám prozradí náš kolega Tomáš Fíla, kterého máme, doufám, že na telefonu. Tak nám řekni, Tome, odkud se hlásíš a jestli pak už máme výherce. Hezké poledne, ahoj.
1: Hezké poledne, Robine, zdravím z Nivnice, z dalšího údajného rodiště Jana Amose Komenského, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači, a to s cenami, o kterých si před chvílí mluvil. A já už tady dnešní vítězku mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Jmenuji se Nicole.
1: Nicole, my vás zdravíme. Vy jste jako první přiběhla k našemu autu, plácala jste do něj, ale abyste si svoji výhru zasloužila, tak ještě musíte ale prozradit.

0: děláte?
1: Ježišmarja!
2: Počkejte, to, a je to, teď to je důležitý říct, je to jenom pro mě, nebo se musím podělit v rádiu?
0: Tak to už je na vás, ale tak můžete se podělit, jestli chcete.
1: No pravě, že nechci.
2: Nemůžete říct, že je to jenom pro mě?
0: Tak je to jenom pro vás.
2: No a tím pádem je to spečetěný, takže slyšíte to sami, bohužel, budu si to muset všechno pěkně vypít sám. Vám samozřejmě gratulujeme k dnešní výhře a pro vás ostatní máme dobrou zprávu. I zítra za vámi někam vyrazím, kam se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. No a já se na vás budu těšit a my zdravíme z Nimnice, tak dobrou chuť k obědu. Ahoj.
0: Zdravíme a ještě chci pozdravit tatínka, který mě ráno zbudil a říkal mě, že mám dojet do Nimnice. Takže zdravím tátu.
2: No tak táto, táto, všechno nejlepší a děkujeme. Tak zatím, papa.
0: Ahoj.
3: Ahoj, tak Nicole plácala do našeho vozu jako o život. Evidentně frčí na slivce a rovnou ji sebou taky vzala. No a Tomáš Švíla, ten vlastně ukázal svůj pravý charakter, přátelé. Já jsem od něj vlastně taky nic jiného nečekal, no tak ať se hezky opije teda o samotě někde, když se nechce rozdělit, tak nějak si to vyžádal, že ho slyšeli jste sami. No nic, o něčem to svědčí, ale my tady, náš zbylý tým Frekvence 1, my jsme rozdávační, na rozdíl od Toma, jo? A my se budeme s vámi dělit o parádní věci zase zítra. Jinak podotýkám, protože probíhá mistrovství světa ve fotbale, tak můžete vyrazit také za fotbalovou atmosférou do restaurací a barů označených samolepkou Food Mars. Právě tam můžete fandit české reprezentaci a zároveň můžete soutěžit o skvělé ceny. A stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najdete kód, zadejte ho do aplikace Coke App a jste ve hře. A tu mapu podniku Food Marks mimochodem najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola, tak mrkněte a my přejeme hodně štěstí.

0: Laidback tady u nás na Frekvenci 1 a budeme hrát i po zprávách kapela Team. A nebo taky Elány si dáme. A zprávu za chvilku.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jaké to je žít s divokým zvířetem pod jednou střechou? Neobyčejné vztahy, silné příběhy a fascinující soužití lidí s velkými kočkami, primáty nebo vlky. Šelma doma. Svět, kde láska a respekt musí být silnější než strach. Na televizi Relax.
4: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na ně, připravili Ondřej Albrecht.
5: Hezké poledne. Řidič autobusu, který uvízl pod viaduktem, zřejmě nerespektoval dopravní značení. Fotbalová asociace vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. A s komplikacemi počítejte na Pražském okruhu. Řidič autobusu, který dnes uvízl pod železničním viaduktem v obci Rybník u Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku, podle prvotních informací zřejmě nerespektoval dopravní značení. Celkem v autobusu cestovalo 24 lidí. Šlo o zájezd z Lince do Českého Krumlova. Zdravotníci ošetřili několik zraněných cestujících. Více řekl Frekvenci 1 mluvčí záchranky Vojtěch Míra.
6: Zranění utrpěli celkem 4 cizinci, všichni měli lehká poranění v podobě odřenin na horních a dolních končetinách. Posádka MRN ošetřila a poskytla sterilní krytí na zasažená místa. Stav žádného z pacientů nebyl natolik vážný, aby byl nutný transport do nemocnice. Po poučení byli všichni ponecháni na místě.
5: Silnice v místě nehody je uzavřena. Na krátkou dobu tam byl přerušen i provoz na železnici. Policie, záchranná služba a hasiči o tom informovali na sociálních sítích. Policejní inspekce na Slovensku obvinila 6 policistů za to, že si vybrané peníze z pokut za dopravní přestupky nechávali pro sebe. Obvinění podle inspekce během služby ukládali řidičům a dalším lidem blokové pokuty. Hotovost si nechali a přestupky nezaevidovali do systému policie. V uplynulých 2 letech se policejní inspekce na Slovensku zabývala celkem 7 takovými případy. Zpravidla šlo o pokuty v nižších částkách ukládané cizincům. Britská vláda dnes kvůli pokračující ruské agresi proti Ukrajině uvalila novou sadu sankcí na ruské občany, firmy a tankery převážící ruskou ropu. Postihy zaměřené také na bankovní nebo pojišťovací společnosti mají omezit ruské možnosti pokračovat ve financování vojenských operací, uvedlo ministerstvo zahraničí. Celkem 70 sankčních opatření reaguje na to, že Rusko dál ohrožuje evropskou bezpečnost, řekl dnes britský premiér na okraji setkání lídrů skupiny G7 ve Francii. Etická komise fotbalové asociace Česká vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Primátor Karviné a představitel MFK Jan Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a dostal 3 milionovou pokutu.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Teploty dnes budou kolem 18 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia, postupně se bude zatahovat. V Čechách už čekáme odpoledne přehánky, na Moravě a ve Slezsku až k večeru. Na západě Čech se můžou objevit večer také bouřky.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A se zdržením počítejte na Pražském okruhu, aktuálně ve směru k letišti od D1. Je tam hned několik míst, kde se přibrzdíte na 3. kilometru, na 4., potom taky na 10. i na 13. až 19. kilometru. Celkem tam naberete zpoždění kolem 25 minut. Tak především pevné nervy za volantem, teď pokračuje Robin Sobek.
0: A je toho poměrně dost, co nás čeká v této hodině, protože vám budeme nabízet opět tím, že úterý hudební encyklopedii Frekvence 1. No a logicky také 7 faktů. Tentokrát to bude o slavném 80-kovém hitu, který zní takto. A taky Laura Branigan na Frekvenci 1. Mimo jiné se teda dozvíte, že tahle ta písnička, ačkoliv na naše rádia doputovala až z Ameriky, vznikla vlastně v Itálii. A taky vám Honza Dědek poví, co má společného s Beethovenem. Více ve 3:15 odpoledne v půl Petra Blonský za chvilku filmový odborník. Pojďme na to!
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Deník se odstěhoval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Ano, je tady oblíbený filmový odborník. Máme čtvrt na jedno odpoledne, tak volejte Frekvenci 1 na 257-499 v případě, že se chcete v čase oběda opět pobavit s filmovými ukázkami a třeba si odnést i titul filmového odborníka. Kdo ví, jak to dneska dopadne. Každopádně mám tady nádherné filmové záležitosti. Podíváme se hodně do minulosti a myslím, že to budou i filmy, které jste třeba jednak viděli, anebo minimálně, které vás pobaví. 257-499, kdo tam, kdo se dovolí. Hezké odpoledne.
3: Ahoj, tady Jirka z Hraní u Slanýho.
2: Tak, Jirko, jdeme rovnou na věc. Já držím palce a pouštím první ukázku, která zní takto.
4: Tam v těch horách leží Klacko. Znám tam každou stezku. Vaše matka se tam narodila. Tam jsou Vambeřice a Varta. V těch krajích jsem prožila několik šťastných let.
5: A jak se jmenuje ten kostelíček, babičko?
4: To je na Boušině. Dáli pámu, taky se tam jednou podíváme, až tam bude pouť.
2: Jo, to je taková nostalgie. To je, když prostě vypráví.
3: To je, když jsem na prázdninách.
2: Že jo? Máš to tam taky?
3: Normálně slyším tu moji babičku.
2: To je prostě boží.
3: Já to s ledovým klidem vyprávěla, jak byla mladá.
2: Jirko, je to neuvěřitelné, ale teď teda jsme zachytili úplně tu stejnou emoci oba dva, protože já jsem se tady úplně zasnil. A já miluju tu starou dobu. Já to prostě miluju. To je, ty lidi byli tak pohádkoví a dokázali vyprávět.
3: Klidný.
2: Přesně tak. Úplně jiná doba,
3: pohodový,
2: úplně jako...
3: Takový správný babičky.
2: Jo, všichni byli vlastně takový, přesně tak. Správní. No, a jak se to teda jmenuje, to víme, ne?
3: No to vůbec nevím. Babička!
2: No jasně, že to je babička. My se celou dobu vlastně bavíme o babičce, ne?
6: Jo.
2: Jak uměla
6: být? Já jsem tě zkoušel napínat.
2: Ne, to chci zakecat. Ty jsi to netušil chvilku, že ne? Že jsi to chvilku netušil?
6: Ne, věděl jsem to od začátku.
2: Fakt,
6: věděl jsem. Budu ti trošku brnka na strunu, jestli třeba ještě na nějakou nápovědu.
2: Já myslím, že nápověda by byla úplně zbytečná, protože celou dobu vlastně jsme nostalgicky vyprávěli o tom, jak babičky nám vyprávěli, když jsme byli malí a tak dál. No, je to prostě boží. No nic, tak jo, tak jsme se podívali dlouho zpátky do minulosti s krásnou československou takovou romantickou rodinou filmovou záležitostí Babička a... Teď se přesuneme trošku někam jinam a pouštím další ukázku.
7: Sedni si a počkej ještě chvíli.
8: Už čekáme 2 hodiny, podívej, jak jsou holky rozřívaný, musíme ještě do práce.
7: Slíbil, že určitě přijde, tak se asi někde zdržel.
8: Ostatně se taky zdržel a vyzvedávali jsme ho ráno na záchytce.
7: Potkal kamarády z divadla a trochu to přehnal.
8: Trochu, jo. Platil za celou hospodu, utratil důchod, jsi pak neměl ani na činži.
2: No, tak tady máme trošku. Tady máme vlastně dědečka, bych řekl spíš.
6: No.
2: Trošku jinou babičku, no.
6: Tak teď to napínat nebudu, teď fakt nevím.
2: Fakt nevíš, je. Tím dědečkem tady byl Vlastimil Brodský. Byla to docela zásadní role, protože pokud se nepletu, tak byla jedna z jeho posledních, ne-li úplně poslední.
6: Ten film si vybavuje,
2: ty si, Jirko, říkáš, že mě nebudeš napínat, úplně mě napínáš, člověče, já teď vůbec nevím, jestli víš nebo nevíš, ale...
6: Dobře se mě teď nahlodal,
2: člověče.
6: Teď jsem pase. Jako ten film, tak asi tak vy, to hrát s tou Zázvorkovou a to, ale...
2: No, přesně tak.
6: Já si teď za boha nespomenu na ten název toho filmu. To řekneš, tak řeknu, ježiš, to přesně vím, ale teď nevím. Tak to řekni, ať tak tě netrápí.
2: Ale víš, je to přece Babí léto.
6: Babí léto, no, teď jsem to říkal, že jsem to nevěděl.
2: No, a teď už to víš. Dobře, no tak jo, tak dejme tomu, že jsi poloviční filmový odborník, tak to není zas tak úplně marné skóre. No a já ti budu hrát to nejlepší z muziky, Směr Slaný, tak komu to dáme?
6: Nová Brária, tobě a kolegovi na stavbu, co spolupracujeme a každý den posloucháme. Soutěžíme a dohadujeme se, děláme si čárky na futro.
2: Já bych chtěl, abyste mi stavili barák, kluci, všude budou čárky, ten majitel potom přijde a půjde tady. Tady jsou čárky.
6: No ten bajda si myslí, že to jsou piva, že jo, ale nevím, že to jsou filmoví odborníci.
2: dělníci, kteří tam chlastají pivko a dělají si čárky na futra. Tak to taky jde. No nic, Jirko, měj se krásně, pozdravuju kolegu v práci, ať to utíká, ahoj.
6: Jo, taky ahoj.
0: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
9: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
10: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
11: Jan Kraus a zásadní události týdne.
9: Začínáme
11: dobře.
9: Přepracovaná kolegyně. Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
10: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
0: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl

0: Tohle je Irin Cara, taky Flashdance, to nejlepší z muziky, 2 minuty po půl jedné odpoledne, za chviličku 7 faktů Honzy Dětka, a taky Laura Branigan, Gloria, podíváme se do roku 1982, ale určitě ještě předtím aktuální doprava nebo Petr Jablonský.
1: Tady Frekvence 1, Petr Jablonský.
2: Dobrý den, Radek.
1: Radku, zdravím vás, odkud voláte?
2: Tady z Prahy Žižkov.
1: Ze Žižkova, tak to máme kousek od sebe, ano, tak
2: jasně,
1: super, ne. Máme dobrý signál, takže se jen ptejte.
2: Chci se zeptat jenom na Petra Pavla, co se týče jakoby, jak bude to ten summit NATO, nebo prostě tohle to, tak jak tam bude se to nějakým způsobem mezi těma politikama nějakým způsobem jakoby
3: prát,
2: no, nebo...
3: Ano, tak já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, pane prezidente, dobrý den, dobrý den.
3: Já vám děkuji za ten dotaz, na který odpovídám už asi 2 měsíce, ale já jsem celkem trpělivý. Podívejte se, co se týče toho summitu NATO, já už opravdu na to kašlu. Já tam prostě... Jo, že by to bylo zapotřebí, jo, tam jsem slyšel někoho. Aha, no ale já na to kašlu jenom z určitého hlediska. Já tam totiž pojedu s klukama normálně na motorkách, na dovču a prostě půjdeme normálně za holkama do kasína a ať se Babiš třeba z toho. No? Takže asi takhle. Takže to mi nikdo nemůže zakázat a myslím, že udělám si tam opět pár hezkých selfíček, no a bude to hezký výlet. A nikdo mi nebude zakazovat někam jezdit.
2: Ne, to samozřejmě, hlavně se na té motorce nevybourejte, protože koho bychom tak měli tady.
3: Nemusíte mít strach, já řídit umím docela dobře. Takže jsem rád, že máte u mě takovou péči, ale myslím si, že...
4: Já vás nesnáším.
3: Tam pořád někdo řve, koho vůbec neslyším, naštěstí vůbec nevím.
4: Já vás nesnáším, toho prezidenta.
3: Já to přeložím pro posluchače, říká paní z dálky, že mě miluje. A to je vždycky. No tak...
2: Já to umím, ale... Paní vás má hodně ráda, no.
3: Ano. Já přeložím pro posluchače, paní
4: mě... Já mám ráda Petra Matýka.
3: Ano, má ráda Petra Pavla. Já myslím, že už se nám ztrácí signál a musím se pomaličku chystat na cestu do té Ankary. Takže mějte se krásně a mějte mě pořád tak rádi.
2: Určitě. Tak hlavně se na té motorce nevybourujte a buďte...
3: Nebojte se, já se vám nevybourám. Mějte se krásně. Naschánou.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Frekvence 1.
5: Doprava.
8: Tunely na Pražském okruhu směrem na Ruzyni jsou blokově odbavovány, proto počítejte se zdržením už od Jesenice. 10 minut ztratíte na D1 z Prahy na Brno před Hořicemi, po pojíždět budete mezi 70. a 72. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: hast du die Stimme gesagt. Falko na frekvenci 1, teď už slibovaná rubrika Honzi Dětka tady je.
1: 7 faktů Honzi Dětka.
2: Hudební encyklopedie frekvence 1.
3: Je to písnička, která uspěla v Evropě i v zámoří. Dočkala se celé řady cover verzí a stala se nadčasovou klasikou, ale třeba taky hymnou hokejového týmu St. Louis Blues.
1: Za prvé.
3: Tu písničku složil slavný Ital Umberto Tozzi ve spolupráci s Giancarlem Bigazzim. Bylo to v roce 1979 a trochu si tehdy vypomohli fragmentem z Beethovenovy úpravy latinské mše Missa Solemnis. Proto to slovo Gloria.
2: Za druhé.
3: Jinak jde ovšem o romantické vyznání plné touhy po nedostupné krasavici jménem Gloria.
1: Za třetí.
3: Fungovalo to. Byl z toho velký celoevropský hit, který tenkrát mimo jiné 4 týdny vládl švýcarské parádě.
2: Za čtvrté.
3: V roce 1982 nabídl písničku Gloria ředitel vydavatelství Atlantic Records americké zpěvačce jménem Laura Branigan.
1: Za páté.
3: Textař Jonathan King se chvíli pokoušel přebásnit i do ženského pohledu na muže. Skladba se měla jmenovat Mario a měla být plná vyznání lásky. Ale vůbec to prý nefungovalo. A tak nakonec vznikl text o dívce Glorii, která svým životem nekráčí, ale pěkně zostra běží. Po břichu rychle než dokáže zvládnout.
2: Za šesté.
3: A i v tomhle případě to zafungovalo. Bylo z toho druhé místo americké hitparády, nominace na cenu Grammy a největší hit v kariéře zpěvačky, která zemřela v roce 2004 na mozkovou výduť. Bylo jí pouhých 52 let.
1: A konečně za sedmé.
3: Nesmíme ovšem zapomenout,

0: Rádia Miloš Pokorný. Ve čtvrtek ráno hrajeme můj kvíz Sestřelte Miloše, ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. A k fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle.
1: Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého. Kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
1: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz

Tohle jsou Eláni, znova sama dotkni, na frekvenci 1 za chviličku 13 hodin, vysíláme zprávy a po nich třeba Bon Jovi. It's my It's my life, ano, to je hit, který netřeba představovat nám, ten nám vlastně odstartuje hned tu další hodinu, ale budou taky Fun on Bones.

0: A zprávy si ráno už za chvilku.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
6: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
8: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
10: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
11: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Ano, pojďme na zprávy, které připravil Ondřej Albrecht.
12: Hezké odpoledne už vlastně. Cestovatelský systém Drost získá nové funkce a vylepšení. Akcie americké společnosti SpaceX pokračují v silném růstu. A se zdržením počítejte na dálnici D1 i Pražském okruhu. Cestovatelský systém Drost získá nové funkce a vylepšení. Na tiskové konferenci před nadcházející letní sezónou to řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
13: Plánujeme třeba možnost propojení v krizových situacích, třeba se přihlásit na nějaké repatriační lety, tak aby se nemuseli řešit případné vytíženosti těch nouzových linek a tak dále.
12: Dodal také, že na ministerstvu zřídili nové centrum v případě krizí a uskutečnilo se i školení delegátů nejvíce navštěvovaných destinací. Dominuje Řecko, Itálie a Chorvatsko. Pěstitelé peckovin, drobného ovoce a jádrovin můžou ještě během dneška hlásit státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu škody po letošních jarních mrazech. Mluvčí fondu Eva Češpiva Frekvence 1 řekla, jak mají ovocnáři škody nahlásit.
14: Žadatel na portálu farmáře klikne na záložku Nová podání, je to v pravém horním rohu obrazovky, následně v sekci Ostatní vybere dlaždici Mrazy 2026, klikne na Přidat řádek, z roletkového menu si vybere příslušnou kategorii, na kterému vznikla škoda, uvede poškozenou výměru v hektarech, je to jenom odhad, nemusí se toho bát, aby to bylo přesné. No a po výběru všech těchto relevantních kategorií klikne na tlačítko odeslat, je to velmi intuitivní.
12: Hlášení slouží výhradně ke zmapování situace a nezakládá podle fondu nárok na dotaci. Akcie americké společnosti SpaceX pokračují v silném růstu. Před oficiálním začátkem dnešního obchodování na trhu Nasdaq ve Spojených státech vykazovaly růst o dalších více než 10% nad $211 za kus. To znamená, že tržní hodnota firmy se dostala nad tržní hodnotu společnosti Amazon. Pokud růst vydrží, bude SpaceX pátou nejhodnotnější firmou na světě, jak poznamenává Reuters. Ve středu vstoupí do fotbalového mistrovství světa jeden z největších favoritů Portugalsko v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji ve Státech, Kanadě a Mexiku pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí od 19 hodin našeho času v Houstonu proti Kongu.
11: Frekvence 1.
8: Počasí.
12: Večeru by měly dorazit místy deště anebo také bouřky i na Moravu a do Slezska. V západních Čechách ojediněle čekáme k večeru také bouřky. Teploty budou v noci kolem 15 až 11 stupňů Celsia. Převládat bude spíše oblačno až zataženo. Přechodně se může vyskytnout i menší oblačnost a také přehánky. Ojediněle také bouřky můžou být i v noci.
8: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: Na Pražském okruhu je zdržení hned za sjezdem zde jedničky na 80. kilometru směrem k letišti asi 20 minut a zhruba na 10 minut je potom kolona na dálnici D1 ve směru do Brna na 68. až 72. kilometru. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, já vás za chviličku pozvu na Valašský špalíček, protože ten vlastně odstartuje už zítra, bude to 44. ročník a bude kde jinde než ve Valmezu, nebo chcete-li ve Valašském Meziříči na Vsetínsku, tak se tam podíváme za chvilku. Do té doby Prince Ital Joe, Marky Mark, Činasky, anebo slibovaní Bon Jovi.
8: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

To nejlepší z muziky Prince Paul Joe a Marky Mark. Na frekvenci 1 máme 14:15 odpoledne. Já jsem říkal, že vás určitě pozvu někam za zábavou a vy budete moct za tou zábavou vyrazit vlastně už zítra ve středu, protože právě zítra ve Valmezu, nebo chcete-li ve Valašském Meziříči na Vsetínsku, odstartuje 44. ročník Folk Blues Beat Festivalu Valašský Špalíček a na něm vystoupí třeba Robert Křesťan,

tady třeba s kapelou Rangers, tentokrát tam vystoupí s trapery, ukáže se třeba i Glenn Hansard. Těžko říct, jestli tam zazní jeho Falling Slowly, tahle ta skvělá Oscarová písnička, a kdo se tam ještě ukáže? Já myslím, že taková pohádková dvojice, já vám schválně pustím tuhle tu melodii z pohádky a vy už určitě poznáváte, že se jedná o pohádku o statečném kováři, a těžko říct, jestli Hanna a Petr Ulrichovi zapějí i tuto píseň, protože i oni budou součástí Valašského špalíčku. Oj.

0: Já ještě dodám, že hlavní ten program bude od čtvrtka do soboty na čtyřech scénách v areálu zámku Žerotínů, takže můžete vyrazit. Glenn Hansard, který vlastně s Valašsko-Meziříčskou rodačkou Markétou Irglovou získal Oscara za píseň Fallin' Slowly, kterou jsme si tady mimo jiné pouštěli s filmu Once, hrál ve Valmezu, nebo chcete-li ve Valašské Meziříči, před 25 lety s kapelou The Frames. Takže teď to bude po vlastně tolika letech takové deja vu, řekl bych, ale za tu dobu všichni ví, že se vlastně vrací jako taková světová hvězda, jako respektovaný autor a Oscarový umělec, takže je vlastně opravdu hezké sledovat, jak se po letech uzavírají kruhy určitých příběhů. A jeden ten příběh se otevře vlastně na Valašském Špalíčku už v těchto dnech. No tak, pokud víte kudy kam a nemáte žádné plány, tak můžete klidně vyrazit.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého

0: To nejlepší z muziky, tohle je Freddie Mercury, tady u nás na Frekvenci 1 a vy už určitě jistě dobře víte, že jsme odstartovali pozvánky na Rádio Kempy 2026, které budou v plném proudu. Taky letos. Taky letos během prázdnin každou středu. Kam konkrétně můžete vyrazit, kdo vás tam bude bavit, kdo bude zpívat mezi 19. a 20. na stage Frekvence 1. To všechno si povíme už za malou chvíli.
1: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Z Kounu počítejte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem na Čechtice na 72. kilometru pracují silničáři v pravém jízdním pruhu. Zpomaluje se na 68. kilometru a zdržení je 1/4 hodiny. Na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu se tvoří kolona od 38. kilometru. Popojíždí se k nehodě na 36. kilometru. Zdržení je okolo 10 minut. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se tvoří kolona. Kamiony zpomalují už u sjezdu z D1, osobní auta zpomalují před sjezdem na Jesenici. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky Shakespeare's Sister na Frekvenci 1. My máme skoro 1:45 odpoledne. Pokud nemáte na prázdniny žádné plány, tak by bylo fajn, kdybyste se minimálně alespoň jednou zastavili na rádiokempu Frekvence 1, protože my plány máme obrovské, a to právě na ten letošní rok 2026. Opět vyrazíme za vámi, za našimi posluchači čeká nás taková tradiční roadshow po českých moravských kempech. Ten první kemp, ten bude startovat už ve středu 8. července a ty další budou následovat vždycky každou středu až do konce prázdnin, až do 26. srpna. Vždycky začínáme ve 2 hodiny odpoledne s tím, že se živě přepojíme a mezi 19. a 20. se můžete těšit právě na živý koncert hudebního hosta. Postupně budou vystupovat třeba opět Aradeček, Pokáč, Michala Hrůza, Miraj, Aram Ďurica, Xindl X, Petr Bende, Marpo. No, je těch interpretů poměrně dost. A jak říkám, po celou dobu budeme to dění z rádiokempu přinášet přímo do éteru, taky pro ty z vás, kteří hold nemají čas během července a srpna vyrazit osobně na rádiokempy Frekvence 1. Ale vy, kteří tam budete, no tak máte vlastně jedinečnou možnost se podívat do toho zákulisí živého vysílání, potkat kolegy, pokecat se všema, dát si třeba i pivečko, opět si buřta, protože nesmí chybět táborák. Takže se budou opékat špekáčky a budou určitě i soutěže k mání, oblíbené kelímky štěstí a tak dále.

0: Tohle jsou Midnight Oil na frekvenci 1. Za chvilku budou taky zprávy a pak odpolední vysílání. A Vojta s Janou, čau.
1: Nazdar, nazdar, nazdar.
0: A je ticho.
1: A je ticho. Už jsme si všechno řekli. No.
0: Přesně. Tak zbytek si řekneme zítra zase, nebo máte něco na srdíčku?
1: Já jsem si jenom říkala, jestli máte už pro letošek nějaký pěkný nový trendy plavky.
0: Já myslím, jestli máme dárky pro letošek.
2: Plavky. Zrovna předevčírem jsem si koupil nové plavky.
1: No,
2: protože ty
1: myslím,
2: starý už jsem měl dost
1: myslím,
2: řídký.
1: Že je na čase, jo. Myslím, no. Že jako teď o víkendu je asi vyndáme, ne?
2: No, jasně.
0: Jak kdo? Nevím. Já jsem si udělal svůj vlastní bazén na zahradě z toho důvodu, abych to mohl brát na ostřáka.
1: Jakože...
0: No, jakože jsem doma, ne?
1: No, to je pravda.
0: Tak na co plavky?
2: Když třeba někam jedeš jako na koupák, tak to taky bereš...
1: Ne, on má doma, aby mohl být na ostřáka.
0: Tak, přesně.
2: Z toho důvodu nikam nejezdíš. Jsi vlastně furt jenom doma.
0: Je to, je
1: vlastně,
0: to tak.
1: Vlastně to, co ušetříš na plavkách, tak to utratíš za ten bazén, že jo?
0: Je to tak a Janičku pečoval... zvu vlastně na svou zahrádku.
1: A dá se tam skákat čipka?
0: Dá se všechno. Stavíš se?
1: Ale nevím.
0: Celé to bylo jako pozvánka.
1: Já, abych nebyla úplně rudá, chápeš?
0: Takovou to má pointu, se to pochopili.
1: Tak já přijedu.
0: Tak o víkendu.
1: Tak sobotu 35 no, stupňů, já vím. 40, nebo kolik to má být.
0: Čau, Kimňa.
1: Čau.
2: Čau.
3: Hollywood z pohledu, jaký jste ještě neviděli. Příběhy hvězd, jejich začátky, pády i triumfy. Odhalíme, co je dovedlo na vrchol světové slávy. Slavní zblízka, jen na obrazovkách televize Relax.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
9: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne. Roste zájem o alternativní bydlení. Lidé se stěhují na chalupy i do garáží. Odvolací soud přezkoumá zprošťující rozsudek z kauzy exposlance Dominika Feriho. A zdržíte se na dálnici D1 a také Pražském okruhu. Zvlášť mezi mladými lidmi roste zájem o takzvané alternativní bydlení. Napsal to dnes web iDnes.cz. Jde například o mobilní domy, ateliéry nebo celoroční chalupy. Realitní expert Tomáš Kučera ale varoval před pokutami.
10: Je potřeba být opravdu velmi opatrný. To, že si koupíte například pozemek a postavíte na něj mobile home nebo tiny house, ještě neznamená, že tam můžete legálně bydlet. Předkoupí je vždycky nutné prověřit si územní plán, přístup k inženýrským sítím a stavební možnosti pozemku. Jinak se může sen o levném bydlení velmi prodražit třeba i na sankcích a pokutách.
0: Z průzkumu mezi makléři vyplynulo, že lidé hledají nejčastěji bydlení za cenu 1 až 2 miliony korun. Odvolací soud přezkoumá zprošťující rozsudek z kauzy exposlance Dominika Feriho. Dnes o tom informoval i rozhlas.cz.
11: Obvodní soud pro Prahu 3 zprostil expolitika obžaloby z dalšího znásilnění tehdy 17-leté dívky v květnu. Věc tak přezkoumá odvolací senát. Do vězení nastoupil bývalý politik koncem května 2024 poté, co ho pražský soud uznal vinným za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Vyměřil mu 3leté vězení a nařídil uhradit majetkovou a nemajetkovou újmu obětem. Ferry od začátku vinu odmítal. Věznici opustil exposlanec letos v květnu, kdy byl podmíněně propuštěn. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
0: Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb a přepravy přes digitální platformy. Škodu způsobenou státu dvěma skupinami pachatelů vyčíslila asi na 300 milionů korun. Stíhání lidé čelí obvinění z účasti na organizování organizované zločinecké skupině a ze zkrácení daně. Na společné konferenci to dnes uvedli představitelé policie, celníků a finanční správy. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt. České volejbalistky na druhém turnaji Ligy národů narazí na hvězdné týmy v čele se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistrněmi světa Italkami, se kterými se na Filipínách utkají hned ve středu. Díky pomoci České ambasády a volejbalového svazu se náš tým přesunul do Manily přímo z Číny, kde vyhrál 3 ze 4 zápasů.
9: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci budou teploty kolem 15 až 11 stupňů Celsia, převládat bude spíše oblačno až zataženo. Místy ještě přijde déšť nebo přehánky, ojediněle také bouřky, ráno už ale bude srážek ubývat.
3: Frekvence 1.
9: Doprava.
0: Na D1 menší kolona u Brna ve směru od Prahy na 187. kilometru, zdržení je zhruba na 10 minut. Další kolona je potom na 68. až 75. kilometru, taktéž ve směru na Brno, tam je to zhruba taky na 10 minut. No a na 10 až na 15 minut je potom zdržení na Pražském okruhu, hned za sjezdem z D1 ve směru k letišti až po nějaký 82. kilometr, tam necháte taky 4 hodiny. Tak šťastnou cestu, pevné nervy, teď už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
1: 14 hodin 3 minuty k tomu, aby vás zdravíme od mikrofonu Rádia Frekvence 1. Dneska je den čerstvé zeleniny. Jakou pěknou, dobrou čerstvou zeleninu jste si od samého rána dopřáli?
2: Dneska měl jsem kus ledového salátu, měl jsem rajče, měl jsem cibuli a to všechno bylo zabalené v hamburgeru.
1: V trojobalu.
2: Smažený ledový salát, panečku.
1: No to se dělá. Kedlubnu. Ty jsi měl kedlubnu?
0: No, jsi měl kedlubnu k snídení. Jo. Mám rád kedlubny.
2: Já kedlubnu už jsem dlouho neměl.
1: A taky si ji posolíte?
0: Ne, to ne.
2: Řetkev jsem si solil vždycky.
0: To jo, no.
2: Mě naučil dědeček.
1: To je dost podobný, no.
0: A kedlubna se solí.
1: No, třeba řetkvičky, kedlubny, takovýhle věci, když si posolíš, tak to má úplně jiný šmak.
2: Ale pozor, jako chleba s máslem a s nakrájenýma řetkvičkama, to je geniální jídlo.
1: Jo, no. To je pravda. To je strašně dobrý. A přitom taková blbost.
0: No, no. To je pravda, no. A k tomu ještě třeba rajčátko čerstvý.
1: A třeba pak nějakou tu flákotu čerstvou.
0: No,

0: Tak to byla Adele na frekvenci 1. 14 hodin 10 minut, úterý 16. června. Já udělal hroznou chybu. Já jsem se zapojil do internetové diskuze.
1: Já jsem se zamiloval. Zapojil ses do diskuze.
0: Do diskuze pod odkazem na článek na jedné sociální síti.
1: A téma?
0: A byl to článek, který se týkal politiky. Ale já jsem nekomentoval tu politiku. Já jsem se do toho zapojil kvůli tomu, že jsem se vyděsil úrovní těch příspěvků. Pominu vulgarizmy, pominu takový ty různý napadání se a tak dále, ale ta čeština tam dostávala na frak.
1: A víš, že to je zbytečně vynaložená energie?
0: No, stálo mě to dneska půl dne diskuze.
1: No, jako myslím, ten. Že to je jako vlastně tyhle diskuze, když to někdo čte a reaguje do těch diskuzí, tak mám někdy pocit, že se jako samotrýzní, že se jako libuje v tom, jak si nakládá tím, co čte, tím, co mu ty lidi odpovídají, tím, co se tam dozví za nesmysly, za totální dezinformace a teď se snažíš někomu něco jako vyvracet nebo ho jako přivést na tu správnou cestu.
0: A o to jsem se ale nesnažil.
1: A ty jsem opravoval gramatický chyby.
0: Já jsem prostě tam akorát napsal, že mě fascinuje, jako jak je čeština na úbytě a že když už se někdo ohání něčím, jako je třeba vlastenectví a tak dále.
1: Tak to jsi tak, dneska fakt jako naložil.
0: Takhle jako skončilo to tím, že jsem si koupil ultračokoládový sušenky, abych se trošičku obalil, teda no.
1: Tomu rozumím, no.
0: Ale jako máš pravdu, je to půl dne ztracený energie.
1: Úplně. No. Já jsem zjistila, že vůbec pročítání jako tady těch reakcí na různý témata je opravdu ztráta času. Jako je úplně ztráta času, když dáš třeba nějaký příspěvek na internet, na Instagram nebo na Facebook a teď se ti tam prostě vyvalí kopa nějakýho hnoje, protože má někdo potřebu ti to tam jako pohanit, tak mu vysvětlovat, že by se takhle neměl chovat. To je vlastně normálně jako zabíjíš sám sebe tímhle. Protože nejlepší to buď vypnout, nebo toho člověka úplně zablokovat, a nebo já nevím, že jsi neotevřel nějaký Pornhub, nebo co takový.
0: Ale tam jsou komentáře taky, jsem chtěl říct.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, 14 hodin 15 minut. V Klášterci nad Ohří teď probíhá taková pěkná akce.
1: Ano.
0: Od víkendu se tam sešli řezváři. Je tam několik asi 5 nebo 6 takových stanů, velkých přístřešků a tam ty řezváři pracují, mají týden na to tam vytvořit prostě z toho dřeva cosi. Jo, je to strašně
1: jako,
0: hezký.
1: To je nějaká soutěž řezbáře,
0: A nemyslím si, že to je vyloženě soutěž, a je to spíš jakoby, že to má těm lidem ukázat tu jejich práci. Aha. Jo, a ty tam můžeš přijít kdykoliv během dne, oni tam opravdu pracují s těma pilama, ty to prostě...
1: Mají ty látka.
0: No, jako krásná
1: věci.
0: Krásná práce, jako fakt jako radost se jim koukat pod ty ruce. No a my jsme se šli kolem podívat a prostě, teď on je to fakt pracný, jo, prostě oni musíš nad tím přemýšlet, teď tam chodí kolem toho s tím metrem, že jo, všechno musí mít svoje. A my jdem kolem, prostě a můj kluk říká, to má docela pěknou fošnu dělá, ne?
1: Tak pán se
0: prostě trošku zarazil a měl nutně jako nám potřeba vysvětlit, co teda jako dělá. Opravdu jako mají tam vedle toho, co dělají, udělanou malou maketku a podle toho to dělají. Je to moc hezký to. Ne, jsou strašně šikovný. Jako některý lidi jsou tak šikovný. A oni jsou z celého světa. Tam je, myslím, že tam je Portugalsko, pak je tam Slovensko.
1: Prostě celý svět. Východ i západ.
0: Je to fakt hrozně hezký. No.
1: Ne, ale já jsem tohle vždycky obdivoval. Jako vyrábění ze dřeva.
0: Vůbec to nechápu.
1: A vlastně mě to fascinuje, když se dělají třeba nějaký skulptury, nebo třeba podle vzoru, jak se říkala, že se to tam dělá u vás v tom Klášterci. Takže mě třeba fascinovalo třeba i z ledu, že byli lidi schopni jako udělat nějakou sochu podle nějakého vzoru. A to ještě motorovou pilou jsem viděl.
0: A to ještě v červenci.
1: No, jasně, no.
0: To vůbec nechápu.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
4: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
5: To nevím.
4: Božího, je to problém.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
6: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
3: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: Michael Jackson a Thriller na frekvenci 1 je půl třetí.
1: Je tady Ondra, má pro nás zprávy, tak mu přidáváme slovo.
2: Hezké odpoledne. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Slezský klub své rozhodnutí oznámil na webu. Pokud odvolací komise FAČRu nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně stanovuje stát, ve středu o desítky haléřů klesne. Nafta oproti dnešku zlevní o 57 haléřů na maximálně 38,35 za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvíc za 41,26 Kč za litr. To je o 25 haléřů méně než dnes. A hostem Brest klubu dnes bude končící senátorka ODS Miroslava Němcová. Jakub Weinlich se bude ptát, proč se rozhodla odejít z politiky, a zeptat se budete moct i vy na našem známém čísle 257 400 a 39.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolona se tvoří před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova na 209. kilometru. Aktuálně je tam zdržení zhruba na 10 až 15 minut. V opačném směru je zdržení do 10 minut na 191. kilometru. A stále platí, že je hustý provoz taky na Pražském okruhu. Hned za sjezdem z dálnice D1 ve směru k letišti necháte tam zhruba 5 až 10 minut. Pozor si taky dejte na dopravní nehodu, která se stala na 82. a půltém kilometru ve směru právě k letišti. Na místě se srazila hned 3 auta. Tak šťastnou cestu.
1: Pravda nebo blábol, za chviličku naše rubrika, takže příběh nabídneme.
0: Ano, a příběh to bude z Chorvatska, takže
1: pokud, od moře.
0: Pokud tam letos nemíříte, tak alespoň takhle to uděláme.
1: Prostřednictvím rádia. A co se tam odehraje?
0: A
1: jaký románek?
0: Seznámejme se s nejšťastnějším člověkem na světě.
1: Takže za chvilku.

0: Somber a Homewrecker na frekvenci 1, 5 minut po půl třetí. Pojďme do Chorvatska za nejšťastnějším člověkem na světě.
1: V Chorvatsku jsem dlouho nebyla. Jeden čas jsme tam docela často jezdili a pak nějak mi přišlo, že tam je prostě strašně draho.
0: Tři roky zpátky jsme byli.
1: Tam je snad dráž než v Itálii.
0: Ne, ale my jsme byli 3 roky zpátky nahoře na Istrii, vlastně u slovinských hranic jsme byli. A jeden den jsme jeli i do Itálie a přišlo mi to vlastně jako úplně stejný.
1: Na stejno?
0: Na stejno.
1: A trošku se tam zapřeháněli ty Chorvati. Jako.
0: No, malinko.
1: Nejdřív chtěli kolik? Chtěli prostě 2 kuny za kopeček zmrzliny.
0: A teď chtějí 10.
1: A teď chtějí 10.
0: No, respektive 2 eura chtějí teďko.
1: A kopeček zmrzliny je poloviční.
0: A ještě je šizená. Že se nestydějí.
1: Tak Chorvati.
0: Schválně, jestli tento příběh o člověku, nejšťastnějším člověku na světě, je podle vás pravda. Mm-hmm. Jo. Muž, který bohužel už není na světě, měl za sebou toto. V roce 1962 jel vlakem. Vlak vykolejil, spadl do řeky, on přežil. V roce 63, to znamená o rok později, letěl letadlem. Dveře se během letu otevřely, on byl vyhozen ven, přežil. Dopadl do kupky sena. Přežil. Do sena. Rok 1966 jel autobusem. Autobus skončil v řece. On se dostal ven a přežil. Rok 70, za jízdy mu začalo hořet auto. Vyskočil včas, přežil. 73, další auto, další požár. Opět přežil.
1: To není to kočka?
0: 95, srazilo ho auto. Přežil. 96, jel autem, vyhýbal se jedoucímu kamionu, jeho auto sjelo ze silnice, na poslední chvíli vyskočil, auto spadlo do rokle.
1: Tak to on přežil. Pozor.
0: A pozor, v roce 2003 vyhrál v loterii v přepočtu asi $1 000 000.
1: A to nepřežil.
0: A to zemřel 2006, no.
1: Tyjo, tak to je hustý.
0: No, jako tak schválně.
1: Tolik neštěstí na jednoho člověka a všechno dobře dopadlo, jo. Podle mě si to hezky vymyslel.
0: Tak schválně.
2: Jana a Vojta na frekvenci 1.
0: Tak z poloviny.
1: Takže tohle blábol. Ujasněme si to, že jsem řekla, že to je blábol, je to blábol.
0: Je to takový jako blábol s pravdivým základem, protože ten muž se jmenoval Franz Selák a opravdu žil. Byly prokázány minimálně 3 z těchto 7 karambolů, který jsem tady vyjmenoval, a výhra v loterii, to se mu opravdu stalo.
1: A těch 7 je proč?
0: Jako těch 7 je proto, že on potom, když to všude vyprávěl, co se mu všechno
1: tak
0: v životě stalo, tak si začal přibarvovat.
1: Tak to je jasný.
0: No, jasně.
1: Jak se to říká, že žádná drobná lež nemůže pokazit dobrou historku. No,
0: přesně,
1: ne?
0: Tak, a hlavně, jako když se vám stanou jenom 3 takovýhle věci, není to málo, když
1: ale
0: už je, to vyprávíte.
1: Ale jako zapřeháněl si už dost, jako...
0: Takže já jsem pravdivě převyprávěl lež, kterou si on vymyslel, ten člověk. Takže je to vlastně blábol, no, měla si pravdu.
1: Tak do Chorvatska, jestli pojedete, tak si to tam užijte a dejte si za nás zmrzlinu, mátovou.
0: Za 2 eura kopeček.
1: S hořkou čokoládou.
0: Šizenou.

0: Luke Oldfield na frekvenci 1. Pojďme se spojit s Tomášem Fílou. I dneska dělal radost a byl takový ježíšek, rozdával, co měl po ruce a měl toho hodně, celý auto.
1: Ano, on toho má vždycky plné auto, když se vámi vyráží, vyráží jako vždy celý týden, to znamená i celý tento týden na cestách. A co vám může přivést? Tak třeba nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
0: Taky voucher do restaurace Food Marks a ten voucher je v hodnotě 500 korun.
1: No a k tomu samozřejmě i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
0: A my se ptáme, Tome, kde jsi se dneska pohyboval, jak to všechno dopadlo? Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravím z Němnice, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači a samozřejmě vezeme plnou nálož cen. Plato nápojů Coca-Cola, 500 korunový voucher do sítě restaurací Food Marks, k tomu luxusní sluneční brýle, velkou plážovou osušku a také suprovou tašku přes rameno na pláž. Ta se bude hodit. A já už tady dnešní vítězku mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
3: Jmenuji se Nicole.
2: Nicole.

0: Je taťka, jak se jmenuje?
1: Táta se jmenuje Zdeněk.
0: No Zdendo, tak jestli nás posloucháte, to se vyplatilo, udělal jste rozhodně dobře, protože vaše dvě holky vám přivezou domů kopec krásných cen, takže se máte na co těšit. Co tatínek dělá?
1: Táta je kamionák.
0: Zdravíme všechny kamionáky a vás všechny, co nás posloucháte, a pro vás, pro všechny, dobrá zpráva. Zítra zase přijedeme někam jinam. Kam konkrétně se dozvíte v ranní vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit, no a teď už jenom krásné a příjemné odpoledne z Nimnice. Tak ahoj.
1: Ahoj a zdravím tátu na cestách.
2: O další letní balík výher Coca-Cola budete moc soutěžit opět už brzy, takže určitě poslouchejte, a to od samého rána, protože během ranního vysílání se dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
3: Myslíme samozřejmě ranní vysílání Lupky a Míry, to jest od pondělí do pátku. A protože se blíží mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
2: Takže si dejte nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, ten je velice důležitý, zadáte ho do aplikace Coke App a můžete soutěžit o skvělé ceny.
3: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
2: Mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.

0: Pečo Boys na frekvenci 1. Za malou chvíli bude 15 hodin.
1: My pro vás po 15 hodině máme třeba Eda Sheerana.
0: Taky pro vás po 15. máme Paris Hilton.
1: A bude i Miles Smith. She said, oh,
0: hi, nice to meet you too. A samozřejmě zprávy už za malou chvíli.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje a prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
12: Hezké odpoledne. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby například v Chorvatsku nebo Bulharsku a se zdržením počítejte na dálnici D1. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1 000 000 lidí starších 15 let. Alkoholu se každý nebo skoro každý den napije až 1 000 000 lidí.
1: Taky až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025. Až 49% populace se nachází v riziku závislosti, nejčastěji v souvislosti s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu a nadužíváním psychoaktivních léků. Podle zjištění roste počet lidí, kteří mají problémy kvůli užívání více látek současně. Přibývá ale i těch, kteří vyhledají kvůli alkoholu a zneužívání léků pomoc a léčbu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
12: Česko v letní sezóně, podobně jako v minulých letech, posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku nebo Řecku. V oblíbených destinacích budou i čeští policisté, jak dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
13: Důležitá spolupráce se týká také policie, to znamená, my zase stejně jako v minulých letech rozšiřujeme nějakou spolupráci policejní, tak aby byla zajištěna i bezpečnost našich občanů v těch místech, kam jezdí, takže prostě smíšené policejní hlídky budou v Chorvatsku a v Bulharsku, v Omiši, v Šibeníku, ve Vodici, v Primorsku, v Bulharském a v Nesebaru.
12: Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Evropský parlament dnes schválil zákaz nazývat bezmasé alternativy slovy typicky asociovanými s masem, například steak, játra nebo kuře. Poslanci zákaz přijali jako součást nových pravidel, která mají posílit smluvní postavení zemědělců a přispět ke stabilizaci jejich příjmů. Zákaz se týká i masa vypěstovaného v laboratoři z buněk zvířat, pro které jiné označení než maso ale neexistuje. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise Fačru nerozhodne do 22. června, ze soutěže sestoupí Dukla Praha. Pokud by odvolací komise verdikt potvrdila až po pondělním losu profesionálních soutěží, první liga by se tak hrála jen s 15 týmy a Karviná by v takovém případě mohla zůstat až rok bez fotbalu. Etická komise v pondělí vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal pokutu 10 000 000 korun.
2: Frekvence 1.
3: Počas.
12: V noci budou teploty kolem 15 až 11 stupňů Celsia, spíše oblačno až zataženo, kránu potom bude srážek ubývat. Zítra potom očekáváme teploty, které budou kolem místy až 27 stupňů Celsia a bude spíše polojasno.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
12: Jdem na silnice, se zdržením počítejte na dálnici D1, ještě stále je hlášená kolona před Brnem, ve směru od Vyškova, je to zhruba na 15 minut, první kolona začíná už na 210. kilometru, v opačném směru se zdržíte taktéž, do kolony vyjedete už na 180. kilometru a po pojížitvní budete až na 204. kilometr za Brno. No a se zdržením počítejte také na Pražském okruhu, a to ve směru na letiště, hned za sjezdem z D1, je tam zdržení zhruba na 10 minut. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Jana a Vojta.
0: 3:15. Hezké úterní odpoledne. Velmi mě zaujal titulek, cituji, čekal na lochneskou příšeru, našel si přitom manželku.
14: Ježiš, já jsem teda někdy četla ten titulek a říkal si, to je přesně napsaný tak, abys to rozkliknul.
0: Já jsem to rozkliknul a dočetl jsem se, že před 35 lety se jeden Angličan rozhodl, že bude jezdit každý rok k jezeru Loch Ness, protože má skot, sukně a dudy a jezero, které skrývá příšeru záhadnou. A že do 3 let pořídí důkaz, že tam ta lochneska je. A místo toho tam potkal dámu, která číhala také. Slovo dalo slovo a už jsou spolu.
14: A číhají spolu.
12: Ježiš, to je krásný. Co dělají ve svém volném čase.
14: No. To je krásný.
0: Ale jsou spolu 35 let. Otázka je, jestli už si několikrát neřekl, že tu lochnesku má doma.
12: To bylo
14: škaredý. To by spolu nebyly 35 let.
0: No tak víš co.
12: A má důkaz?
0: Člověk otupí.
14: Ty mluvíš ze svých zkušeností.

0: Na frekvenci 11. Tejša, pojďme telefonovat, pojďme proplácet účtenku.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: Tak, telefon by měl začít vyzvánět už za malou chvíli. Komu dneska voláme?
0: Dneska voláme Heleně a voláme do okresu Beroun. A budeme proplácet takovou hezkou sumičku. A...
3: Dobrý den, Helenko, slyšíme se?
4: Ano.
3: Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: No jistě. Je to tak, my vás moc zdravíme. Dneska jsme vylosovali vaši účtenku, tak schválně si si vzpomenete sama, za co jste utrácela.
4: Tak já jsem ji posílala už tak dlouho, že ani nevím. Yeah.
0: Tak já vám, napovíme vám, tak třeba oplatka oříšková, kakaová.
4: To je nákup.
0: Ne, je to nákup, je to běžný nákup. Položek tady máte teda požehnaně a samý dobroty.
3: A to jste si degužírovala teda samý sušenky oplatky?
0: Ne, to není sam, to nejsou jenom sušenky, to je jenom to, co mě zaujalo. Ale jinak třeba kupujete kuřecí masíčko, to je jasný, okurky.
4: Ne, dělím vždycky jednou za týden, jedu na nákup, ale já jsem myslela, že už vůbec.
0: Že už to vůbec neklapne.
3: Jakože jsme na vás zapomněli, no to ne.
0: No tak takhle, na té účtence je 1140 korun, tak to voláme akorát včas, protože tyhle peníze vrátíme.
4: Děkuju.
0: Máte pravdu, že já tady koukám, to je účtenka dokonce až z března. No, tak to jsem sáhla hodně hluboko.
4: Tak to vám děkuju moc.
0: Nemáte vůbec zač. Vy jste k tomu napsala takový moc hezký průvodní dopis, jak ta frekvence jedna vám dělá společnost a že se těšíte vždycky na 14. hodinu. Tak to jsme
4: hodinu,
0: to,
4: ano.
0: To jsme sáhli úplně nejlíp, jak jsme mohli.
3: Šťastná ruka dneska. Tak děkujeme za to, že nás posloucháte, rádi vám peníze vrátíme a mějte se krásně.
0: Ať se daří.
4: Vy taky, děkuju, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Paris Hilton na Frekvenci 1, mimochodem dáma, která založila vlastně takový ten kult celebrit. Ona byla první, která začala tvrdit, že celebrita je známá díky tomu, že je známá.
1: Jasně, ona vytvořila sama ze sebe tu značku.
0: Ano, tak ona je samozřejmě spoludědička toho hotelového impéria.
1: To se to vytváří.
0: To se to vytváří, jako, jo, to ale ona opravdu začala budovat takový ten kult té celebrity. Prostě někdo, kdo se někde objeví a všichni ho znají, ale odkud ho znají, kde se ten člověk vzal, kromě toho, že něco zdědí. To vlastně jako už teďko
1: máš
0: není
1: pravdu,
0: známý.
1: Jo. Paris Hilton byla dlouhá léta považována za symbol celebrit slavných, jenom proto, že jsou slavné a dneska je často uváděna jako žena, která tento model v podstatě vynalezla, vydláždila cestu pozdějším hvězdám a influencerům, jako třeba rodiny Kardashianových.
0: No jasně.
1: Paris Hilton. No a vidíte, ona umí zpívat.
0: No.
1: Ne takhle, ona umí.
0: Každý umí zpívat, když má zvukař dost času. Jo?
1: Ale tak ona umí zpívat tak, že se dokonce dostala do hitparád. Ono se jí to podařilo. V roce 2006 angažovala muže jménem Fernando Garibay, dvorního producenta Lady Gaga, by napsal její první hit. No a on nesklamal, že jo?
0: Ano, ta písnička, kterou jste slyšeli, Stars Are Blind, je ta písnička, kterou jí napsal a díky tomu se Paris Hilton dostala do hitparád. Až na 5. místo britské hitparády a že britská hitparáda jen tak někomu něco neodpustí.
1: To si myslím, no. Nevím, jestli tam někde něco necinklo, jako vzhledem k tomu, že má kam šáhnout do těch finančních rezerv. No ale každopádně bohužel od té doby už žádný další hit neměla a nemá. Ale je spojována ještě se spoustou dalších takových jakoby zajímavostí a kontroverzí.
0: Že má dvě děti, který ji odnosil někdo jiný,
1: To si myslím, že v dnešní době už není úplně taková jako taková
0: taky v tom byla svým způsobem jako průkopnice, že
1: tak
0: jo?
1: Jako
0: přesný, u ní se o tom hodně mluvilo.
1: 90, 60, 90, po dvou dětech dáš zpátky těžko, že jo, na 90, 60, 90.
0: Korzet, no. Ale vzpomínám si ještě na jednu věc, jak ona se snažila pořád v tom hudebním průmyslu, tak si vzpomínám na jednu slavnou fotku a ona koluje po internetu pořád, jak Paris Hilton stojí za DJským pultem. Má ty sluchátka, že jo, ty ruce nahoru, drží tam nějaký knoflík a na té fotce je vidět, že ze spoda na ten pult kouká nějaký chlap a něco tam šteluje.
1: Fakt, jo. No, tak to je špatný Photoshop. Šokovala fanoušky tím, že se nechala obarvit. To si myslím, že je jako taková věc. Když je to takováhle, jakože v uvozovkách ikona a nechá se z blondýny na brunetu obarvit. To je velká změna, jako nemysli si. To je
0: Hlavně je to i filmová hvězda. To už jsme vám jednou říkali.
1: Že v čem dala? V nějakém pornu?
0: Ano, One Night in Paris se to jmenuje.
1: Jo, ty jsi o tom mluvil někdy?
0: Ano, když jsme vysílali večer za Ondru Kubalu, tak jsem se o tom zmínil. Vzpomínám, ale odpolední posluchači to neslyšeli.
1: A hrála hlavní roli?
0: Týkalo se jí to velmi.
1: Jo, takže hlavní rolu.
0: A taková jako, dokázala se do toho, respektive ostatní herci se do toho dokázali, řekl bych, až jako vnořit.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Na frekvenci 1 Kristýna, krátce před půl čtvrtou.
1: V půl čtvrté nás čekají zprávy a podíváme se i na počasí. Dagmar Honcová pro nás bude mít předpověď na zítřek. A zítra už by se mělo začít tak jako vyletňovat,
0: Já jsem koukala na ten víkend, to už bude opravdu halus. To bude přesně ten stav, kdy začne nadávat.
1: Že to přišlo moc rychle.
0: Že hlavně hrozí vedro, protože ono má být místy 34 stupňů Celsia.
1: No, ale ve stínu, to znamená, že na slunci bude 45.
0: A má to přetýct až do toho příštího týdne, až někdy do středy, čtvrtka. Já bych moc přála, aby ty školáci šli prostě v sukínkách a v kraťáskách pro vysvědčení. To je podle mě úplně nejlepší start prázdnin. Já si pamatuju mnoho takových těch konců školního roku, kdy prostě deštivo, hnusně.
1: Jasně.
0: A vydrželo to až do půlky srpna.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Mám tě rád, i když děláme chybí, život s tobou se mi vážně líbí.
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Hezké odpoledne. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. Důvodem je podle ní přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Před kongresovým centrem Praha směrem k Pankrátskému náměstí začne v červenci stavba nové haly. Bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům nebo společenským akcím a má pojmout až 1500 lidí. Budova by měla být dokončena v září 2028. Hostem presklubu dnes bude končící senátor ODS Miroslava Němcová. Jakub Weinlich se bude ptát, proč se rozhodla odejít z politiky. A zeptat se budete most i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: Stále platí informace o koloně před Brnem na dálnici D1. Od Vyškova začíná na 205. kilometru, volněji se jede až na 196. kilometru, zdržení do 10 minut. Na 15 minut zdržení je potom v koloně ve směru od Prahy na Brno, ta začíná už na 182. kilometru. Potom se také ještě zdržíte na dálnici D11, to při cestě do Prahy. Na 35. až 30. kilometru je kolona zhruba na 10 až 15 minut. Tak šťastnou cestu.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
7: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na středu. Ve středu deštníky a pláštěnky rozhodně všude sebou. Počasí u nás ovlivní teplá fronta a vypadá to, že v severovýchodní části našeho území se vyskytnou i bouřky. V tom případě se srážkové úhrny zastaví až na 25 litrech na metr čtvereční. Odpolední maximále opět povyskočí. Na jižní Moravě naměříme 27 stupňů Celsia, na zbytku území Česka teploty mezi 21 až 25. A odpoledne a večer bude od západu docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek.
0: Vyprávěla mi kamarádka příběh.
1: No.
0: A je to příběh pravdivý.
1: Ano.
0: Vracela se z večírku.
1: Ježiš.
0: Třeba 3 hodiny ráno.
1: No.
0: A jde po parku a před ní skákal klokan. A ona mi říká, oni mi něco museli dát do pití. Já viděla toho kloka, já jsem si myslela, že mám halucinace. No ale skutečně prostě někde v nějaký minizo utekl klokan. A ona ho prostě opravdu někde o půl třetí prostě zahlídla na svý cestě po městě. Jo. No, prostě pozor, sídliště.
1: Ve tři ráno já jsem jednou takhle viděl klokana v půl pátý odpoledne. Když jsem měl jednou do Jáchymova v Krušný
0: dvora. To je asi jedno, jestli ve tři nebo v pět.
1: Ale tam stál u silnice klokán a taky tam útek z nějakého hrádky, kde normálně žil. No.
0: Tak schválně, jestli vy jste někdy v centru vašeho města potkali nějaký netradiční zvíře. Já si pamatuju, že jsem nedávno, třeba 2 roky zpátky jela přes Krč.
1: No.
0: A tam v 5 hodin odpoledne běhaly normálně srnky. Uprostřed toho sídliště je takový parčík a tam běhaly prostě srnky.
1: To je hezký. A zrovna srnky jsou krásný.
0: Ty jsou krásný, no. Ale nevím, jako, co hledali v Praze, jako v centru, u nemocnice.
1: No, to třeba jsou to léčivý srnky.
0: Srnky léčivý. Jo, možná to je nějaká terapie. Terapie šokem.
1: Máme terapie srnkou.
0: Tak jestli jste ve vašem městě nebo třeba u vás na vesnici potkali někdy nějaké jako hodně netypické zvíře?
1: Pojďte nám napsat na Instagram Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
0: Můžete psát taky na číslo 736 300 444.
1: Také máme aplikaci Frekvence 1 a můžete nám mluvit hlasovou zprávu.
0: A nebo na Facebook nám pište.

0: Na frekvenci 1 míříme za Mírou Michalkem. Ten se nám pohybuje někde na kole, jsem si zvědavý, kde dneska, protože včera byl, jestli se nepletu, tak byl v Belgii?
1: Ne, v Lucembursku.
0: Jo, v Lucembursku, včera byl. Sorry.
1: A dneska už je v Belgii na hranolkách, ne? Čau.
0: Ježeš, jak vítr.
2: Bonjour.
0: Tak Míro, kde se nám pohybuješ?
2: Já jsem aktuálně ve Francii.
1: Aha.
2: I když nevím, co jsem si teda myslel, ale francouzsky jsem mluvil i v Lucembursku. Já jsem byl vlastně překvapený, jaká díra v mozku. Nevím, já jsem byl do toho Lucemburska, říkal jsem si, proč tady mluvíte, jsem i Francouz.
0: Mm.
2: No, tak, ale nevadí, ale rozšířil jsem si obzory na starý kolena, ale kamarádi, já jsem teďka už na cestě směr malá francouzská vesnička Marville, kde budu dneska nocovat. Projíždím úchvatný francouzský venkov a moc se mi tu líbí teda. Opravdu nádherný, jak příroda, tak vesnice. Je to neuvěřitelný. Fakt jsem to nečekal. Já jsem vlastně v severní části té Francie, jedu z Lucemburku, přímo k řece Máza, odkud potom budu pokračovat dál. Ale ty místa tady mají neuvěřitelně filmový nádech. Jo, takový, že projíždíš a máš pocit, že hraješ v takovém tom romantickém filmu ze 60. let. Tak já si teďka připadám jako filmová hvězda tady.
1: Jasně.
2: Jo. Co mě třeba překvapuje, kamarádi, tak to, že tady vůbec nikdo nemluví anglicky, ale jako vůbec. Já vím, že se to o Francouzích říká, že tu angličtinu nemusí, jo. Ale já jsem si třeba teďka kupoval malý pivo v baru a holka, jestli jí bylo 25, tak hodně, to by si řekl, že musí umět prostě anglicky. A normálně radši vzala propisku a tu částku si napsala na dlaň a ukázala mi to, než aby to řekla anglicky. Opravdu jako vůbec nikdo tady na tom venkově ani náhodou. Zajímavý je, že je vůbec nezajímá, že ty jim nerozumíš. Já jim třeba řekla, neumím, ale francouzsky. A oni stejně mluví, vysvětlují, ukazujou. Já si neumím představit, že bych takhle v Čechách mluvil česky třeba na Číňana, tak si připadal jak blbec. Ale jim to vůbec nevadí. Jo? Tak každopádně, co mně se dneska stalo, kamarádi, to vám musím říct. Normálně šlapu francouzským venkovem, kochám se a najednou projíždí auto, přibrzdí, vykoukne ruka, stříkne na mě parfém a jede dál. Co byste si o tom mysleli?
1: To je, smrdíš.
0: No to je podvod, to je nějaký podvod, to je podle mě... Ne?
2: Já nevím.
0: Ne, pak si tě přijde tak... někdo očuchat a během toho tě obere, opatrně.
2: To nevím.
1: To byla nějaká reklamní akce, ne?
2: Já nevím, při toho já mám letos tak hrozně vyladěný profi hadry, jo. Já jsem to vybíral s profíkama z Endorphin Republic, takže mám super funkční zápachu odolné oblečení, jo. Oni toho mají na tom krámě strašně moc, takže se dobře vybíralo. Schválně jsme hledali materiál, který nesmrdí ani po několika dnech. A já jsem nechtěl takový ty dresy, víš, ty brutální a sexuální, pro postavu, jako mám já, se úplně nehoděj.
0: Že by to hodně prozradilo, Míru.
2: Ne, hodně, všechno prostě, absolutně všechno. Ale oni už teďka dělají vlastně normální slušivý trička, které jsou pořád jako dres na kolo a jsou funkční a fungují perfektně. Takže to já mám na sobě. Navíc jsem vybíral v extrémně viditelných barvách, abych byl vidět na dálku, takže ten fakt, že bych byl cítit dřív, než vidět, prostě odmítám. Takže jak říkáš, asi to byl nějaký podvod, ten, jo? Nic jiného si nepřipouštím. Ale je fakt, že já toho oblečení letos moc nemám, ale letí stíhačka, vydržte, bude Gripen tady.
0: Ale my nemáme čas až do 5 s tebou.
1: Ale máme to i s přeletem, dneska je to dobrý.
2: Je to tak, ale každopádně, teda šla po francouzským venkovem, mířím do městečka Marville, těšte se na to, zítra se ozvu zase z cesty a samozřejmě cestu můžete sledovat na sociálních sítích a připomínám, že taky můžete soutěžit právě s Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
0: Bezva, tak zítra ahoj.
1: Měj se, Míro, ahoj.
2: A au revoir.

0: Ed Sheeran na frekvenci 1, bude 3:15. Dneska se s vámi bavíme o tom, jestli jste třeba tam, kde bydlíte, potkali nějaké zvíře, které byste tam čekali. Začal bych přehršlý zpráv, která přišla.
1: No taky mi přišly.
0: Že to byly mufloni.
1: Vás, no. Ano, v krči se nepohybují srny, ale mufloni.
0: No.
1: Tak já už vidím, no. Ale máte pravdu.
0: A tak víte co, taky to má 4 nohy.
1: Bylo to velký zvířátko, no. Prostě, ale jo, máte pravdu, máte
0: ale
1: pravdu.
0: Je teda
1: už
0: fakt,
1: je to 2 roky, já jsem si, mě, to je jedno, prostě mufloni v centru města jsou podle mě unikát.
0: No, ale u této Majerky je fakt, že jsem si vzpomněl, že se o tom psalo už, jako, že tam žijou vlastně docela dlouho.
1: Mm.
0: Že některé ty nemocnice to takhle mývají, nebo některé větší areály. Napsala nám Vlaďka, že u nich je poměrně běžné, že jim po vesnici běhají divočáci.
1: No, to je, a no. To je docela nepříjemný, ty jo.
0: Je, no, potkat naštvanýho divočáka jako nechceš.
1: Třeba úplně. Když ho naštveš, když se zrovna probírá popelnice a dá si nějakou obživu.
0: To se stalo mojí mamce, ale pozor, to nebyla jako vesnice, to bylo Ústí nad Labem, no, severní terasa,
1: o to,
0: sídliště.
1: O tom se bavíme, prostě no, v centru města divočák si jde prostě na nákup.
0: No. Ráno šla maminka do nemocnice, kde pracovala na ranní směnu, bylo třeba, nevím, 5:45 ráno, vylezla z toho paneláku a slyšela u popelnic nějaký chrutí, tak si říká, no jo, no, zase je někomu zima, tak se tam zahrabal a on to kanec.
1: Ty kráso.
0: A co si v tu chvíli řekneš, tak kam já vylezu, jako no, na lampu veřejného osvětlení.
1: Umím já vůbec ještě špohat. Po Litoměřicku běhal klokan, nám tady píše někdo. A já jsem tady dohledala dokonce zprávu a skutečně nějaký TNCZ, po poli se proháněl klokan, muže pořádně vyděsil. Záhada Litoměřicku.
0: Pavel píše, u nás na Třeboňsku jsou běžní zajíci, ale jednou jsem před barákem viděl i lišku.
1: Hezky.
0: No, a že lišky jsou plachý.
1: Pozor,
0: jako, no.
1: To mi připomnělo, my jsme vyráželi tady s mým psem, kousek od rádia, tady takhle vlastně, jak je Svobodná Evropa, tak tam je takový pláceček.
0: No, no.
1: A my jdeme a najednou z ničeho nic před námi vyběhl zajíc.
0: Zajíc?
1: No.
0: No, no.
1: U nás si ho naštěstí nevšiml, no. Protože to by byl minus 1 zajíc. No to asi ne, to.
2: Ahoj, tady je Miloš Pokorný. Ve čtvrtek ráno hrajeme můj kvíz Sestřelte Miloše. Ale ve čtvrtek večer musíme sestřelit Jihoafrickou republiku na mistrovství světa ve fotbale. A k fotbalu patří studené osvěžení a to večer budeme speciálně potřebovat. Dejte si třeba Coca-Cola ve skle. Partnerem kvízu je Coca-Cola. Dej si Coca-Cola nápoj ve Foodmarks restauraci nebo baru a fandi společně s námi české reprezentaci.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestě.

0: Kapela Lucie, všechno ti dávám, 16. hodina se blíží a my vám zahrajeme za mě naprostou bohyni. Já jsem na koncertě nebyla, dneska ji čeká poslední Eden, že jo, ano, ten třetí, ano, Eva Farná, ale samozřejmě sociální sítě jsou úplně protkaný všema různýma ukázkama a já jsem to hltala celou neděli. Hmm. Pak jsem to hltala celý pondělí.
1: A budeš to hltat celou středu.
0: A pak říkám mýmu klukovi, nepojedem v úterý na Evičku. A on říká, no, a jak jako zvládneš těch 30 tisíc lidí? A tak jsme si to rozmysleli.
1: No ale jako zážitek, jako velkolepej, i když to člověk sleduje na tom sociálu.
0: Jo, jo, jo.
1: No,
0: jako je to velký lákadlo, myslím si, že...
1: Jako světová show v podání holky z česko-polského pomezí.
0: Nádhera. Jako
1: boží.
0: Úplně jsem byla tak dojatá, že jsem při některých těch ukázkách normálně až plakala. Prostě bylo to strašně dojemný.
1: My vám ji prostě zahrajeme.
0: A po 16. hodině taky Roxette dáme.
1: A nebo Celine Dion.
0: A za chvilku zprávy.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Vydejte se na cestu kolem světa do nejkrásnějších historických zahrad. Místa plná příběhů, umění a nadčasové krásy. Úžasné zahrady. Zpomalte, nadechněte se a objevte kouzlo zelených pokladů planety. Jen na obrazovkách televize Relax.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Právě šlapu napříč 5 státy na kole Scott s výbavou od Endorphin Republic. Mají 6 prodejen po celém Česku a vybavení pro každého, kdo chce zažít svobodu na dvou kolech, tak jako já. Sleduj moji cestu Evropou a soutěž o vouchery od Endorphin Republic na webu Frekvence 1.
11: Endorphin Republic. Vše na kolo, lyže a běh. Endorfiny patří všem. www.endorphinrepublic.cz.
12: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Arice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
13: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Albrecht. Ondro, hezké odpoledne.
14: Hezké odpoledne. Češi mají stále v oblibě cestovní kanceláře. Zájem o moře je stále velký. Policie rozkryla skupinu řidičů alternativní taxislužby, která na daních okrádala stát. A se zdržením počítejte na dálnici D1. Češi každou druhou zahraniční dovolenou organizují s pomocí cestovních kanceláří a agentur. Na tiskové konferenci to dnes řekla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Zájem o cesty k moři je podle ní velký.
15: Letošní letní dovolené aktuální prodeje odráží velmi silný zájem Čechů cestovat k moři. Za poslední 2 až 3 týdny jsme zaznamenali 11% meziroční nárůst, tedy v zájmu především o last minute zájezdy. Zároveň při V současném hodnocení letní sezóny očekáváme, že bude přibližně na stejné úrovni jako v loňském roce, tedy poměrně úspěšná, vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali poměrně silné předprodeje zájezdů, a to do konce února.
14: Přes 80% tráví letní dovolenou v Evropě, dodala Chaloupková. Dominuje dál Řecko, Chorvatsko nebo Španělsko, roste ale i zájem o Portugalsko nebo Norsko. Češi hledají možnosti v takzvaném alternativním bydlení. Jak napsal iDnes.cz, roste zájem o celoroční chaty a chalupy, ateliéry, ale i mobilní domy. Důvodem je to, že zvlášť mladí lidé nedosáhnou na hypotéky, řekl realitní expert Tomáš Kučera.
16: To, že lidé často hledají bydlení v chatkách, teeny housech, mobilheimech nebo dokonce v garážích, to není modní trend, ale důsledek špatné dostupnosti klasického bydlení. Mladí lidé dneska často nedosáhnou na vlastní byt ani dům a proto hledají levnější alternativy až na hranici toho, že se nám to vlastně nezdá úplně v pořádku.
14: V Praze a jejím okolí lidé obydlují ateliéry i další nebytové prostory. Ve Středočeském kraji je silný zájem o chaty v dojezdové vzdálenosti do metropole. Policie stíhá 8 cizinců a 2 Čechy za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb přes digitální přepravní platformy. Škodu způsobenou státu dvěma gengy pachatelů vyčíslila na více než 300 milionů korun. Skupina najímala řidiče převážně z východu a zakládala velkou rychlostí množství společností, pod kterými jezdili. Potom, co Uber nebo Bolt vyplatili peníze od zákazníků, peníze nezdanili a společnost nechali prázdnou. Podle policie byla překvapivá právě rychlost, se kterou zakládali takové firmy, které potom podle policie už ani nevymýšleli výmluvy, proč daně neplatit, ale prostě nezaplatili. Ve středu vstoupí do fotbalového mistrovství světa jeden z největších favoritů, Portugalsko, v čele s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, který se na turnaji ve Státech, Kanadě a Mexiku pokusí získat poslední chybějící velkou trofej. Evropští šampioni z roku 2016 nastoupí od 19. hodiny našeho času v Houstonu proti Kongu.
13: Frekvence 1.
8: Počasí.
14: Zítřejší teploty se budou držet kolem 15 až 25 stupňů Celsia. Místy to může být na jihozápadě až kolem 29 stupňů Celsia. Zítra už bude polojasno až oblačno. Ráno místy a večer na celém území skoro jasno.
8: Frekvence 1.
13: Doprava.
14: Na D1 je stále kolona před Brnem ve směru od Prahy, ta ve směru od Vyškova už se prakticky rozjela. Od Prahy stále necháte přes 20 minut od stého 80. kilometru. Na Pražském okruhu je dál kolona na 19. kilometru, kde končí a už se jede bez komplikací. Do té doby ale od D1 pojedete v hustém provozu se zdržením kolem 10 minut. V opačném směru je potom kolona za sjezdem z D5 ve směru právě k D1 a tam necháte až po 19. kilometr dalších 15 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje opět Jana Vojta.
0: A my si dneska povídáme o zvířátcích v centru města. Tady píše Jirka, bydlí v USA na Key Westu, Florida. Je tady normální, když potkáte třeba krokodýla a nebo mívala, ten vám může chodit i do bytu nebo do domu.
1: No je teda fakt, že to Miami, že jo, a níž ten Key West, tam se to krokodýly jen hemží.
0: Jo, to nechceš potkat.
14: Tam bych nechtěl bydlet.
0: To jako nechceš potkat krokodýl.
1: No. To jdeš na procházku a vrátíš se po rukou, že jo, protože ti to sežere nohy.
0: No, brutálně. Ještě Míša posílá dokonce i fotku. Fotku, jak jede autem a z ničeho nic se jí před autem objevil pštros.
14: A počkej, to je kde? To je taky tam někde, jo?
0: Ne, to je už Česká republika.
14: V Česku pštros. No. Pštros. Aha. Takhle.
1: Edad napsal, mě jednou ráno po cestě do práce proběhla přes cestu srna, pak zajíc, pak kočka, pak bažant a na závěr v zatáčce kráva.
14: No, hotový cirkus.
0: Co jste to holil?
1: Já si myslím, že jsi zkrátil cestu přes farmu někde.
13: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Michal Suchánek a Petr Kolečko, připraveni, je tady cože?
1: Ano, rubrika, kterou vám nabízíme právě teď, je to o otázkách a jejich odpovědích, jdeme na to.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Mám nově chytrou žárovku a teď mi občas nejde rozsvítit, protože se musí aktualizovat. Nepředběhli jsme trochu dobu. Ondřej, 30 let, Brno. Jestli můžu být teďka, tak myslím, že v Brně asi nepředběhli.
4: V Brně asi ne, no. Tak my už máme robotický žárovky tady v Praze, že jo, někteří.
3: Jo, jo, jo.
4: Jen jak mluví, prostě vlastně...
3: No, jinak, prostě jsme to předběhli, no.
4: No takhle, žárovka, což je teda umí, ta žárovka sama se...
3: Rozsvítit, ale občas nejde. A čeho taky žárovka je k tomu, aby svítila, že jo, jako... Chytrá žárovka je, ona není úplně chytrá, de facto, jo.
4: Mně občas se stává, že nechám svítit světlo v baráku, vlížíme do Prahy.
3: Ano.
4: A kdyby se uměla sama chytrá žárovka, zasnou, by to bylo super.
3: No to jo,
4: tak... Víš, kdyby jako sama zasa by se rozejídla, viděla, že tam někdo není, tak zasnu, jo. Když se třeba kvůli tomuhle stalo to, že Aneta tam, zapomněli jsme prostě osvíceno, a Aneta nechala košily na ramínku viset před schody. A pak mi volal voželej soused prostě, že je někdo u nás v baráku, protože si splet vlastně tu košili s postavou a vlastně všechno to začalo tím, že jsem měl blbou žárovku, která není na to chytrá, aby se sama nezasla. No, no. A pak samozřejmě, když máš blbýho souseda, voželýho, tak už se to pak jako veze. Ale žárovku to začíná.
3: Přitom by stačila normální žárovka a chytrej soused.
2: Cože?
5: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Doktor Alban na frekvenci 1. Netradiční zvířátka u vás ve městě. A já jsem tady narazila na takový docela aktuální článek.
1: Ano.
0: Stádo krav se vydalo na výlet, proniklo až do třetího patra nemocnice. Stalo se v Německu. Ale jak se tam vzali a proč šli do nemocnice, to tady vůbec nepopisují a respektive ty krávy to prostě nebyly schopný vysvětlit. No.
1: Výtahem a navočkování, to je jasný.
0: Proč šli po schodech? Šli po schodech až do třetího patra.
1: Takže sportovně založený kravky. Moc vás zdravím.
0: Jo, přesně. Ten by měl šťastný, by měl radost.
1: No jasně. Viděli cedulku a...
0: Boris totiž, přesně má vliv až do německých končin.
1: Lucie píše, moc vás zdravím, bydlím v Plzni na Silvánu a před 3 roky mě po zahradě běhal mýval. Kuriózní bylo, že jsem se zrovna vrátila z Kanady, z Vancouveru, kde mi neustále dělali společnost mývalové.
0: To je skoro, jak kdybyste si ho přivezla.
1: No, jsi nebo
0: někde
1: jako,
0: kdyby
1: vás pronásledoval, že jo?
0: Když jsem bydlela v Barceloně, tak jsem tam divočáky potkávala, oni se tam v noci stahovali z hor do centra k popelnicím za potravou. Jednou, dokonce, pozor jo, tohle věřím, že je pravda, protože, proč by si to Peťa vymyslela? Jednou dokonce okradli Shakiru, když šla při procházce parkem, ukradlí kabelku, kterou měla zavěšenou na rameně. Jinak mě u nás jednou utekl pštros a hned to bylo na Facebooku. V Krumlově si to popoli štráduje pštros, se psalo.
1: No, ideál.
0: To opět, vy máte docela pestrej život, to jo, vidíš to? Šakira, divočáci,
1: jak taková Shakira může reagovat, když jí něco takového sebe? Ne, běží za ním a křičí vaka vaka.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Nový blesk pro ženy musíte mít. Dortík povolen. Víme, jak mlsat a hubnout zároveň. 15 let žije s mladším partnerem. Svatba až na zraje čas, říká Alice Bendová. Nejlepší recepty z českých jahod. Ubečte si bábovku, koláč i roládu. A navíc vyhrajte hotovost a super dárky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: To bude Roxette na frekvenci 1, za pár vteřin bude půl páté a my máme zase nové poslední slovo.
1: Jestli jste poslouchali frekvenci 1 ráno, tak víte, že máme výherkyni 6000, je to Libuše z Prahy, peníze použije na dovolenou za dcerou do Francie. A bylo to slovo Jany Kirchner.
0: Ano.
1: A
0: to je chybělo na zahradě ohniště.
1: Ohniště.
0: To bylo to slovo.
1: Libuška to trefila, no. Každopádně nová věta, takže to rozjedeme za chvilku, ještě předtím si dáme zprávy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
4: Hezké odpoledne. Ministerstvo kultury se chce kvůli novému zákonu měnícímu financování médií veřejné služby obrátit na Evropskou komisi, jestli nejde o nepovolenou veřejnou podporu, která by podléhala notifikaci. Podle toho potom bude dál postupovat. Ceny ropy dnes pokračují v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent poprvé od začátku března sestoupila pod hranici $80 za barel. Hostem presklubu dnes bude končící senátorka ODS Miroslava Němcová. Jakub Weinlich se bude ptát, proč se rozhodla odejít z politiky, a zeptat se budete moste vy na našem známém čísle 257 400 a 39.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: A situace ohledně kolon se příliš nezlepšila, minimálně v případě Brna to stále platí, že se zdržíte při cestě od Prahy na Brno. Už na 178. kilometru popojíždět budete v této koloně až po 200. kilometr, zhruba 15 až 20 minut. Na 10 minut je potom cesta v opačném směru a stále také platí, že se zdržíte na Pražském okruhu. Hned za sjezdem z D5 dál potom k D1, tam je kolona zhruba na 15 až 20 minut. V opačném směru je potom hned několik míst, kde přibrzdíte, například na 3., na 4., potom také na 9. a nebo až po 19. kilometr. Celkem tam necháte při cestě na letiště přes 20 minut navíc. Tak šťastnou cestu.
1: Na 57409999, to je číslo sem k nám do studia Rádia Frekvence 1, takže volejte.
0: Abyste mohli vyhrát nějaké ty peníze v posledním slově. Pravda, máme novou větu, ale tisícovka, kde ji najdete, že?
1: Jak tam 1000 korun, tak držíme pěsti a teď si dáme úžasnou, úchvatnou, nejlepší prostě bohyni Evu Farnou.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Dobrý den.
3: Dobrý
2: tam?
3: Den. Haló.
2: Petra, odkud voláte, Petro?
4: Haló.
2: Já mám nějaký špatný signál. Slyšíme.
3: My vás slyšíme.
4: Vy... Ano, já taky.
3: No, to je skvělý. Tak,
2: dobrý, ještě jednou teda. Odkud voláte, Petro?
4: Dobrý den, já volám z Brna.
3: Dobrý den, tak zdravíme do Brna a nabízíme 1000 korun za doplnění nové věty, kterou máme v posledním slově. Autorem té věty je Pepa Vrtal alias Fotr na tripu.
2: Tak tady je věta, kterou jsme vlastně tady v éteru zahráli jenom jednou, tak vy ji uslyšíte po druhé.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Signál.
2: Signál. Tak. Pojďme zkusit, jestli je to to slovo, které hledáme.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Není to signál.
3: Mějte se hezky, zdravíme do Brna, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Tak přihodíme.
2: Zítra ráno s Lubkou a Smárou budete hrát o 1500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Lady Gaga Poker Face na frekvenci 1 před 4:45. Pokud jste ještě neodložili telefony po posledním slově, taky neodkládejte a znovu volejte, protože pro vás opět něco máme.
1: Máme soutěž, a to pozor, o časově neomezenou vstupenku do vodního a saunového světa Mallory Aqua and Spa v horském rezortu Dolní Morava pro dva dospělé.
0: Ta vstupenka zahrnuje, abyste věděli, vodní svět, to znamená vyhřívané bazény uvnitř i venku, dětský vodní spray park s brouzdalištěm, tři tobogány s délkou přes 270 metrů, slunečnou terasu s lehátky, odpočívárnu bistro a saunový svět.
1: V tom světě najdete v tom saunovém 7 saun a pár uvnitř, ale taky venku. Pak je tady venkovní jezero s vodopády, různé odpočívárny a wellness čajovna.
0: To prostě chceš.
1: To chceš,
0: no,
1: to chceš.
0: To opravdu jako bych bral. Takže neomezená vstupenka do vodního a saunového světa Mallory Aqua and Spa v horském rezortu Dolní Morava pro dva dospělé je teď ve hře, takže volejte.
1: 257-400-999. No a samozřejmě, než zveme nebo pozveme někoho tady do vysílání a budeme moct soutěžit odpovídat na naši otázku, tak tady pár důležitých informací, co musí zaznít.
0: Léto je tady a Mallory Aqua and Spa na Dolní Moravě totiž otvírá letní sezónu.
1: V největším akvaparku a wellness na Českých horách na vás čekají vnitřní i venkovní vyhřívané bazény, tři tobogány, dětský vodní park a taky jedinečný saunový svět s nádhernými výhledy na hory. A když už zmiňujeme saunový svět,
0: no,
1: tak pozor, v tom saunovém světě najdete 7 saun.
0: 7, takový šťastný číslo.
1: To je šťastný číslo, no.
0: A můžete to vzít od té nejchladnější až do té úplně finský. Tam má skoro 100 stupňů, že jo?
1: 100 stupňů.
0: 100 stupňů.
1: To je takový for, ale to mi můžu říkat, že je takový blbej for.
0: Každopádně, když už budete na Dolní Moravě, tak vyrazte také na Skybridge 721, stezku v oblacích nebo do mamutíkových parků.
1: Více informací hledejte na melory.cz. No a my teď vítáme někoho v éteru, kdo bude soutěžit o tuhle krásnou cenu. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak dopak se nám dovolal.
2: U telefonu Luděk.
1: Luděk.
0: Dobrý den, Lučku.
1: Tak. Lučku, máte rád sauny?
2: Miluju sauny.
0: Že jo? Že to je boží.
1: Dáváte 100? Už jste byl někdy v sauně, kde bylo 100 stupňů?
2: No, tak to většinou bývá finská sauna a dávají mu třeba 5, maximálně 10 minut.
0: No jasně,
1: to
0: jasně.
1: To stejně dobrý.
0: A mlátíte se u toho březovejma metlama.
2: Ještě jsem to nezažil, žádný rituál.
1: Ne, nebo nějakou svoji mlátičku, že by vás... To by vůbec nebylo špatný.
0: Ne, ale to mi řekněte, když potom z té sauny vylezete, jestli to dáte jenom jako na sprchu studenou, anebo skočíte klidně i do toho 5-stupňového nebo 7-stupňového bazénku.
1: I s hlavou, ponořenou.
2: Jo, skáčky do bazénku.
1: Jo, jste odvážný.
0: Ono to je jako šok, ale pak je vám hrozně příjemně, já vám rozumím.
1: Ty jahličky.
0: Tak
1: no,
0: pojďme na to, máme pro vás teda časově neomezenou vstupenku do vodního a saunového světa Mallory Aqua and Spa, ale musíte odpovědět správně na soutěžní otázku.
1: Tak otázka zní, kolik saun a pár najdete v největším saunovém světě na Českých horách Mallory Aqua and Spa na Dolní Moravě?
0: Tak buď žádnou, nebo 7, nebo 100.
1: A, B nebo C?
2: Je to 7.
1: Je to 7.
0: No jistě.
1: Je to vaše. Můžete si užít 7 sám.
2: To je paráda. Je to super.
1: Moc gratulujem. Už jste byl někdy na Dolní Moravě?
2: Byl.
0: Takže to tam znáte, v podstatě rezident by se dalo říct.
1: Přesně tak, tak proto taky voláte.
2: Je to tak.
1: Moc gratulujeme, mějte se krásně, co daří.
0: A vydržte nám na telefonu, zatím naslyšenou.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: Tohle je Phil Collins na frekvenci. Blíží se nám 17. hodina. My jsme si dneska povídali o nezvyklých zvířátkách uprostřed města. Máme tady ještě jednu hlasovku na rozloučenou.
1: Zdravím frekvenci 1. Před 30 lety se po Broumovském náměstí a přilehlých uličkách procházel medvěd, který, jak se pak zjistilo, utek z nedalekého polského cirkusu. Naštěstí se nikomu nic nestalo a medvěd byl odevzdán zpět do Polska. Zdraví Lukáš.
0: Zdraví na Lukáše, tak to nechceš potkat.
2: Ne, to ne, no. Takhle, pokud měl na hlavě čepičko a jezdil na té jednokolce.
0: Přesně. Tak prostě ten někde
2: a rozdával bonbon.
0: Za rohem cibulku. Tak Lukášovi děkujem vám všem, co jste zapojili se do dnešního povídání. No a muzika, která zahraje ve velkých hlavách, je?
2: Máme tady třeba Alanis Morissette.
0: Taky bude Dermot Kennedy.
2: A nebo Dua Lipa.
0: A za chvilku budou zprávy. A
3: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
4: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
5: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
6: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
3: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
7: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
3: A nějaký vzkaz na závěr?
5: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
3: Říkají mu Radio Terminátor.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na dek.cz.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
14: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Více na junior.comiccon.cz. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
16: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A zprávy jsou tu s Honzou Homolkou. Hezké odpoledne.
17: Hezké odpoledne. Postupu médií není podle prezidenta šťastný. Návykové látky užíváme skoro každý a zmařili další atentát na Trumpa. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na dotaz na návštěvě Vysočiny. Uvedl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety více než 1 000 000 lidí starších 15 let. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až 1 000 000 lidí.
0: Taky až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025. Až 49% populace se nachází v riziku závislosti, nejčastěji v souvislosti s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu a nadužíváním psychoaktivních léků. Podle zjištění roste počet lidí, kteří mají problémy kvůli užívání více látek současně. Přibývá ale i těch, kteří vyhledají kvůli alkoholu a zneužívání léků pomoc a léčbu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
17: Zmaření dalšího možného atentátu na amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámil šéf federálního úřadu pro vyšetřování Cashpaytl. Ten dodal, že několik lidí agenti zatkli. Útok podle něj hrozil v den 80. narozenin během zápasnické show před Bílým domem. Lídři G7 se podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského shodli, že Rusko nevyhrává válku a musí co nejdříve uzavřít dohodu. Doplnil, že hovořili také o dalších protiruských sankcích i obranných kapacitách Ukrajiny. Semifinalista Roland Garros Jakub Menšík zahájil travnatou část tenisové sezony porážkou. Na tenisovém turnaji v Queen's Clubu podlehl v prvním kole Adrianu Manarinovi z Francie 7-5, 6-7 a 6-7. Utkání prohrál za 2 hodiny a 41 minut.
3: Frekvence 1. Počasí.
17: Zítra bude oblačno a i zataženo, místy přechodně polojasno. Přehánky čekáme ráno jen ojediněle. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě k 27.
3: Frekvence 1. Doprava.
17: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
18: Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde na 122,5 km došlo ve levém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. A z opatrnosti projíždějte také na dálnici D2 ve směru na Brno. Na 2,5 km se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 77. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
17: Tolik zprávy a po 17. hodině na Frekvenci 1. Velké hlavy.
19: Dobrý den, přejí velké hlavy.
0: Dobrý den.
20: Taká zaujímavost, věděli jste, že vtáčí zpěv je pre člověka odpradávna signálom, že v okolí je bezpečno?
2: Ne.
20: Jakože žiadny tiger, žiadne nebezpečné zvěra, protože jak je to zpěva, no. Tak je tam
2: kruč. Já to mám jinak. Vtáčí zpěv je odedávna u mě teda. Vždycky jako znamení, že je ráno.
0: Ty vol, ty máš dobrý život. Ty furt stáváš. Tak, co dnes budeme řešit, pánové?
19: Máme den čerstvé zeleniny. A taky je to den, kdy letěla paní Tereškovová.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
0: A na samém úvodu si rozebereme otázky.
20: Protože aj jednoduchá otázka se dá položit
0: komplikovaně.
20: Tak a tu je ta otázka. Ako se nazývá prirodzený proces, který spustí termoreguláci lidského těla při zvýšené teplotě okolia?
0: Podpocení.
20: Právně,
2: Já myslím, jako, ale ta příčina.
0: To není otázka, to je definice.
2: No, to je definice, přesně.
20: Ale zbytočně komplikovaně povedaná.
21: Takhle do půlky mi to přišlo jako prd, ale pak jsem si uvědomil, že je to spocení.
2: A já jsem čekal na tu definici jako toho, ne definici, tu příčinu toho pocení je...
0: Vy to říká,
20: No, ten termoregulační proces lidského těla.
0: Reakce na zátěž.
2: Pozdě, že jo.
20: Aha.
2: Ona na tebe čeká s válečkem.
0: A ty jsi z toho spocený.
2: No jo.

0: Když se řekne čerstvá zelenina, jakou máte nejradši?
1: Fresh vegetable.
2: 12.
1: Já. Velké
3: hlavy. Frekvence 1. A to jsem zvedavý, čo vy myslíte, protože v Evropě je paradajka, teda rajče, ovoci, ale v Amerike je to zelenina. Prečo je to tak?
1: No, protože jsou divní.
4: Oni to konzumují zelení ještě.
3: Ne.
0: Takhle jako...
3: Tak to jsou divní potom.
4: Jak to málem věřila.
0: Princip je ten, že jsou uvnitř jadírka, z toho důvodu je to...
3: Ne, zlým smerom. Je to administrativní důvod. Mm-hmm. Víte, že Američani jsou na ty prachy, že?
1: Takže to je levnější, když je to jako ovoce. Takže
0: nějaký daně.
3: Podle mě to už v roku 1893 vymyslel Trump, protože nejvyšší americký soud rozhodl, že je to zelenina. Malo to ekonomické opodstatnění. Na ovocie se vtedy nestěhovalo dovozné clo, kdežto na zeleninu se stěhovalo.

0: Před 53 lety se patentoval bankomat.
1: Velké hlavy. Frekvence 1.
2: Teraz sa niečo dozviete. Sú dva štáty, ktoré majú najstaršie bankovky na svete a tie sú ešte furt v obehu. O ktorých bankovkách hovorím?
3: Británie.
2: Británie, takže to je...
4: Libra.
3: Leva.
2: Levá Libra.
3: Libra.
2: A druhá je to úplne vlastne jednoduché, ako Frank. Tie najstaršie bankovky na svete, ktoré sú stále v obehu, akože...
3: Amerika.
4: Vyrobili. Dolár.
2: Je to dolár.
4: Je takže to dolár.
2: Dolár a je, je to Libra.
4: A oni si na ten dolár kreslej.
2: No a môžu.
0: A píšou no, hrozný
4: a
0: telefonní
4: čísla. A taky to používají
0: čísla.
4: Na třeba jiný věci.
0: Placení.
3: Na tohle tak,
0: jo. A jak se to jako použije?
4: Musíš to hodně zmačkat, aby no, to nedrhlo. No.
0: Jo tak, já myslel do ruličky.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Vstupte do světa, kde se luxus nepočítá v korunách, ale v milionech liber. Nejexkluzivnější britské rezidence, nejodvážnější makléři a klienti, kteří se nebojí snít ve velkém. Britské luxusní domy. Jen na vaši televizi Relax.
1: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: jsem se narodil a Tereškovou prostě chytili v obchodě, položili tu tašku si nechte tady nákupní a nastupte si do rakety. Takhle jak to fungovalo. A ona vyletěla do rakety, teda do vesmíru.
1: A tu tašku tam nechala.
0: A celou dobu zvracela. Ona prostě byla žena z lidu.
1: Chápeš, že zvracela, takže oni neřekli, ať nejí, jo.
0: To je... se líbí, slyšeli jste to? Chápeš, že zvracela.
2: Ale ona tam letěla asi skoro 3 dní.
1: Na jedena.
3: Nežer tu pizzu s ananasem.
2: Udělá rohlík z tý nákupí tašky. Tak ale za chvilku k tomu máme další detaily.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde na 122,5 km došlo ve svém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. A z opatrnosti projíždějte také na dálnici D2 ve směru na Brno. Na 2,5 km se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. km, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
3: Je to 63 let, co paní Tereškovová vyletěla
2: do kosmu. A teraz, čo prehlásil hlavný konstruktér lodi Vostok 6 Sergej Koroljov po tom, čo sa Tereškovová vrátila na zem? Jednu zásadnú...
0: Ja ti to řeknu.
2: On jednu zásadnú vetu povedal.
0: Maladiec!
1: Co to je maladiec?
0: Ty chlapec, jako to si říkají Rusáci, jako maladiec.
1: Co, no. Řekl to jí, nebo jen tak jako do placu? Ne,
2: on jakože se postavil před novinárov, uh-huh. Jak ona byla zničená a prehlásil jednu vetu. Oni se teda zasměli, ale fakt to dodrželi.
1: Já vím.
2: No?
1: Nejlepší dietní způsob.
0: Chyba ve vesmíru.
1: Tak asi se vrátila hubená, ne? Tak.
3: Je to něco na adresu ruských žen?
2: Je.
3: Myslel jsem si to.
1: Takže?
2: Takže on povedal, že žádnou ženu už do vesmíru nikdy nepustí.

0: Pojďte s námi, přátelé velkých hlav, tipovat známou píseň.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Já vlastně nedokážem povedat, či ty nápovedy jsou ľahké alebo ťažké.
3: No, takže podle toho, jak to hládáme.
2: To je snad jediná pesnička, v které se zišiel súdruh Gustav a Ježíš Kristus. Jako v tom texte.
0: Jako činasky.
2: A takisto tam jsou různé príslovia v té pesničke, jakože nehasto tě nepálí, alebo
3: no, činasky,
2: jaký
3: no.
2: Pán takovej kram. Činasky. Ale jak se ta pesnička volá?
3: Jmenuje se to...
2: No. No, a vy nevíte.
3: Jmenuje se to.
2: Ne,
0: to je podle toho, kdy jsme se narodili.
2: Počkej. Já mám poslední nápovedu. Ty děti dneska mají 56 rokov.
0: Husákovi děti.
2: Ty děti mají... Keď majú tie deti 56 rokov, tak názov pesničky je...
3: 1970.
2: No to je ono.
4: To bylo těžký, že?

0: naposled. Tak prosím vás, pojďme na to.
1: A kdože má co?
2: Dneska zomrela Adina
0: Mandlová.
3: Mohli se potkat.
2: Takto. Mohla paní Mandlová počuť pesničku Cut Night Joe od Rednexu?
1: Ježiši. To jsou 90.
0: Nejde tam někdo na krávě nebo na koni?
2: Já, samozřejmě.
0: To je taky trampský, to je. No, ale nemohla. Ne, počkej, když ona neumřela, tak mohla. Mohla, úplně v pohodě.
2: Jana trošku teda změní názor.
0: Normálně to mohla.
1: Adina Mandlová, ty jo.
0: Umřela strašně jako dlouho. Ještě.
4: Jako dlouho
0: věk.
2: No tak to, já vám pomůžem, že jsou to všetko 90. A aj Adina zomřela v 90.
1: Já myslím, že Adina zemřela ještě dřív, než vyšla tahle píseň.
2: Myslíš? A Tom?
4: Já si myslím, já budu s Mikešem, protože podle mě ji vodil do školky. On si to pamatuje. Takže Adina Mandlová zemřela a tahle píseň už byla na světě.
2: Tak, už byla. Tak Jana je dneska pri chuti. Ona má pravdu, takže nemohla, protože zomřela v roku 91 a Cut Night Joe je 94.

0: Tak teď jdeme do finále.
1: Si představte takovou situaci, že manželka volá manželovi do práce.
2: Karle?
3: No?
2: Můžeš mluvit?
3: Můžu.
2: Tak poslouchej.
1: Ježíš, to je dobrý.
3: Dovi, dopo a poslouchej.
2: Ahoj.
4: Planeo vykopává akční týdny plné Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouškám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
9: 18 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
10: Slovo dostává Honza Homolka.
11: Hezký podvečer. Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny. Policie v Bavorsku hranice s Českem zajistila u českého řidiče asi 850 tisíc eur, přes 20 milionů korun v hotovosti. Sumu kvůli možnému a praní špinavých peněz zabavila a zpět jí vydá až poté, co Čech původ peněz vysvětlí. Námořníci na ruské fregatě vypálili varovné výstřely na jachtu v Lamaňském průlivu, uvedl Reuters. Britská armáda incident vyšetřuje. České tenistky vstoupily úspěšně do travnaté části sezóny. Muchová porazila na turnaji v Berlíně Chang Shuai z Číny 2-0. Nosková zdolala Sarasuovou z Mexika také 2-0 a Kateřina Siniaková zvítězila nad Švýcarkou Masárovou 6-2 a 6-4.
9: Frekvence 1.
6: Počasí.
11: Zítra bude oblačno až zataženo, místy přechodně polojasno, přehánky a čekáme ráno ojediněle nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na jižní Moravě k 27.
6: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Vlaďka.
12: Z opatrností projíždějte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň. Na 20. kilometru na konci připojovacího pruhu došlo k dopravní nehodě dodávky s osobním vozidlem. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
9: Frekvence 1 Press Club. Jakub Weinrich a host.
11: Hezký podvečer, dnešním hostem Press Clubu je politička, tou dobou senátorka Občanské demokratické strany Miroslava Němcová, která ohlásila po 32 letech odchod z veřejného života, odchod z politiky. Paní senátorko, díky moc, o to víc, že jste si udala čas a dorazila na Frekvenci 1.
13: Děkuji za pozvání, pěkný podvečer.
11: Po 32 letech odcházíte, stalo se tak tuším 17. ledna v Praze na kongresu ODS, kde Petra Fialu vystřídal v čele strany Martin Kupka. Všimla jste si toho, že jste dost straníku zaskočila?
13: Mě to překvapilo, jestli byli někteří překvapeni, protože já jsem to vlastně oznamovala už dřív. To bylo takovou náhodou při jednom z rozhovorů podobných, jako je ten dnešní s vámi. Tak tam padl pro mě úplně nečekaně dotaz, je to asi před rokem a půl, zda budu ještě pokračovat. A ze mě úplně spontánně vypadlo, že ne, že končím. Což jsem si sama uvnitř sebe vysvětlila, takže to mám uvnitř jasné, předtím ještě, než jsem nad tím nějak vážněji přemýšlela.
11: Čili jste dala na tu spontánnost?
13: Určitě ano.
11: Dobře, ale odcházíte, protože ta politika nějakým způsobem zhrubla, už vás nebaví, už se v ní cítíte příliš dlouho, nebo co je tím hlavním impulzem, že jste řekla už dost?
13: Když jsem se to potom poskládala všechno v hlavě, ty důvody, tak ten první, a řekla bych, že je docela pěkný, je ten, že já letos říkám, že vyrovnávám skóre, protože letos mi bude 74 let a 37 let svého života. Přesnou polovinu jsem žila v komunismu, v tom totalitním režimu, a 37 let se letos uzavře, kdy budu žít v tom demokratickém svobodném světě. No a té veřejné služby, včetně komunální politiky a té velké takzvané, jsem dala 32 let svého života. A myslím, že je čas odejít, dát prostor někomu novému, mladému, dynamickému. Musí se ty generace už vystřídat.
10: Jsou mladí politici podle vás?
13: Ale ano, podívejme se třeba na poslaneckou sněmovnu, která bych řekla, že se ve všech těch klubech poměrně obnovila, obměnila, přišli mladí lidé.
10: Vezmeme to od začátku. Já jsem se tady vypsal pár datumů, pár milníků. Do politiky jste přišla, vy jste to nastínila v roce 1994 jako radní za ODS ve Žďáru nad Sázavou. Do sněmovny jste se pak dostala v roce 1998 po takzvaném sarajevském atentátu. Jak moc se ve vašich očích za tu dobu politika změnila?
13: Určitě se změnila. Připomeňme si jenom, že ty začátky, třeba i v té komunální politice rok 94, tak jsme 5 let po té sametové revoluci, to znamená, ještě zdaleka nebylo to uspořádání toho celého demokratického systému tak pevné, jako se nám zdá, že je pevné dnes. Všechno bylo ještě v takovém transformačním módu. Měnily se zákony ve smyslu restitučních zákonů, aby se napravovaly alespoň ty křivdy, které bylo možno napravit toho minulého režimu. Takže to byla velmi pohyblivá doba, kdy se všechno, řeknu obrazně, rodilo na koleně. Teď ta doba pokročila v takový už jaksi pevnější systém, zakotvený zákony, ústavou a tak dále, i naším vstupem do Evropské unie, součástí NATO a podobně. A změnila se i mediální podoba toho, té politiky, to znamená, že vstoupily do hry sociální sítě, teď přichází nový fenomén umělá inteligence, takže dramaticky se ta politika změnila.
10: Vy jste v té politice, v ODS vlastně, jste celou dobu v jedné jediné ano. straně. ODS dnes slaví 35 let. Vy jste si z ODS, řekl bych, užila své.
13: Byl a někdy, ona se mnou.
10: A ona s vámi. Byl někdy moment, kdy jste si říkala, Odcházím, vracím stranickou knížku.
13: Ne, takhle ne, že bych si řekla, odcházím, vracím stranickou knížku, to ne. Že bylo několik momentů, kdy jsem si řekla, páni, tak teď je to teda lidově řečeno hustý.
10: Pojďte říct konkrétní příklady.
13: Třeba to byly situace, kdy jsem si nerozuměla s tím, kam ODS míří. Byly to situace po roku 2013, kdy padla vláda Petra Nečase. Byla to situace, kdy Miloš Zeman navzdory existující parlamentní většině vytvořil svou zdorovládu a zkusil nastolit tak poloprezidentský systém.
10: To byla ta vláda Jiřího Rusnoka.
13: To byla vláda Jiřího Rusnoka, ano, která vznikla v roce 2013.
10: Jestli se nemýlím, tak ale ODS tehdy přinesla prezidentovi, a nevím teďka, možná to bylo i prostřednictvím vás, 101 garantovaných podpisů koaličních poslanců, ano. kteří by tu vládu dál nějakým způsobem podrželi a v podstatě drželi její důvěru v poslanecké sněmovně. Vy jste cítila nějakou prohru v tomto, nebo proč máte?
13: Ten hlavní moment byl ten, že prezident přestoupil opravdu ten ústavní pořádek, který říká, že jsme parlamentní republikou, a on i potom později ve svých dalších výrocích říkal, že chtěl nastolit cíleně, že chtěl obejít parlament a nastolit ten poloprezidentský systém, v němž by on sám tvořil tu vládu, což vlastně nemá být, protože je zvolen parlament, z parlamentní většiny vzniká vláda, parlament jí dá důvěru nebo jí nedá důvěru. Tohle je ten princip, na kterém stojíme. Ten chtěl Miloš Zeman zvrátit a to byl fakt parlamentní puč.
10: A tam byste tehdy si říkala, jestli má smysl být ještě v politice?
13: To byla taková těžká chvíle, určitě.
10: Na druhou stranu vy sama jste tehdy říkala, že jestliže Jiří Rusnok, respektive Miloš Zeman, nechá Jiřího Rusnoka u vlády být jediný měsíc, tak vy zvážíte žalobu k ústavnímu soudu. Tehdy jste to ale neudělala.
13: Neudělala jsem to, protože taky už na to nebyl čas, už byly vypsány i nové volby, ta vláda Jiřího Rusnoka nedostala důvěru ve sněmovně a už to prostě bylo tak, že jsem to nezvládala v tom čase udělat tak, jak by bylo potřeba.
10: Kdyby bylo víc času, tak byste tu žalobu podala?
13: Já si myslím, že by bylo správné jí tehdy podat, protože tam opravdu i vzhledem k tomu, co vy říkáte, že se existovala 101 podpisů, Miloš Zeman se je vyžádal, chtěli je po mně, dokonce v druhém kroku chtěli ještě, abychom je nechali notářsky ověřit, že jsou to skutečné podpisy skutečných poslanců. A tak vzhledem k tomu, že ta většina na tom papíře opravdu existovala, tak to bylo porušení ústavy z jeho strany. Z mého pohledu evidentní.
14: Říká host dnešního Presklubu na Frekvenci 1, kterým je senátorka Miroslava Němcová.
9: Frekvence 1 Presklub. Jakub Weinrich a host.
14: Paní senátorko, my jsme trošku přeskočili dobu, protože jsme končili před tímto předělem v roce 2013, kdy padla vláda, ale vy jste se v roce 2010 stala první ženou v čele Poslanecké sněmovny. Když jste nastupovala do Poslanecké sněmovny, bylo její součástí 67 žen, to byl rok 1998. Dnes je 67 žen, v roce 1998 jich bylo 30 a v roce 2010, kdy jste se právě stala předsedkyní Poslanecké sněmovny, jich bylo 44 z 200 zákonodárců, to je jen vysvětlení pro naše posluchače. Co říkáte na to, že vlastně ženy se stávají čím dál tím více součástí té parlamentní demokracie, jsou součástí zákonodárných sborů? Na druhou stranu strašně dlouho trvalo, než se teď vůbec nějaká žena dostala do vedení Poslanecké sněmovny.
13: Připomněme, že po mně teď nedávno to byla Markéta Pekarová Adamová a asi to je dlouhodobý proces, celá ta dlouhá debata ve společnosti o zastoupení žen v té vrcholné politice, protože jiná situace je, dejme tomu, na té komunální úrovni anebo i na tom středním článku, na té krajské úrovni. Tak ta byla dlouhá, objevovaly se různé návrhy, jak to řešit, například povinnými kvótami. Z mého pohledu je dobře, že se k tomuto řešení nepřistoupilo, k těm povinným kvótám, že naopak ta kultivace té politiky prostřednictvím toho, že lidé si uvědomují, koho přesně tam chtějí a nějak i svými preferencemi tlačí na ty politické strany, anebo potom pomocí preferenčních hlasů, což ukázaly letošní loňské sněmovní volby, ukázaly, jak preferenční hlasy dokážou zahýbat s tím poměrem muže ženy ve sněmovně.
14: Rok 2011, 18. prosince zemřel tehdy už bývalý prezident Václav Havel. Pohřeb se konal 23.12. den před Štědrým dnem. Vy jste v podstatě z titulu té funkce okamžitě tuším, že Milanem Štěchem, jako šéfem Senátu, začala vlastně hned to nedělní odpoledne řešit podobu toho pohřbu. Jak vzpomínáte na tuto, řekl bych možná asi emočně vypjatou dobu?
13: Máte pravdu, že to bylo velmi emoční. Já si pamatuju úplně na ten první moment, kdy mi ta zpráva přišla. My jsme s manželem byli ve Žďáře nad Sázavou a kupovali jsme vánoční stromek. A u toho výběru vánočního stromku mi zazvonil telefon. Ozval se mi tehdejší šéf protokolu kanceláře prezidenta republiky a sdělil mi tuto informaci, kterou sdělil nejprve těm nejvyšším ústavním činitelům. Teprve posléze s malým odstupem to přišlo jako do médií, jako veřejná informace s tím, abychom měli čas honem rychle zareagovat a říct si základní věci. Takže jsem nechala nákup stromku, jeli jsme hned do Prahy, sešla se první schůzka a tam se ladily postupně ty podoby rozloučení s Václavem Havlem a byly to kroky, jak tedy toho rozloučení státního, viděli jsme ten pohřeb a vzpomínáme na něj, tak potom také ty kroky, které se odehrávaly ve sněmovně, kdy jsme se také s ním chtěli důstojně rozloučit.
14: Jaká byla tehdy spolupráce s Pražským hradem?
13: Myslím, že byla dobrá. Z mého pohledu to šlapalo skoro. Když mluvíme o tak smutné události, tak hledám dobrá slova, ale šlapalo to všechno velmi přesně. Ten protokol fungoval, takže oni měli opravdu i už předem byli připraveni na možnost této situace a měli vypracovanou takový plán, co všechno se musí odehrát v podobě desítek kroků. Co je ten první krok? To byla ta informace nejvyšším ústavním činitelům. Druhý krok je, třetí krok je a takhle to šlo za sebou. A nevzpomenu si na žádnou nepříjemnost během toho ladění té finální podoby nebo na nějaké spory.
14: Já jen připomenu našim posluchačům, že když se vás budou chtít na něco zeptat, tak mohou telefonovat na známé telefonní číslo 257 400 a 3 devítky. No a my se posuneme do roku 2012, 14. května. Co vám říká toto datum? Já vám napovím, bylo to jedno z rozhodnutí, které zatím ještě nikdo tady nemusel učinit v novodobé historii parlamentní demokracie v České republice. Tudíž telefonát a respektive žádost policie o zatčení, o zadržení jednoho z poslanců.
13: Ano, už jsem se to vzpomněla, to datum bych si přesně nevybavila, ale vzpomínám se na to, že to byla informace o tom, že při spáchání trestného činu byl policií České republiky zadržen poslanec a o této skutečnosti mě informoval nejvyšší státní zástupce tehdy Pavel Zeman.
14: Já jenom doplním posluchačům, byl to David Rath, tehdy sociální demokrat, poslanec a také středočeský hejtman. Policisté ho zadrželi údajně ozbrojeného a skrabit od vína, ve které se mělo ukrývat 7 milionů korun, byl chycen, když tuto krabici vynášel z domu. Vy jste už zmínila, že vám to volal tehdy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a traduje se taková historka, že jste mu údajně tuto informaci zpočátku nevěřila a že jste se domnívala, jestli nejde od někoho o nějakou provokaci.
13: Ano, zaskočí vás to, protože bylo to poprvé, jak jste řekl, čili jsem neměla natrénovanou žádnou zkušenosti danou, jak takové situace řešit. A zároveň jsem neznala hlas pana nejvyššího státního zástupce v telefonu, takže jsem si říkala, že to může být nějaký žert, někdo zkouší, jako na co všecko jsme schopni my politici skočit, na jakoukoliv nemožnou variantu. Tak to se nakonec vysvětlilo a potvrdili jsme si, že ta informace je pravdivá, tak jak mi říká. No a pak následovaly ty další kroky.
14: Ten další krok byl, že za vámi do poslanecké sněmovny, kam jste si přála, aby přijela, aby ta schůzka neproběhla někde jinde, tehdejší dozorující státní zástupkyně Lenka Bradáčová. No. Vy jste, předpokládám, pročítala nějaké záznamy policejní a tak dál. Byl moment, kdy jste váhala a o tom, že nedáte souhlas se zadržením?
13: Bylo to, musím říct, že to bylo takové dramatické, skoro by se to hodilo do filmu, ta scéna, protože já jsem přijela, to už bylo v pozdních večerních hodinách, někdy po 10. mezi 10. a 11. hodinou do Prahy. Paní doktorka Bradáčová přišla do poslanecké sněmovny, což jsem chtěla, abychom zaprotokolovali přesně na té policejní ostraze vrátnici její příchod, tu dobu, kdy byla u mě, kdy odcházela, aby o tom nebyla sebe menší pochybnost. Seděli jsme potom v mé kanceláři předsedkyně poslanecké sněmovny a tam mi dala přečíst tedy ty policejní dokumenty. Asi 3/4 hodiny jsem si je několikrát přečetla a ta pochybnost, na kterou se mě ptáte, tak ta nevznikla ani při prvním čtení, ani při tom 3., 4.
14: Vy jste později, tuším, že to bylo při 5letém výročí této kauzy, říkala, že jste vlastně překvapená, jak dlouho se táhne.
13: To myslím, že jsem nebyla sama, že byli překvapeni všichni, protože...
14: Pro vás to bylo jasné od samého začátku?
13: No, bylo jasné, že ta policie zhromáždila, když chytí někoho při páchání trestného činu, což byla ta výlučná situace, kdy oni opravdu zdokumentovali tu situaci, jak vychází z domu pomocí i všech, tedy asi i těch odposlechů, to už se nejsem jistá, ale myslím, že tam měli v tom domě nějaké, tak ty rozhovory mezi těmi aktéry, jeho odchod, to, co měl ve krabici, všechno bylo zadokumentováno. Takže já jsem si myslela, že tohle nebude tak složité pro to soudní řízení, to posouzení viny a trestu. Ukázalo se, že to bylo.
14: A nenapadlo vás při té délce toho řízení, jak děravý je náš soudní řád?
13: Já jsem jednou poslouchala právě tady v souvislosti s touhletou kauzou takové, myslím, že to bylo někde na veřejné debatě, na povídání právníků, kteří říkali, no ale ono to bylo i tak, že pan doktor Rath měl skvělé právníky, kteří ani ne tak, že by byl ten systém děravý, ale oni dokázali najít cesty, jak přibržďovat, zdržovat, znovu jako vracet k projednání, což je asi norma, ne, asi to je normální právo každého, kdo je obžalován a obviněn, aby se bránil a oni se dokázali bránit tedy velmi kvalifikovaně, se dá říct.
14: Dnes je to přesně 13 let, kdy Petr Nečas, tehdejší premiér za ODS, oznámil rezignaci kvůli zatýkání na vládě a tak dále a tak dále. Tu historii asi všichni známe. Už dnes jste si nějakým způsobem vyhodnotila tu situaci, jak to bylo a bylo to podle vás tehdy, někdo to považoval za politický puč?
13: Já jsem od začátku měla, asi by to šlo někde dohledat, měla pochybnosti o tom silovém nasazení tehdy těch 400 ozbrojenců, nebo co to bylo,
14: kteří přišli přímo na úřad vlády.
13: Měla jsem za zlé tehdejšímu premiérovi Petrovi Nečasovi, že nesvolal bezpečnostní radu státu, že honem rychle nezareagoval, že jak je možné vůbec, že ta ozbrojená moc vtrhne tímto způsobem na ten úřad vlády. To se mi zdálo teda hodně zvláštní. Potom, když jsme viděli tu první tiskovou konferenci o tom, jak byly zadrženy cihly zlata, já nevím, kde jsou všecko, a postupně se ukázalo, že nic toho nebylo relevantní a ty soudy nakonec, které se taky vlekly teda nesmírně dlouho, dopadly způsobem, který to první vyznění, které bylo, že se děje v té zemi něco úplně strašidelného, tak ten výsledek mě spíše připomíná to, že to byl policejní puč a pokus o nějaký zvrat politického, mocenského uspořádání, než cokoliv jiného.
14: 19.6. oslaví narozeniny, 85. narozeniny Václav Klaus. Ještě jste stále, tak říkajíc, když bych měl parafrázovat písničku Evy Farné, která za malou chvíli odstartuje tady v Edenu nedaleko svůj třetí vyprodaný koncert, ještě stále jste s Václavem Klausem na ostří nože.
13: My se rozcházíme asi čím dál víc, zejména se to ukazuje v poslední době v tom postoji směrem k Rusku a k Ukrajině a tam nenacházím jediný společný bod, takže bych řekla, že určitě už naše cesty se rozešly definitivně.
14: To číslo jste definitivně vymazala ze svého mobilního telefonu?
13: Ne, já jsem ho nevymazala, já jsem si koupila nový telefon a prostě nechala jsem si přepsat jenom ty telefony, které vím, že budu používat, tam žádný jako nějaké gesto, já to vymažu z telefonu a tím si vyřídím nějaké účty, tak to v tom nebylo.
14: Dnešním hostem v Presklubu na Frekvenci 1 byla senátorka Miroslava Němcová, která po 32 letech skončí letos v říjnu ve veřejném životě, skončí s politikou. Paní senátorko, díky vám moc, díky, že jste si udělala čas na Frekvenci 1. Někdy příště snad na viděnou a naslyšenou.
13: Budu se moc těšit, ať se vám všem daří dobře.
14: A od mikrofonu se loučí také Jakub Vaněk.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Frekvence 1.
17: To nejlepší z muziky.
16: Z každého roku vybíráme jen

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2009.
1: Gratulujeme.
2: Hezký večer, máme tady úterý s datem 16. června, je to tak, zaznělo to taky v Prskubu, Eva Farná právě za pár okamžiků odstartuje svůj další koncert. My máme výherce dalšího jackpotu posledního slova, no a mám pro vás taky soutěž, která se týká Bloodfestu, báječné akce, která proběhne v Hradci Králové. Není toho málo, co vám vezu, teď je Cyril a Stumbling In.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Forever Young, to byly Alphaville, no a ty fanfáry, které tady byly na konci tohoto songu, myslím, že si zaslouží paní Hana, která dnes skolila jackpot posledního slova. Ano, padlo poslední slovo, vy jste uhodli, no a my se k tomu vrátíme, takže jaké byly emoce a radost výhry?
1: To je skvělý!
2: Ještě jedna fanfára od nás.
1: Jo, úžasný.
2: Máro, žiješ?
1: Ježišmarja.
3: Samozřejmě vám moc gratulujeme. Opravdu.
1: Děkuju.
3: Špatně.
1: Vyberu, že taky.
2: Kolik vás tam je?
1: Asi pět.
2: A peníze jdou...
1: práci.
2: Jo, a peníze jdou jenom vám, nebo se dělíte?
1: Ne, my tři jsme na to.
2: Tři jste, takže to máte 15-16 každá.
1: No, to je úžasný.
0: Krásný penízky. Tak jenom připomínám, že 8000 vyhrála paní Libuše z Prahy a peníze použije na dovolenou za dcerou do Francie. Paráda. Tak to jsme rádi, že to klaplo tady v tomto případě. Jinak nastartováno je nové poslední slovo a už zítra budete moci hádat poslední slovo Pepi Vrtala alias Fotra na tripu, který se chystá na další cestu, tentokrát do Ameriky na Route 66 a prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Tak zítra už se hraje, jak se dívám, středa ráno 1500 korun. Když to klapne, přidáme ještě 500. Takže zítra po ránu nové poslední slovo, šance získat další penízky. Držím palce. Za chviličku lákání na Bloodfest a jakmile uslyšíte alespoň ve zkratce hit Youngblooda, volejte 257-403-9.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.

0: A Ivony Tatway, to byly Backstreet Boys. Je to skvělá zpráva pro tento týden. Máme pro vás opravdu velkou haldu volných vstupenek na Bloodfest, což je parádní festival britského zpěváka Youngblooda, který se vůbec poprvé uskuteční mimo Velkou Británii na místě prestižním v sobotu 27. června se v parku 360 v Hradci Králové představí nejenom on Youngblood, ale taky Primal Scream, Palal Royal, případně Pam Rabbit a mnoho dalších. Viktorko, Viktorie, přeji vám dobrý den, hezký podvečer.
1: Dobrý den,
0: vy jste celá úplně jako rozjásaná, vy jste se dovolala třetí v pořadí, takže vám blahopřeju a získáváte čtyři volné vstupenky na 27. červen. To je super zpráva. Máte ještě prázdniny nebo nemáte, nebo jak to máte, chodíte do práce?
1: Já už mám prázdniny, na vysokou školu.
0: Jo, takže to je jako skvělý start do léta, do prázdnin, si říkám, lepší to být nemohlo.
1: Nemohlo.
0: Kdo jede s vámi? Koho berete sebou? Komu dáte tu možnost jet zadarmo na Bloodfest?
1: Vezmu svého bráchu a kamarádku s svým přítelem.
0: To je krásná kalba, tak si to moc a moc užijte. Pozdravujte Youngblooda od Frekvence 1 a ať je to nezapomenutelný večer pro vás. Jo?
1: Děkuju vám moc.
0: Mějte se báječně. Viktorie, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a povedeme takhle dál, protože ve zbytku týdne, nebo vlastně v tomto týdnu pro vás máme volné vstupenky. V různých časech budeme soutěžit a můžete opět získat spolu s námi čtyři volné lupeny. Tak vám na to držím palce. Blíží se zprávy 19. a před nimi Slza a taky Mark and Bor, Belong Together.

0: na srdci se skupinou Slza. 19. hodinou, za chvilku dáme zprávy, po nich Petr Muk. A dále Rembrandt, Just the way it is, baby. A nebo 24/7.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
6: Hezký večer. Postup u médií není podle prezidenta šťastný. Záchranáři mají nové středisko a námořníci na ruské fregatě pálili. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na dotaz na návštěvě Vysočiny. Uvedl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostory jejího současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje nácvik zásahů v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečným událostem. Simulace jsou velmi věrné, řekl ředitel záchranky Igor Pár.
7: Součástí dodávky toho vybavení vzdělávacího výcvikového střediska tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep a bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
6: Připraveno je několik scénářů častých zásahů. Námořníci na ruské fregatě plující v Lamaňském průlivu asi 30 kilometrů jižně od britských břehů vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se k válečnému plavidlu přiblížila, sdělili agenturám Reuters AFP zdroje. Britské ministerstvo obrany podle agenturu vedlo, že armáda tento ojedinělý incident vyšetřuje. Zmaření dalšího možného atentátu na amerického prezidenta Trumpa oznámil šéf federálního úřadu pro vyšetřování Cash Patel. Ten dodal, že několik lidí agenti zatkli. Útok podle něj hrozil v den 80. Trumpových narozenin během zápasnické show před Bílým domem. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč Béčka Slávie. Na lavice vystřídal Romana Skuhravého, ten po úspěšné baráži a záchraně první ligy nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Baníku.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Zítra bude oblačno a i zataženo, místy přechodně polojasno, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě k 27.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Vlaďka.
8: Z opatrností projíždějte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na trase Satalice Běchovice, kde na 59. kilometru blokuje pravý jízdní pruh dopravní nehoda dvou osobních vozidel. A dejte si také pozor na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Na 20. kilometru na konci připojovacího pruhu se došetřuje dopravní nehoda dodávky s osobním vozidlem. A porouchané vozidlo čekající na odtah nepřehlédněte na dálnici D55 na 24. kilometru ve směru na Zlín. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
6: Tolik zprávy po 19. hodině na frekvenci 1. Milan Bílek s vámi.
0: příjemný večer a hezké úterý na Zbyňka, který má dneska svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Zmíním oslavence na zítřejší den, zítra už 17. No a vezu vám skvělého, opravdu skvělého Petra Jablonského. Koho jste chtěli slyšet, připomenem, přidáme za chviličku, teď Offenbach Overdrive.

0: Hi, swimming, to byly R.E.M. Tady je frekvence jedna, no a za pár minut startuje ten další velký třetí koncert ve Farné v pražském Edenu Fortuna Arena, který se koná právě dnes. A start opravdu za pár minut, 19. hodina, 30. minuta. Tak zpěvačka původně plánovala pouze jedno vystoupení, ale ten obrovský zájem fanoušků postupně znamenal to, že přidala další dva termíny. No a dnes bude vlastně vše zakončeno právě tím dnešním velkým večerem. Počasí je, myslím, akorátní, tak ať vám to klapne a pokud míříte na koncert, dobíháte, ať se vám to líbí. Už za chvíli Eurythmics, taky Rembrandt nebo Ava Maxa, Kings and Queens.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Miracle of Love a to byl Eurythmics před půl osmou. O 24/7 tady pro vás mám jejich podpisový hit Is It Love, taky Lost Frequencies, opět Radeček, všechno je v pořádku. Myslím, že to taky bylo v neděli po 13. hodině, dorazil Petr Jablonský s chutí dávat osobnosti, jaké chcete slyšet, se kterými si chcete povídat. Takže zpátky do víkendu.
1: Tady Frekvence 1, Petr Jablonský.
2: Dobrý den, Radek.
1: Radku, zdravím vás. Odkud voláte?
2: Zdravím z Prahy, z Žižkov.
1: Ze Žižkova, tak to máme kousek od sebe, ano, tak
2: jasně,
1: super, ne. Máme dobrý signál, takže se jen ptejte.
2: Chci se zeptat jenom na Petra Pavla, co se týče jakoby, jak bude to ten summit NATO, nebo prostě tohle to, tak jak tam bude se to nějakým způsobem mezi těma politikama nějakým způsobem jakoby
3: prát,
2: no, nebo...
3: Ano, tak já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, pane prezidente, dobrý den.
3: Já vám děkuji za ten dotaz, na který odpovídám už asi 2 měsíce, ale já jsem celkem trpělivý. Podívejte se, co se týče toho summitu NATO, já už opravdu na to kašlu. Já tam prostě... Jo, že by to bylo zapotřebí, jo, tam jsem slyšel někoho. Aha, no ale já na to kašlu jenom z určitého hlediska. Já tam totiž pojedu s klukama normálně na motorkách, na dovču a prostě půjdeme normálně za holkama do kasína a ať se Babiš třeba z toho. No? Takže asi takhle. Takže to mi nikdo nemůže zakázat a myslím, že udělám si tam opět pár hezkých selfíček, no a bude to hezký výlet. A nikdo mi nebude zakazovat někam jezdit.
2: Ne, to samozřejmě, hlavně se na tý motorce nevybourejte, protože koho bychom tak měli tady. No.
3: Nemusíte mít strach, já řídit umím docela dobře, takže jsem rád, že máte u mě takovou péči, ale myslím si,
4: že... Já vás nesnáším.
3: Tam pořád někdo řve, koho vůbec neslyším, naštěstí vůbec nevím.
4: Já vás nesnáším, toho prezidenta.
3: Já to přeložím pro posluchače, říká paní z dálky, že mě miluje. A to je vždycky. No tak...
2: Já to umím, paní vás má hodně ráda, no.
3: Ano, ano. Já přeložím pro posluchače, paní
4: mě... Já mám ráda Petra Matýnku.
3: Ano, má ráda Petra Pavla. Já myslím, že už se nám ztrácí signál a musím se pomaličku chystat na cestu do té Ankary. Takže mějte se krásně a mějte mě pořád tak rádi.
2: Určitě. Tak hlavně se na té motorce nevybourujte a buďte...
3: Nebojte se, já se vám nevybourám. Mějte se krásně.
2: Tak jo.
4: Tak jo.
3: Naschledanou.

0: Easy Love a to byly 24/7, říkám si zrovna, že v těch 90kách to docela strašně rychle. Každopádně tohle byly velké hvězdy Eurodanceu, no 24/7, velká vzpomínka. Zítra máme 17. června, jak to máte s výročím, nemáte narosky, jestli ano, tak zítra má taky Barry Manilow, velký veterán. A vlastně je to jeden z nejznámějších a nejprodávnějších zpěváků v oblasti americké pop music od poloviny 70. let. Je to jako velký rekordman, protože prodal kolem 80 milionů hudebních nosičů. Stovky zlatých, desítek a desítky platinových desek. No a těch hitů má nepočítaně. A kdyby jsme na všechny zapomněli, tak jeden musíme zmínit. Mandy, tohle je typická Amerika konce 70. let. Barry Manilow zítra bude slavit 83. narozeniny. Stále mezi námi velký veterán, velká hvězda a mistr velkých refrénů. Tak přeji i vám samozřejmě všechno nejlepší a hezké narozeniny, hezká výročí, která vás čekají. Už za chvíli Modern Talking, taky Alanech Miles nebo Marek Ztracený, ta bílá ti sluší.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě, mám vítr s lidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Ray Dalton, 20. za chvilku, po zprávách taky Scatman John. Čekají nás i Mira, i vedle tebe usínám. A nebo Wake Feel Sexy Eyes.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
3: Hezký večer, klempíř opravil Nerušila, skoro všichni užíváme návykové látky a hokejista Mišák se vrací do Evropy. Ministr kultury Otto Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance SPD Josefa Nerušila, který se po změně financování České televize a Českého rozhlasu chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu. Klempíř uvedl, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani řízení médií veřejné služby. Placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu lidem ale peníze neušetří. To pro změnu řekl prezident Petr Pavel.
4: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to budou platit opravdu všichni. To, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média. A já opravdu počkám, až v jakém stavu to ke mně přijde a teprve potom se rozhodnou o dalším postupu. Zatím z toho, co vidím, tak mohu říct, že ten postup není šťastný.
3: Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně si skoro kouří cigarety více než 1 000 000 starších 15 let. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až 1 000 000 lidí. Končící senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klauze, či jak nevěřila kauze Davida Ráta. A také vypočítala situace, které označila za husté.
5: Že bylo několik momentů, kdy jsem si řekla, páně, tak teď je to teda lidově řečeno hustý.
6: Pojďte říct konkrétní příklady.
5: Třeba to byly situace, kdy jsem se nerozuměla s tím, kam ODS míří. Byly to situace po roku 2013, kdy padla vláda Petra Nečase. Byla to situace, kdy Miloš Zeman navzdory existující parlamentní většině vytvořil svou zdorovládu a zkusil nastolit tak poloprezidentský systém.
6: To byla ta vláda Jiřího Rusnoka.
5: To byla vláda Jiřího Rusnoka, ano, která vznikla v roce 2013.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude oblačno i zataženo, místy a přechodně také polojasno, přehánky čekejme jen ráno, nejvyšší teploty 20 až 25, na jižní Moravě k 27, tolik zprávy po 20. hodině, s vámi Milan Bílek.
0: Hezký večer a po zprávách, jedeme dál, za chvilku Big Field, Verona, teď Miles Smith a Stay.

0: Sexy Eyes a to byla Wakefield tady na Frekvenci 1. Co nám nachystá zítřek, na to si počkáme, ale něco víme, něco tušíme. Zítra nám zase povyskočí teploty, takže zítra by se mohly dostávat na 25 stupňů Celsia. No a ve čtvrtek začínají ty tropy, o kterých jsme mluvili vlastně už na začátku týdne, to znamená, dívám se, víkend bude hodně rozpečený. Tak na to buďte připraveni. No a jinak u nás Tomáš Měcháček, ten bude zítra ranním hostem na Frekvenci 1. No a v Pressklubu se budeme bavit o dotacích. Ano, hostem bude osobně ministr zemědělství Martin Šebestyán a budeme se ptát na podporu českých zemědělců, ale taky na vyplácení dotací formám, které patřily premiérovi. Tak, téma myslím jako hodně žavé. Takže zítra máte-li chuť, volejte nám a ptejte se i vy na 257 400 999. Tak večer patří naplno hitům, které věřím, že máte rádi. Bonnie Tyler, Scatman John a taky Damiano David a Talk to Me.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouškám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

To byla ta velká, nezapomenutelná, to tle Clips of the Heart a Bonnie Tyler nám tady sekunduje na frekvenci 1. Blíží se léto, prázdniny a samozřejmě si budeme užívat, doufám, při hezkém počasí všeho možného. Možná taky vzpomínek na ty největší letní hity. My vám je zase zhůstá, tady budeme připomínat a bude tady řadu ohlednutí. Když tak bude docela dosy i v tom dnešním večeru a já se dívám do roku 2006, což není tak dávno, mi připadá, ale je to celých 20 let. A víte, jaké jsme tady měli velké letní hity? Tak jeden z nich byl největší. V létě, o prázdninách, v roce 2006 tady byla Shakira. A jsem taky velký John Hips Don't Lie, latinsko-americké rytmy a nezaměnitelný tanec. Před 20 lety ovládly letní diskotéky po celém světě. No a pak, a mám to s tím spojené, pak tady byly Niles Barkley, Crazy. Byla to neuvěřitelně chytlavá skladba, která se stala nejprodávanějším singlem roku ve Velké Británii. A byl to takový hezký odkaz na 70. let a mě to vždycky připomínalo staré dobré soulmeny z Motown Records. Tak, to bylo zpátky do roku 2006, tam jedeme dál, koukáme před sebe. Za chvilku Suchánek a Kolečko, odpověď na váš další dotaz a z muziky Emílie, anebo teď mi raj vedle tebe.

0: Big Big Board, to byla Emílie. Po půl deváté Desiree tady bude Ultravox, velké New Wave, legendy Dancing with Tears in My Eyes. To si s vámi dáme z chutí, ale teď už tady máme problém. No a my to hodíme na hlavu naší dvojce Suchánek a Kolečko. Tak chytrá žárovka, nějak nám zlobí, jak na to?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Mám nově chytrou žárovku a teď mi občas nejde rozsvítit, protože se musí aktualizovat. Nepředběhli jsme trochu dobu. Ondřej 30 let, Brno. Když se můžu být teďka, tak myslím, že v Brně asi nepředběhli.
3: V Brně asi ne, no. Tak my už máme robotický žárovky tady v Praze, že jo, někteří.
2: Jo, jo, jo.
3: Jak mluví, prostě vlastně...
2: No, jinak, prostě jsme to předběhli, no.
3: No takhle, žárovka, což je teda umí, ta žárovka sama se...
2: Rozsvítit, ale občas nejde. A čeho taky žárovka je k tomu, aby svítila, že jo, jako... Chytrá žárovka je, ona není úplně chytrá, de facto, jo.
3: Mně občas se stává, že nechám svítit světlo v baráku, když vlížíme do Prahy.
2: Ano.
3: A kdyby se uměla sama chytrá žárovka zasnout, by to bylo super.
2: No to jo,
3: tak... Víš, kdyby jako sama za sebe se rozejídla, viděla, že tam někdo není, tak zasnu, jo. Že se třeba kvůli tomuhle stalo to, že Aneta tam, zapomněli jsme prostě osvíceno, a Aneta nechala košily na ramínku viset před schody. A pak mi volal voželej soused prostě, že je někdo u nás v baráku, protože si splet vlastně tu košili s postavou a vlastně všechno to začalo tím, že jsem měl blbou žárovku, která není natolik chytrá, aby se sama nezasla. No, no. A pak samozřejmě, když máš blbýho souseda, voželýho, tak už se to pak jako veze. Ale žárovku to začíná.
2: Přitom by stačila normální žárovka a chytrej soused.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Slovo dostává právě teď Honza Homolka.
3: Hezký večer. Postupu médií není podle prezidenta šťastný a Miroslava Němcová nemá číslo na Václava Klauze a námořníci na ruské fregatě vypálili varovné výstřely. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na návštěvě Vysočiny.
4: A jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to budou platit opravdu všichni. To, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média. A já opravdu počkám, až v jakém stavu to ke mně přijde a teprve potom se rozhodnu o dalším postupu. Zatím z toho, co vidím, tak mohu říct, že ten postup není šťastný.
3: Učící senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klauze, či jak nevěřila kauze Davida Ratha.
5: My se rozcházíme asi čím dál víc, zejména se to ukazuje v poslední době v tom postoji směrem k Rusku a k Ukrajině a tam nenacházím jediný společný bod, takže bych řekla, že určitě už naše cesty se rozešly definitivně.
6: To číslo jste definitivně vymazala ze svého mobilního telefonu?
5: Ne, já jsem ho nevymazala, já jsem si koupila nový telefon a prostě nechala jsem si přepsat jenom ty telefony, které vím, že budu používat, tam žádný jako nějaké gesto, já teď vymažu z telefonu a tím si vyřídím nějaké účty, tak to v tom nebylo.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Česká poslankyně Evropského parlamentu Nikola Bartušek, zvolena za přísahu, je členkou frakce Evropští konzervativci a reformisté. V níž zasedají mimo jiné také zákonodárci zvolení za ODS. Námořníci na ruské fregatě plující v Lamaňském průlivu asi 30 kilometrů jižně od britských břehů vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se k válečnému plavidlu přiblížila, sdělili agenturám Reuters a AFP informované zdroje. Britské ministerstvo obrany podle agentur uvedlo, že armáda tento incident vyšetřuje. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouče Béčka Slávie. Na lavičce vystřídal Romana Skuhravého. Fotbalisty Slávie posílil polský záložník Viktor Novak z Górniku Zabrze. 21-letý talent podepsal s českým mistrem smlouvu do roku 2030.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude oblačno a zataženo, místy přechodně polojasno, nejvyšší deň, teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě k 27.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Hlavní tahy jsou bez nehod, pozorávejte v Praze, v ulici Senohradské se stala nehoda osobního auta náklaďáku. Jeďte opatrně a příjemný večer ve společnosti Frekvence 1 a také po 21. hodině s Milanem Bílkem.
2: Tak, hezký večer vám přeji po 21. Slyšeli jste, ono to vlastně úplně všude ideálně jede, tak ať to jede i vám tím dnešním večerem, kde doufám, že dál pojede Frekvence 1. Dáme si Lucie, bude Madonna, American Pie, budou taky velké hlavy. A když už jsem tady dneska vzpomínal na to, co bylo v roce 2006, to je 20 let, tak se podíváme ještě o dekádu zpátky, protože já jsem dneska někde našel, co všechno se nám přihodilo v roce 1996 a to byl rok bohatý na události. Tak je projedeme spolu už za chvilku. Teď Alvaro Solera solo.

0: Lucie Amerika, tak to byl legendární 90-kový hit, který vám tady rádi připomínáme. A když jsme právě v téhle dekádě, já jsem zmiňoval po 21. hodině rok 1996, dneska se to kolem mě někde mihlo. A jak se na to dívám zpětně, tak to byl rok neopakovatelný. Je to přesně 30 let a stalo se toho nemálo. Vzpomínáte, navštívila Českou republiku britská královna Alžběta II. A setrvala tady celé 3 dny. No a co se třeba sportovních úspěchů týká, no samozřejmě to bylo taky zlato z mistrovství světa v hokeji a česká hokejová reprezentace získala v květnu ve Vídni titul mistrů světa po tom velmi dramatickém finále s Kanadou. Pak tady byl samozřejmě fotbal. Na to se bude vzpomínat hodně dlouho, nevím, jestli je to opakovatelné, stříbro z Eura 1996. Čeští fotbalisté tehdy vybojovali senzační stříbrné medaile na mistrovství Evropy ve fotbale v Anglii. Já si naprosto přesně pamatuju, kde jsem to sledoval a jak mi bylo, když jsme to nedali, protože jsem doufal, že to bude zlato. No a v rámci kultury návštěva Michaela Jacksona. No jo, ano. Září zahájila světová megastar v Praze své koncertní turné History tím obrovským koncertem na Letné. Byl tady. To všechno se stalo v roce 1996, tedy před 30 lety. A byl to, jak se říká, nabušený rok. Neuvěřitelným způsobem. K životu se probíral zvolna internet a třeba právě v té době byl spuštěn taky seznam CZ, tedy internetový katalog, který zásadně ovlivnil rozvoj českého internetu. Tak my jedeme dál za chvilku Depeche Mode, Strange Love, Rock Set, Coldplay, Higher Power.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kid momentálně na odpočinku po turné, kde střeje Memento Mori. No a všichni doufáme, že bude další deska, bude turné, jen co pánové zase dostanou chutě dorazit. No a Česko je pro ně zemí zaslíbenou. Za chvilku D. Ream, taky UDG odlétáš a teď velké hlavy, co dneska rozevírali po 17. Mimo jiné taky zeleninu. Máte ji rádi?
1: Když se řekne čerstvá zelenina, jakou máte nejradši?
2: Fresh vegetable.
3: 12.
2: Já.
4: Velké hlavy. Frekvence 1.
3: A to jsem zvedavý, čo vy myslíte, protože v Evropě je paradajka, teda rajče, ovocie, ale v Amerike je to zelenina. Prečo je to tak?
2: No,
3: to
2: jsou divní.
3: Ne,
5: oni to konzumují zelení ještě.
3: No, nie.
5: Takhle jako...
3: Tak to jsou divní potom.
6: Princip je ten, že jsou uvnitř jadírka, z toho důvodu je to...
3: Ne, zlým smerom. Je to administrativní důvod. Mm-hmm. Víte, že Američani jsou na ty prachy, že?
2: Takže to je levnější, když je to jako ovoce.
6: Takže
2: zelenina.
6: Nějaký daně.
3: Podle mě to už v roku 1893 vymyslel Trump, protože nejvyšší americký soud rozhodl, že je to zelenina. Malo to ekonomické opodstatnění, na ovocie se vtedy nesťahovalo dovozné clo, kdežto na zeleninu se sťahovalo.

Things can only get better, dýrýme s námi na frekvenci 1. Tak když se dívám do víkendu, já vím, že ještě hodně vzdálený, tak už tam jsou akce, které mi prázdniny připomínají. Mělo by být hodně velké horko, k tomu se dostaneme po 22. Projedeme čerstvé předpovědi na dny příští, neb ve čtvrtek to má začít, takže třeba k Prague Ice Cream Festivalu bude hodně slunce a taky teploty nad 30 stupňů festivalu. Zmrzlinový festival v Praze, který se bude konat na výstavišti v Holešovicích, právě tam. Dívám se, Česká Lípa bude mít své velké slavnosti o víkendu, tedy oslavy 600 let od dobytí hradu Lipí husity. No a pak tady máme mnoho dalšího, den postřičenského piva, případně královské stříbření Kutné Hory. To všechno je před námi. Tak kdyby náhodou, tak se podívejte na místa, kde jste doma, případně kde budete trávit ten následující víkend a doufám, že tam něco najdete. A já vám k tomu přihraju taky předpověď počasí, která tady bude na ten další víkend. No a vypadá to zajímavě. Tak Korona, Aneta Langerová, za chvilku taky Honza Homolka a před ním Ed Sheeran, Celestial. Honza Homolka samozřejmě zprávy, tak už za pár minut.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Klempíř opravil Nerušila. Skoro všichni užíváme návykové látky a hokejista Mišák se vrací do Evropy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr kultury Otto Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance SPD Josefa Nerušila, který se po změně financování České televize a Českého rozhlasu chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu. Klempíř uvedl, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani řízení médií a veřejné služby. Placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu lidem peníze neušetří, to řekl prezident Petr Pavel.
2: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to bude platit opravdu všichni. To, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média. A já opravdu počkám, až v jakém stavu to ke mně přijde a teprve potom se rozhodnou o dalším postupu. Zatím z toho, co vidím, tak mohu říct, že ten postup není šťastný.
1: Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety více než 1 000 000 lidí starších 15 let. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až 1 000 000 lidí.
3: Taky až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025. Až 49% populace se nachází v riziku závislosti, nejčastěji v souvislosti s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu a nadužíváním psychoaktivních léků. Podle zjištění roste počet lidí, kteří mají problémy kvůli užívání více látek současně. Přibývá ale i těch, kteří vyhledají kvůli alkoholu a zneužívání léků, pomoc a léčbu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
1: Končící senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klause. A také vypočítala situace, které označila za husté.
4: Že bylo několik momentů, kdy jsem si řekla, páně, tak teď je to teda lidově řečeno hustý.
5: Pojďte říct konkrétní příklady.
4: Třeba to byly situace, kdy jsem se nerozuměla s tím, kam ODS míří. Byly to situace po roku 2013, kdy padla vláda Petra Nečase. Byla to situace, kdy Miloš Zeman navzdory existující parlamentní většině vytvořil svou zdorovládu a zkusil nastolit tak poloprezidentský systém.
5: To byla ta vláda Jiřího Rusnoka.
4: To byla vláda Jiřího Rusnoka, ano, která vznikla v roce 2013.
1: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Hokejový útočník Jan Mišák se po 6 letech vrací ze zámoří do Evropy a bude hrát za tým Huve 71 ve švédském Jönköpingu. Bývalý juniorský reprezentant podepsal na severu Evropy 2letou smlouvu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude oblačno a zataženo, místy polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
6: Hezký večer a my spolu jedeme dál. Z toho mám radost. Za chvilku Pretenders, No Name, Povedz mi. A lákat vás budu na úplně nového Shreka, který je ve svém 5. vydání dorazí o prázdninách. Tak víc už za chvilku. To je Gigi D'Agostino a La Passion.

0: Girl Stand By You, to byli Pretenders po 22. Tak vyrážíme teď do kina, já si říkám, že jsem vás trochu lakoval, když jsem před chvilkou říkal, že nás čeká pátý Šrek o prázdninách, no vlastně čeká, ale až příští rok. Tak kdyby náhodou 1. červenec 2027, ale už to je celé nastartované a bude to, myslím, velká událost, protože jedna ze nejoblíbenějších pohádkových postav znovu jede do kin. Je to právě Šrek, který tady bude ve svém pátém vydání a tvůrci z něj právě dnes zveřejnili ukázku, velmi jednoduše najdete samozřejmě minimálně na YouTube a kdekoliv na síti. No a navíc taky slibují, že anglickou verzi opět namluví dvojice Eddie Murphy a Cameron Diaz, kteří propůjčí ohlasy Oslíkovi a Fioně. A nově by se k něm měla připojit třeba Zendaya, která namluví postavu dcery Šreka a Fiony, která se jmenuje Felicia. Tak za rok, kdo si počká, ten se dočká v roce 2027, ale to už se ví a to už se tak jako říká jeden z nejočekávanějších animáků a vůbec filmů příštího roku. Tak za chviličku víkendové rozpálené počasí, předtím Black Meatloaf a Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko

Wonderful Life. A doufám, že ho máte s námi teď o 10:30 na Frekvenci 1. A to byl fantastický Black. Já si vzpomínám na název jedné filmové klasiky, ta se jmenovala Někdo to rád horké, Some Like It Hot. Jestli to, jako máte rádi, hodně rozpálené a horké, těšte se na víkend, protože už ve čtvrtek by se mělo razantně oteplovat a o víkendu by jsme měli naměřit v Česku až 35 stupňů Celsia. Takže už v noci, vlastně ze čtvrtka na pátek, můžeme očekávat 15 až 20 stupňů. No a teploty pojedou nahoru. Takže o víkendu by v České republice mohlo na některých místech skutečně padnout to, nebo projevit se to, čemu se někdy říká supertropické počasí. Všimáte si, jak se to jako přidává, jo? Už to není jenom tropické, ale je to supertropické a čekám na grand supertropické a tak dál. Každopádně, přestože bude hodně velké horko, tak z největší pravděpodobností asi že nezažijeme červnový rekord a ten je jaký v Řeži u Prahy bylo totiž 19. června 2022 naměřeno úctyhodných 39 stupňů Celsia. A to byl jenom o kousek překonán předešlý rekord z Doksan roku 2019, kde bylo skoro stejně. Tak víkend bude rozpálený a to hodně, tak hlavně na sebe dávejte pozor. Já vám teď posílám Michaela Jacksona, You're Not Alone, taky Daniel Landa Šance a teď Easy on Me, Easy on Me, to je Adele.

odsaď ještě dostanu. A tak jsem vděčnej,

0: Já nad Alou, na to byl sám král Michael Jackson. Někdy prostě stačí pár tónů a člověk možná má pocit, že sám není, a přesně takovou atmosféru přinesl taky jeden z těch největších hitů, balada You're Not Alone z roku 1995, se zapsala do hudební historie jako vůbec první song, který vstoupil přímo na první místo americké hitparády Billboard, a to byla velká událost. No a za tento výkon získala i zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Pro nás je to dál nekonečná nostalgie, kterou kdykoliv rádi slýcháme. Tak snad i další Pink Team, anebo si já, Chandelier.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 23 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Postupu médií není podle prezidenta šťastný. Senátorka Němcová nepotřebuje telefon na Klause a námořníci na ruské fregatě pálili. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na dotaz novinářů na návštěvě Vysočiny. Uvedl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Učící senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klause, či jak nevěřila kauze Davida Ráta. A také vypočítala situace, které označila za husté.
4: My se rozcházíme asi čím dál víc, zejména se to ukazuje v poslední době v tom postoji směrem k Rusku a k Ukrajině a tam nenacházím jediný společný bod, takže bych řekla, že určitě už naše cesty se rozešly definitivně.
5: To číslo jste definitivně vymazala ze svého mobilního telefonu?
4: Ne, já jsem ho nevymazala, já jsem si koupila nový telefon a prostě nechala jsem si přepsat jenom ty telefony, které vím, že budu používat, tam žádný jako nějaké gesto, já teď vymažu z telefonu a tím si vyřídím nějaké účty, tak to v tom nebylo.
3: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostory jeho současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje zásahy v podmínkách, které odpovídají skutečnosti, říká ředitel záchranky Igor Pár.
6: Součástí dodávky toho vybavení vzdělávacího výcvikového střediska tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep a bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
3: Připraveno je několik scénářů častých zásahů. Součástí střediska je také projekční místnost. Námořníci na ruské fregatě plující v Lamaňském průlivu asi 30 km jižně od britských břehů vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se k válečnému plavidlu přiblížila. Britské ministerstvo obrany podle agentur uvedlo, že armáda tento ojedinělý incident vyšetřuje. Zmoření dalšího možného atentátu na amerického prezidenta Trumpa oznámil šéf Federálního úřadu pro vyšetřování Cash Patel. Ten dodal, že několik lidí agenti zatkli. Útok podle něj hrozil v den 80. narozenin. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč Béčka Slávie. Na lavičce střídá Romana Skuhravého, ten po úspěšné baráži nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Baníku.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Ve středu bude oblačno, až zataženo, místy čekejme polojasno, přehánky ráno ojediněle, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě k 27. Příjemný poslech, Frekvence 1.
7: Hezký večer vám přeji, tak na zítřek se chystají už letní teploty, tak se chystejte i vy. My si dáme Eltona Johna Krištof a v předpůlnočním čase taky Taylor Swift a teď Cruel Summer.

0: Can You Feel the Love Tonight? Jsou písně, které si okamžitě spojíme s nějakým konkrétním filmem a tady myslím, že se nám to spojilo hned v roce 1994. Tenhle hit zazněl v animovaném filmu Lion King a hit se stal jedním z největších songů samozřejmě Eltona Johna. Jak tenhle kousek taky získal Oscara za nejlepší filmovou píseň cenu Grammy a dodnes patří, myslím, mezi nejkrásnější filmové balady všech dob. Tak doufám, že jste se kochali s námi. Dali novinka Slzy, holka z plakátu, Cranberries nebo Clock Clock Doria.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

Because I love you, tahle jednoduchá sdělení vždycky fungovala, myslím, že i fungovat budou. Tak Stevie B s námi z osmdesátek ve své osudové písně, která tady byla. Já vám přeji dobrou noc až do rána, hezky si žijte. Zítra máme středu 17. června, těším se na vás, jako vždy po aktuálním press klubu. Teď Tom Greenen.

0: Užijte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Klempíř opravil Nerušila, skoro všichni užíváme návykové látky a hokejista Mišák se vrací do Evropy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr kultury Otto Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance SPD Josefa Nerušila, který se po změně financování České televize a Českého rozhlasu chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu. Klempíř uvedl, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani řízení médií a veřejné služby. Placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu lidem peníze neušetří. To řekl prezident Petr Pavel.
3: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to budou platit opravdu všichni. To, když to bude ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média. A já opravdu počkám, až v jakém stavu to ke mně přijde a teprve potom se rozhodnu o dalším postupu. Zatím z toho, co vidím, tak mohu říct, že ten postup není šťastný.
2: Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně či skoro denně kouří cigarety více než 1 000 000 lidí starších 15 let. Alkoholu se každý či skoro každý den napije až 1 000 000 lidí.
4: Taky až 1 000 000 žen a mužů má problém se zneužíváním léků. Vyplývá to z výroční zprávy o závislostech za rok 2025. Až 49% populace se nachází v riziku závislosti, nejčastěji v souvislosti s kouřením, nadměrnou konzumací alkoholu a nadužíváním psychoaktivních léků. Podle zjištění roste počet lidí, kteří mají problémy kvůli užívání více látek současně. Přibývá ale i těch, kteří vyhledají kvůli alkoholu a zneužívání léků, pomoc a léčbu. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
2: Končící senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klause. A také vypočítala situace, které označila za husté.
5: Že bylo několik momentů, kdy jsem si říkala, páni, tak teď je to teda lidově řečeno hustý.
6: Pojďte říct konkrétní příklady.
5: Třeba to byly situace, kdy jsem se nerozuměla s tím, kam ODS míří. Byly to situace po roku 2013, kdy padla vláda Petra Nečase. Byla to situace, kdy Miloš Zeman navzdory existující parlamentní většině vytvořil svou zdorovládu a zkusil nastolit tak poloprezidentský systém.
6: To byla ta vláda Jiřího Rusnoka.
5: To byla vláda Jiřího Rusnoka, ano, která vznikla v roce 2013.
2: Celý presklub na našem webu v frekvenci 1.cz. Hokejový útočník Jan Mišák se po 6 letech vrací ze zámoří do Evropy a bude hrát za tým Huve 71 ve švédském Jönköpingu. Bývalý juniorský reprezentant podepsal na severu Evropy 2-letou smlouvu.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Ve středu bude oblačno a zataženo, místy polojasno, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího, je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Postupu médií není podle prezidenta šťastný. Senátorka Němcová nepotřebuje telefon na Klause a námořníci na ruské fregatě pálili. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel u financování a provozu České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by nefungovalo a bylo nutné měnit. Vyplynulo to z jeho vyjádření na dotaz novinářů na návštěvě Vysočiny. Uvedl také, že neslyšel žádné zdůvodnění ani analýzu, pouze vůli převést financování na stát. Postup podle něj není šťastný. Senátorka ODS Miroslava Němcová v presklubu popisuje, která se vypořádala s telefonem na Václava Klause, či jak nevěřila kauze Davida Ráta. A také vypočítala situace, které označila za husté.
2: My se rozcházíme asi čím dál víc, zejména se to ukazuje v poslední době v tom postoji směrem k Rusku a k Ukrajině a tam nenacházím jediný společný bod, takže bych řekla, že určitě už naše cesty se rozešly definitivně.
3: To číslo jste definitivně vymazala ze svého mobilního telefonu?
2: Ne, já jsem ho nevymazala, já jsem si koupila nový telefon a prostě nechala jsem si přepsat jenom ty telefony, které vím, že budu používat, tam žádný jako nějaké gesto, já teď vymažu z telefonu a tím si vyřídím nějaké účty, tak to v tom nebylo.
1: Celý presklub na našem webu frekvence1.cz. Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje má nové vzdělávací a výcvikové středisko. Vzniklo přestavbou prostory jeho současného objektu v Průmyslové ulici v Pardubicích. Umožňuje zásahy v podmínkách, které odpovídají skutečnosti, říká ředitel záchranky Igor Pár.
4: Součástí dodávky toho vybavení vzdělávacího výcvikového střediska tak jsou pokročilé figuríny, které umí simulovat životní funkce pacienta, pláč, pocení, dýchání, tep a bdělost a podobně. Takže vlastně ta figurina, která je dálkově ovládána z ovladovny, tak napokyn reaguje a mění vlastně i ty své projevy vůči posádce a posádka na to musí reagovat.
1: Připraveno je několik scénářů častých zásahů. Součástí střediska je také projekční místnost. Námořníci na ruské fregatě plující v Lamaňském průlivu asi 30 km jižně od britských břehů vypálili varovné výstřely na civilní jachtu. Ta se k válečnému plavidlu přiblížila. Britské ministerstvo obrany podle agentur uvedlo, že armáda tento ojedinělý incident vyšetřuje. Zmoření dalšího možného atentátu na amerického prezidenta Trumpa oznámil šéf federálního úřadu pro vyšetřování Cash Patel. Ten dodal, že několik lidí agenti zatkli. Útok podle něj hrozil v den 80. narozenin. Novým trenérem fotbalistů Slovácka je Jan Jelínek, dosavadní kouč Bčka Slávie. Na lavičce střídá Romana Skuhravého, ten po úspěšné baráži nepřijal nabídku k prodloužení kontraktu a odešel do Baníku.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu bude oblačno až zataženo, místy čekejme polojasno, přehánky ráno ojediněle, nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů. Na jižní Moravě k 27. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: na frekvenci 1?
1: No, no jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka.
0: Takhle to umí glosovat jen velkého.
2: Takže jako cukr.
3: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvenci.

But how can someone

čase zhasly. To, jak život zrychlil, z nuly na stůl. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Klempíř opravil Nerušila, skoro všichni užíváme návykové látky a hokejista Mišák se vrací do Evropy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Ministr kultury Otto Klempíř se ohradil proti vyjádření poslance SPD Josefa Nerušila, který se po změně financování České televize a Českého rozhlasu chce zaměřit na posílení kontroly jejich obsahu. Klempíř uvedl, že politici nemají co zasahovat do obsahu ani řízení médií a veřejné služby. Placení médií veřejné služby ze státního rozpočtu lidem peníze neušetří, to řekl prezident Petr Pavel.
2: Jestliže někdo řekne, že chce zbavit občany nutnosti platit za něco, co třeba ani nesledují, no tak teď to budou platit opravdu všichni. To, když to půjde ze státního rozpočtu, tak se to týká všech těch, kteří sledují, nesledují a dokonce i těch, kteří nesledují žádná média. A já opravdu počkám, až v jakém stavu to ke mně přijde a to